0: O moudrosti je řeč v pořadu Uši k duši, u jehož poslechu vás i dnes vítá Lucie Endlicherová a jako tradičně naproti mě sedí psycholog Marek Macák. Marko, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My tady mluvíme spolu o moudrosti a zatím jsme o ní mluvili spíše z toho psychologického hlediska, ale samozřejmě, že nechceme opominout ani to, které bývá v tomto pořadu také reflektováno, tedy ono hledisko teologické. Když se řekne moudrost, tak to první, co mi vyskočí v hlavě, je počátek moudrosti, je bázeň před Hospodinem. Přijde mi, že to je takový dobrý bod, odkud začít, protože na snadě je otázka proč. Proč Bible říká, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem? Co spolu má společného moudrost a bázeň před Hospodinem? Navíc, když to slovo bázeň už nám dnes zní tak starosvětsky a možná nesrozumitelně.
1: Já asi navážu na to, jak jsme se bavili minule o tom, jak součást moudrosti je vědět, že ji nemám. Vědět, že kde co nevím a umět se ptát. V Jobovi je takový zajímavý text, který navazuje na ten text přísloví, o kterém mluvíš ty. Tam se Job ptá, odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem. Moudrost je skryta každému a všemu. Jo, moudrost jako něco, co nám ve své podstatě uniká. Jo, a tohle je velký biblický důraz, který mě se hodně líbí, když tohle je možná vyhrocené až moc, ale vlastně v tom teologickém pohledu vycházíme z toho, že moudrost právě není něco, čeho jsme vlastníky, ale moudrost je něco, co přesahuje naše možnosti, co má svoji vlastní objektivní existenci. O moudrosti, když se píše v jiném místě v písmu, tak se skoro o ní mluví jako o někom. Jo? A potom v Nové smlouvě máme náznaky, že moudrost přebývá v Kristu a že on je zosobněním Boží moudrosti. Ale je to něco, k čemu máme spíš vztah, než něco, co bychom vlastnili. Moudrost je něco, k čemu si hledáme cestu tehdy, když víme, že na svojí straně to nutně nenajdeme. A to si myslím, že je velmi specifický teologický přínos, právě který v tom našem biblickém pohledu máme. Že moudrost je něco, čemu se můžu otevírat. Že moudrost je něco, k čemu můžu hledat cestu a co ke mně může přicházet tehdy, když zaujmu správný vztah k Bohu. A ten správný vztah právě písmo nazývá jedním z těch slov, tak je právě bázeň, což je určitá forma ani ne strachu, ale obdivného vědomí, že Bůh je svatý, že Bůh je velký, že Bůh je taky svrchovaně dobrý, ale že je nade mnou. Jo? Je to prostě někdo, kdo je radikálně odlišný ode mě a to nás vede do bázně před ním. Jo? Do vědomí toho, že je obdivuhodný a do schopnosti žít praktickým obdivem vůči němu. To znamená, když potom jednám v různých situacích s vědomím, že moudrost tady je velmi blízko, ale já nejsem jejím stělesněním, ale Bůh, který je za vším, co potkávám ve svém životě, tak nakonec jednám ve vztahu k němu. A jednat moudře znamená jednat s vědomím, s bázní před Bohem. Že otázka je, jak žít jako člověk, vědom si Boha jako stvořitele a Boha jako toho, který jediný nakonec ví a je soudcem a zdrojem toho, jak správně jednat.
0: Mluvili jsme hned na počátku o definici moudrosti a ty jsi vyjmenovával to, co je podstatou moudrosti, když říkáš, že je Ježíš stělesněním moudrosti. Mohli bychom teď vzít tu definici moudrosti, ty aspekty, o kterých jsme mluvili, že k moudrosti patří, a nějakým způsobem je ilustrovat na Ježíšově životě a třeba říct i to, co Ježíš přidal, co je jakoby navíc v jeho životě k té psychologické definici moudrosti?
1: Myslím, že je trochu riziko vzít Ježíše v tomhle smyslu za vzor, v tom, že Ježíš nám ukazuje Boží charakter a je stělesněním Božího charakteru. Zároveň Ježíš je Ježíš a my nejsme Ježíš. Jo? Takže lecos, co on si mohl dovolit, tak my si dovolit nemůžeme. Ale je zajímavé právě vidět, jak právě v něm se spojuje hluboký charakter, hluboká láska a dobro s rozumným jednáním vůči druhým. Jo, to je něco, co ho velmi definuje. Taky druhý aspekt toho vyvažování zájmu jednotlivce a druhých. Jo, když přišli druzí lidé za Ježíšem, aby chtěli, aby, já nevím, se postavil proti někomu, anebo aby rozhodnul o nějaké situaci, tak on velmi často jde a jedná úplně odchylně, jedná úplně jinak, než by se očekávalo, protože odmítá hájit zájmy jedních na úkor druhých a ukazuje, že je to ještě celé nějak úplně jinak. Ukazuje lidem neustále hranice jejich poznání. Ukazuje jim takhle ne. Jo, když za ním přijde bohatý mladík a řekne, následuju všechny zákony, dělám všechno, jak má být a půjdu za tebou, tak Ježíš mu řekne, tak prodej všechno, co máš. A ukazuje mu, že prakticky velmi moudře, tak mu tím ukázal, ty si myslíš, že se vším, co máš, tak jdeš za Bohem. Tohle je věc, se kterou zkusit za Bohem a uvidíme. Jo? A on mladík zjistí, že v této oblasti jeho finanční jistoty tak nepůjde. A ukazuje mu hranice jeho sebepoznání. Tak to je další aspekt, který Ježíš hodně ukazoval. A myslím, že lidé s Ježíšem často zažívali, že skutečná moudrost je těžko dosáhnutelná. Protože právě ve chvíli, kdy měli dojem, že přišli na to, jak ho trumfnout, nebo jak přemýšlí, nebo kam směřuje, tak velmi často je zaskočila. V tu chvíli jim řekl něco, co natolik přesáhlo jejich moudrost, že museli právě zbázní a některé to naštvalo, ale sklopit zrak a začít přemýšlet nad sebou a nad tím, čemu to vlastně nerozumím, a že mě překvapuje to, co Ježíš říká, nebo to, jak Ježíš jedná. A tohle je zkušenost, kde spíš setkání s Ježíšem nás staví do perspektivy, kde můžeme se učit hledat moudrost, než že by on jenom byl vzorem, který máme a jdeme jednat jako on. Ale je to o tom setkání s ním, které nám dává ty správné otázky. Po dobrém setkání s Kristem, ať už u čtení písma, anebo v modlitbě, anebo někde jinde v kázání, nebo prostě někde, tak velmi často budeme odcházet s velkým otazníkem nad sebou. Jo? S otazníkem na to, co se to vlastně děje. Jo? A bude nás to vést do hlubšího uvažování, což je předpoklad získávání moudrosti. Ono v teologii se rozlišuje moudrost konvenční a moudrost kritická, nebo konvenční a kritické poznání. A to je v tomhle zajímavé, protože my si moudrost často představujeme jako to konvenční, jako ty popisy toho, jak se mají věci dělat. Jo, návody. Udělejte tohle a budete mít úspěšný život. Vychovávejte děti takhle a budou požehnané. A my máme v písmu řadu konvenčních doporučení, ale je zajímavé, že právě za Ježíšem, když přišli třeba farizeové právě s tou konvenční moudrostí a řekli, no podle Mojžíše je psáno, že máme jednat takhle, tak Ježíš udělal něco, kde ti lidi odcházeli z té situace, že jo, to je, často se vracím k tomu příběhu, ježící zoložnice, jo, přivedou za něm ženu, řeknou, tak podle zákona se má kamenovat, co ty na to říkáš, on píše něco prstem do písku, řekne, a kdo a si bez viny hoď první, a oni odejdou. Něco si uvědomili, asi jim došlo, že nejsou v pozici, kde si můžou dovolit a někoho soudit tímhle způsobem. A potom Ježíš něco řekne k jejímu hříchu a ona potom odchází, ale to oni už neviděli. Ježíš v tomhle jedná, nepopírá konvenční moudrost, ale bere ji ještě úplně na jinou rovinu. Jo? Jedná tak radikálně ohledně posuzování a rozsuzování hříšnosti, že to jednoduché šablonovité konvenční přemýšlení těch zákonníků úplně vykolejí. A tohle je něco, co Bůh dělá, když se s ním setkáváme. Jo, proto Ježíš je velmi často otazníkem pro druhé lidi a proto i myslím si, že biblicky nebo křesťansky moudrý člověk tak častokrát bude otazníkem a častokrát bude těžko zařaditelný pro lidi, kteří si berou buď víru anebo nějaký světonázor jako svůj oblek jistoty, svůj oblek bezpečí v tomhle světě, protože křesťan není ten, kdo je majitelem moudrosti. Naopak se zdá z různých míst písma, že křesťan je ten, kdo právě ví, že moudrost je něco, co je nad ním. Moudrost je skryta v hlubinách božích a já jsem ten, kdo se musí učit před ní sklánět, abych ji mohl zahlédnout a abych do ní mohl vstupovat trochu víc.
0: Možná, že dobrou ilustrací toho je i ta obyčejná konvenční moudrost shromážděná ve Starém zákoně v knize Přísloví, protože když jimi člověk prochází, tak vlastně najde spoustu těch, která stojí úplně proti sobě, která jednou říkají, že se máme vyvarovat radám lidí a po druhé říkají ano, rady jsou to nejlepší. Prostě spousta těch přísloví stojí úplně proti sobě a to první, co to s člověkem udělá, je, že ho to vlastně strašně znejistí, protože najednou ty návody říkají to i to a je těžké se v nich zorientovat. Ale možná i tohle něco říká o tom, že nejenom ta konvenční moudrost, nejenom to konvenční poznání je pro život důležité.
1: No ano, navíc moudroslovná literatura ve Starém zákoně, knihy moudrosti, tak ty nejtypičtější nejvíc se pod tím myslí právě kniha přísloví, potom kniha kazatela, kniha Job. A je zajímavé, že jednak v knize přísloví je hodně velmi jednoznačných a přímočarých rad do života, ale někdy si odporují. A jako kdyby v nějaké situaci bylo po ruce tohle a v jiné tamhleto, nakonec, když si vezmeme naše běžná česká přísloví, tak skoro ke každému najdeme jeho protipřísloví. Najdeme něco, co říká přesně opak a často nás nenapadne je konfrontovat vedle sebe, spíš použijeme to, které zrovna vystihuje situaci. Jo, a nejspíš to bylo velmi podobně ve Staré smlouvě, ale zajímavé je, že potom vedle té knihy přísloví, kde je hodně rad, byť někdy protichůdných, ta kniha Kazatel tak je úplně jiného charakteru. To je kniha, která naopak ukazuje hranice lidského poznání. Ukazuje, jak nerozumíme věcem, ukazuje, jak zdaleka není tak jasné, jak smysluplné jsou naše rozhodnutí a naše směry a jak je vlastně život křehký a životní smysl křehký a těžko dosažitelný pro člověka. A potom tam máme knihu Job, kde je hodně rád, a hlavně od Jobových přátel a všechny jsou špatně. To je kniha, ve které všichni ti, kteří mají nejvíc jasno v průběhu celého toho textu, tak jsou ti, kdo se nakonec ukážou jako nejvíc pošetilí a nejvíc blízko Boží moudrosti. Ze všech těch lidí v té knize je nakonec Boží přítel Job, který říká to, co jsme četli minule, který mluví o tom, jak moudrost je utajena očima, před očima všeho živého. On se dostane před Hospodina v té bázni, ve které najednou si uvědomuje, že jeho porozumění selhává tváří v tvář tomu, co se děje v jeho životě. A že to neznamená, že všechno je nesmyslné a prázdné, jak by možná řekl v některých pasážích kazatel, ale že to znamená to, že Boží moudrost je větší a hlubší, že je skryta očím stvořených bytostí, ale že má smysl se k ní vztahovat. Jo. A pokud budeme se upřímně dívat na život, díky Bohu tohle není stav, ve kterém jsme většinou. A většinou si vystačíme s, jak to říct, jednoduššíma konceptama a mapama pro orientaci v životě. Ale každý člověk, který se dívá pravdivě na život, tak bude mít období a zpětně uvidí velmi často, že jsou to požehnaná období Boží blízkosti nebo Božího jednání, ve kterých vůbec netušíte, co se děje. A ve kterých vůbec nevíte, kudy dál, nebo co je za rohem a musíte stát tváří v tvář Bohu, o kterém víte, že ví, o kterém víte, že asi nad tím nějak celým je a zároveň vás hrozně frustruje, že vy nevíte a nevidíte víc. A tahle schopnost stát před Bohem a říct, Pane Bože, já nevím, já potřebuju tvoji moudrost, já potřebuju tebe a tvoje vedení, tahle období, která jsou těžká, tak jsou velmi formativní. To potom čteme v knize Jakub, v Nové smlouvě, kde Jakub říká, že jestli někdo nemá moudrost, ať se modlí. Ale křesťané dneska mají většinou dojem, že být křesťanem znamená ovšem něco vědět, znamená na všechno mít názor. Znamená být ten, kdo děkuje Bohu za moudrost, kterou má. Místo toho, aby jsme se učili opravdu stát před Bohem a prosili o moudrost, kterou nemáme. A to může trvat dlouho. To není o tom, že se pomodlím a mám hotovo, když někdy to tak je. Ale v tom samém textu, to je v Jakubově v první kapitole, tak je psáno o tom, jak v obdobích zkoušek, kdy právě nejvíc vnímáme, že nám chybí moudrost a jsme nejvíc pokoušeni k tomu začít vnímat, mít dojem, že všecko je špatně, protože teď nevím. A jsme vystaveni různým pokušením, abychom si ulevili. Takže to jsou právě období, kdy nás Bůh formuje k vytrvalosti. Kdy nás Bůh formuje ke skutečné hluboké víře a skutečné bázni před Hospodinem, protože ta nestojí na tom, že vím, ta stojí na tom, že ho znám. A nejvíc mu stojím tváří tvář ve chvíli, kdy moje šablony a moje představy o tom, jak by věci měly být, tak nějak nesedí.
0: K tomuhle textu se rozhodně vrátíme ještě v našem příštím setkání. Děkuji, že jsme dnes poprvé společně nahlíželi do Bible i v souvislosti s moudrostí. Hostem pořadu Uši k duši bude i za týden, stejně jako dnes, psycholog Mark Macák. Marku, děkuji.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Loučí se Lucie Endlicherová. Naschledanou.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

inspiraci mi pod peřinou lapení, jak na mršinu raci. Cítím, jak mi dochází dech a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu. A když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

My na provázích vodění, jak z hader pimplata, tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava. A země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá, a tělo mé se kymácí, jak moje socha. Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

zastavil, nečeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokej. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryl třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal,

čeká. A svět se zastavil, čeká. Svět se zastavil.

Hodiny u fleku teď ukazují 4. Jan Werich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si sedm.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u noho.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do

z koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky. Dáme si víno, jen co skočím pro vývrtku.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno i

Haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí, u kterého vás vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Aleš Macenauer. Ahoj Aleši.
1: Ahoj, čau, čau, dobrý den.
0: Který vydává nové album pod svým pseudonymem. Projekt se takhle jmenuje, možná můžeme si to definovat ještě. Zapomněl jsem a ta deska se jmenuje Docela normální lidé. Je to tak, že...
1: Je to tak. Je to tak. Už to je venku, jmenuje se to tak, jak jsi říkal. A osobně asi mám radši označení projekt než pseudonym, ale jako dělám to převážně sám, vždycky tedy jakoby s asistencí nebo pomocí nějakých jiných lidí, takže je to spíš takový projekt vždycky rozšířený na nějaký jako okruh kamarádů, dá se říct. Ale tady tu desku jsme dělali teda jenom jakoby ve dvou převážně.
0: No, já jsem se díval, že to album má 25 minut, což je vlastně úplně nejnižší možná časomíra pro to, aby to bylo album a nebylo to EPčko. Že EPčko vlastně končí ve 24 minut 59 vteřin. Je to tak, že jsi to měl jako koncept, nebo ty písničky jsou prostě krátké? U nich tam není úplně málo?
1: No, mně přijde, že teďka možná je i taková doba... že jakoby jako pozoruju takový trend, že se dělají hodně krátké tracky, což mě osobně třeba i jako baví posluchačsky, když jako doposlouchám písničku nebo desku, když mám jakoby chuť si to pustit hnedka znovu a nejsem jakoby umlácený nějakou jako dlouhou stopáží. Takže nebyl jako úplně záměr udělat krátkou desku, ale nějak to jako vyplynulo z toho, jak jsou ty písničky koncipované. A zároveň vlastně jako mi přijde, že možná ta hranice 25 minut a když máš míň, takže to je ípko, že to možná už jako ani tak striktně jako neplatí, že hodně teďka jakoby vychází vlastně i kratší desky, třeba 20-minutový a tak, který jsou teda označovaný jako alba a ne jako ípka a je tam klidně jako 12 tracků minutů a půl trvajících a tak. No.
0: Tak pak je ale vlastně otázka, jestli to názvo sloví vlastně teda má nějakou váhu ještě. Ale tak když pak se ohlašuješ, vydáváš desku, no tak...
1: Já to vnímám hodně asi podle počtu písniček, že jakoby, když to má třeba 4-5 songů, tak to vnímám jako ipko a jak to je třeba od 8 nahoru, tak si myslím, že už je to jako deska asi. No.
0: A když to je 8 minutových, tak to taky pořád máš jako desku. Jo?
1: Asi jo. Jakože jako asi každý to jako vnímá právě jinak, ale pro mě je asi rozhodující počet těch skladeb. No.
0: Tohle mývají takový ty super hardkorový kapely, že měli třeba 15 písniček a trvalo to 8 minut a deska. Jo.
1: Jo, no ono v nějakých žánrech vlastně jakoby... v nějakých žánrech to tak jakoby jde, v nějakých asi to není úplně zvykem, ale tak hodně třeba teďka hyperpopový songy se dělají jako hodně krátký, mi přijde a tak, no že teďka jakoby nějaká ta mladá hudba jakoby, ale možná se to zase jako obrací, že teďka třeba jako poslední dvě velké desky, co vyšly, co si jako vybavuju Rosalia a Harry Styles jako ze zahraničí, tak ti naopak šly hodně jako, že to jsou skoro, myslím, že obě ty desky mají tak 50 minut, což vlastně mi přijde, že na dnešní dobu je jako hodně. Tak možná se to zase jako obrátí ten trend, no, nevím.
0: Zajímavý. Takže vnímáš to, že je nějaká doba, která něco vyžaduje a člověk tomu má jít naproti, jo?
1: No jako já třeba jsem ty tracky nedělal krátký proto, jako že by to vyžadovalo trend, ale protože to vyplynulo nějak jakoby z toho, jak mi ty songy nejlíp fungovaly. A jako nebyl to vědomý koncept, ale postupně, jak jsem to psal, tak... Ale vlastně už i minulou desku, co jsem dělal, tak tam byla, myslím, jenom jako o, nevím, 3 minuty delší, jako v celkové té stopáži. Takže, nevím, no. Takže jako já to mám rád, když to je takové prostě, že si to fakt poslechneš jako tu desku na jeden zátah, takže za mě do 30 minut jako ideál a přijde mi, že aby to bylo jako poslouchatelný nebo nosný nějakou delší dobu, třeba těch 50 minut, tak to musí být jako prostě strašně dobrá deska, no. Což třeba to Rosalia a i Harry Styles jako jsou za mě strašně dobré desky, ale nevím, no.
0: A tak ona dobrá deska je strašně individuální.
1: Jo, jasně.
0: Pojem, no. Může být deska, která má 200 minut, může být, asi pamatuju, že kapela Svons vydávala desky, které vycházely na 4 vinylech.
1: Jo. A je Red Hot Chili Peppers měli, no, myslím, jako všechny.
0: Dvoj alba. Midi lidi mají, mám pocit, vydali naposledy 2 dvojalba.
1: Jo, no, během jednoho dne dokonce ne.
0: Dvou dnů, jeden.
1: No, takže tak, no, takže a já jsem zároveň ani jako neměl víc tracků, takže nějak to jako vyplynulo, že to má těch 25 minut, ale no.
0: Teď si pustíme píseň, která se jmenuje Myslím na tebe ve skale, což není asi na opeře, ale je to v rámci berlínského kina, ve kterém ty pracuješ.
1: Je to tak.
0: Ale ten příběh bys měl ještě nějak rozvinout.
1: Je to vlastně jakoby první single, co vyšel z té desky a nějak jakoby v textu, když jsem to psal, tak... se tam objevil jako ten prostor. Já jsem pak ještě přemýšlel, jestli jako by to zachovat prostor jako Kina Skala. Mm-hmm. Já jsem jako přemýšlel, jestli to pak zachovat přímo v názvu nebo ne, protože jsem si říkal, jestli to není vlastně takový jakoby pro brněnské posluchače jako clickbait v uvozovkách, mm-hmm, ta Skala. Ale že jestli to jako není blbý, jestli to není moc jakoby na první dobrou takové jakoby, no, clickbaitové, ale pak jsem si právě říkal, že když jsem jako ten song tak napsal a nějakou dobu jsem s tím sám tak jako pracoval, že se to jmenuje takhle, že to tak nechám, no, takže se tam ta Skala zůstala. A jinak je to pro mě prostě místo, kde nějak jako, mám Brno hodně jako koncentrovaný do Skaly, trávím tam hodně času, mám to tam rád, takže a vlastně tam pracuji třeba už 5 let nebo nějakou jako takhle strašně dlouhou dobu, takže jsem si to chtěla nějak jakoby dostat i do písničky. No.
0: Pojďme na ní.

0: jsi říkal 5 let, strašně dlouhá doba. Tak jsi to definoval. Jak dlouho máš projekt Zapomněl jsem?
1: No, to je možná takové trochu fluidní. Jako pamatuju si, že první koncert pod tady tím pseudonymem jsem měl asi v roce 2017, ale pak nějakou dobu jakoby trvalo, než se to nějakým způsobem jako rozjelo, nebo než jsem to začal brát nějak jakoby trošku seriózněji. A pak vyšla nějaká jakoby za mě nultá deska, která vlastně ani jakoby teďka není na streamech. Byl to takový jakoby asi mixtape nějakých prvních demáčů, tak to bylo v roce 2019. A pak první nějaký jako opravdový album vyšlo v roce 2021. Mm-hmm. Takže myslím si, že ten projekt je jakoby starý třeba 5 až 9 let s takovým jako pomalým rozjezdem, no. Ale jinak jako hudbu dělám díl.
0: No a něco, co se změnilo od minulé desky a od desky Docela normální lidé?
1: Jo, jako určitě spousta věcí. Tam vlastně byl i jako 3letý rozestup mezi těma deskama, což vlastně jakoby na dnešní standardy je taky vlastně celkem dlouhá doba, si myslím. A jako změnilo se mi určitě hodně věcí v životě, což se pak jakoby odráží prostě v té tvorbě, že jakoby píšu písničky jakoby v uvozovkách hodně ze života, nebo jak to říct, že prostě jakoby je to pro mě taková jako forma terapie, že když jakoby prostě píšu tracky kvůli tomu, abych se nějak vypořádal jako s věcmi, co se mi zrovna dějou v životě a tak. Takže možná i proto jako to třeba někdy trvá díl, že to jako nemám tak, že bych si dokázala říct, že prostě bych chtěl letos vydat desku a sednout k tomu a napsat songy, že spíš prostě to vždycky přijde nějak jako samovolně a jí mám třeba jako dlouho období, což ty asi budeš mít jako úplně naopak, protože jsi hodně produktivní jakoby autor, ale mám dlouhé období, kdy jako třeba nenapíšu nic, jakože půl roku nenapíšu žádný song a pak během třeba 2 měsíců 10 songů. Takže to mám takové hodně nárazové a teď vlastně, jo, ty se ptala, co se změnilo.
0: No,
1: no a hudebně třeba tady ta deska jako šla trošku víc do elektroniky, ale jako poslouchal jsem elektroniku vždycky a i na těch minulých deskách nějaká jakoby byla, ale tady jsem chtěl, aby to bylo víc jako na tom postavené, aby to stálo spíš jako na synťákách a třeba jako na nějakých produkčních postupech než na kytarách, takže tohle bylo nějaký jako koncept, aby to bylo víc prostě elektronický, ale no, takže tak.
0: To je zajímavý, protože já jsem tě měl uloženýho jako vlastně takovýho vlastně experimentálního folkaře a tohle je vlastně víc jako současný pop, abych to jako řekl strašně zjednodušeně, ale slyším to tak.
1: To se mi líbí, to označení.
0: No, a je tam hodně tam taky používáš vocoder nebo autotune na zpěv, ne?
1: Jo. Je tam vlastně jako asi vlastně na každém zpěvovém takeu je nějaký jako lehký autotune, jako co třeba není slyšitelný, jenom aby se to nějak jakoby, aby to víc zapadlo do toho mixu, ale právě mě baví to využívat víc a i experimentálně tady ty jakoby autotuny a nebo samplování zpěvů. Takže to tam je jako hodně. A vlastně si myslím, jak jsi říkal, že to máš jako zafixované jako folkový projekt, že to tak má jakoby hodně lidí, ale vlastně to byla spíš si myslím jako nějaká náhoda, že když jsem vydával tu první desku, že byla taková hodně folková. Ale jinak jako by mě baví strašně moc různých jako přístupů a žánrů a baví mě to nějak jako právě proměňovat a mít tam nějaký jakoby progres mezi deskama. Takže spíš bych byla radši, kdyby si to lidi, kdyby to nebylo tímhle způsobem jako zaškatulkované, no, ale jako je to tak, no, jako že setkávám se s tím hodně často, že o tom lidi mluví jako o folkařovi, ale asi mám nějak radši jako třeba označení hudebník, projekt nebo producent nebo něco takového, no. A jako to jsou jenom slovíčka, ale občas mi přijde, že to je takové už jako, že třeba když hrajem někde na festiáku a vždycky u těch kapel máš napsaný třeba nějaký jako nějaké žánrové zjednodušení, co ta kapela jako dělá za hudbu a Zapomněl jsem, tam vidím folk, tak mi to vždycky přijde takové vlastně jako úplně nevypovídající jako o té tvorbě. No.
0: Takže to si možná můžeš taky korigovat tím, co posíláš těm pořadatelům.
1: Jo, jako snažím se, ale přijde mi, že jak to v nějakém prostě povědomí si lidi uloží, tak
0: tak už to mají trvá dalších 15 let, než přestaneš být folk.
1: Tak mně totiž přijde, že možná jakoby v Česku, nebo jako možná se pletu, jo, ale jako prostě z kapelo, co znám českých, tak mám dojem, že tam vlastně, třeba v zahraničí je mnohem větší, jakoby větším zvykem, že jako mezi diskama nějaké kapely dochází k nějakým jako žánrovým posunům. A přijde mi, že v Česku to možná tak jako úplně není, ale nevím, jestli to není jako příliš silný statement, jako že je tady spousta experimentálních kapel, co se jako hrajou s aranžema, se zvukem a tak, ale přijde mi, že je tady mnohem častější, že prostě jako kapela dělá nějaký žánr a prostě ho dělá, jako se všema archetypama, co k tomu patří. A, takže tak, no.
0: Dejme si druhou píseň. Ta má takový název jak nějaké detektivky. Na levém spánku jsme měli totožnou díru po kulce.
1: No, tak to je takový jako zrovna nejkytarovější asi track na tom albu a je jeden z mojich nejoblíbenějších. A vlastně moc, jako nevím, co bych... Název je to dlouhý, no. Jako mě to aj tak jakoby baví, když si někdo hraje jakoby s formátem těch názvů. Že tam třeba, jako nevím... Teďka si vybavu desku Bon Ivera, asi 10 let starou, nevím, jestli to znáš, jmenovalo se to, myslím, 22 Million, kde on jakoby každý track měl pojmenovaný nějakýma jako úplně divnýma znakama, počítačovýma, nevyslovitelné názvy. No, tak jsem si říkal, že jako na té desce jako nechám jeden track s úplně absurdně jako dlouhým názvem, i když je to vlastně jako asi strašně nepraktický, protože... Je to pak jako, nevím, možná těžko vyhledatelný na streamech, nevím, nezapamatovatelný hlavně, ale...
0: To každý vždycky zkrátí na jedno slovo.
1: Jo.
0: Když člověk pak sám píše playlist, tak nikdy napíšeš tohle, napíšeš jenom spánek. Nebo
1: je to tak. Vlastně teďka, jako, jak už tu disku začínáme hrát na život, tak přesně takhle tam ten track píšem na levém spánku prostě. Ale tak teďka jsem si říkal, že to tam napíšem celý.
0: Mít celou větu je prostě příjemné pro obrazotvornost.
1: Jo.
0: Tak pojďme si ji pustit, tu píseň.

0: Ty jsi zmiňoval, že tohle je nejvíc kytarový track. Jak ty písničky vlastně vznikají? Jak je skládáš? Máš nejdřív třeba texty, nebo melodie, podklady, akordy?
1: No, tady vlastně ta deska je taková jako výjimka, že všechny ty písničky vznikly fakt třeba jako během 3 měsíců a všechny hodně jakoby intuitivně, že buď jsem měl jakoby, buď jsem si do kompu naklikal nějaký jako hodně jednoduchý základ beatu, anebo jsem jakoby vzal kytaru nebo synťák a začal jsem jakoby si něco hrát, prostě rovnou z fleku. A rovnou jsem si do toho už začínal jako broukat nějaký jako základ zpěvu i melodie, i jakoby textu třeba. Když jsem to měl v tom kompu, tak jsem rovnou jako vzal mikrofon a začal do toho nahrávat nějaký zpěv. A nikdy jsem to právě takhle nedělal, že jsem jakoby dřív psal texty až do jakoby hodně hotové hudby. Mm-hmm. A vždycky jsem si napsal třeba jenom jakoby jednu větu, o týden později další větu a hodně to, že to bylo takové jako kolážové, hodně jsem to přesouval jako ty jednotlivé věty a rýmy, hodně jsem to tak jako skládal. No a teďka to vlastně všechno vzniklo nějak jakoby souběžně. I jako základ hudby, i textu, že jsem prostě sedl buď s kytarou nebo s počítačem a prostě to ze mě tak jako během půl hodiny ten základ jako vypadl. Což mě zároveň nějak jako těší, no, že ta deska je tematicky hodně osobní a přijde mi, že tímhle je vlastně jako upřímná, že jsem se jako moc nekorigoval. Jakože pak jsem ty texty samozřejmě nějak jako uhlazoval, ale už jsem do toho příliš jako nezasahoval. Takže tahle deska vznikla tak nějak jakoby hodně spontánně, intuitivně. Různý, jakoby jiný předchozí desky jsem dělal jinýma třeba způsobama.
0: Tak a ty jsi zmiňoval, že jsi měl jednoho hlavního spolupracovníka na té desce, který si představuju, že tvoje podklady posunul potom dál společně s tebou. A to probíhalo jak?
1: Jo, to je vlastně Michal Schnaubert se mnou na té desce dělal a jí míchal a zároveň tam byl jako spoluproducent, řekněme. Nebo jakoby přemýšleli jsme právě, jak ten jeho input jakoby označit, ale probíhalo to tak, že já jsem vlastně mu poslal hotové demáče, nějak už jako rozaranžované a rozpracované, ale jako při nahrávání těch demáčů jsem třeba jakoby řešil jsem jako charakter zvuků, ale jako neřešil jsem moc jejich správný jako technický provedení, že jsem se moc jako nezdržoval s tím, že bych jako synťák kroutil přesně jakoby na aby to bylo jako final zvuk. Takže pak jsme právě jakoby přes zimu se zavřeli u něho doma a tam jsme všechny ty songy, téměř jako každou stopu jsme nahráli znovu a dořešovali jsme právě jako tady ty jako technické aspekty, nebo prostě, aby to víc kopalo a mělo to jako víc třeba, já nevím, jak to říct, víc jako profesionální zvuk. Takže tak a zároveň je to vlastně poprvé, co jsem desku nahrával s někým, že předtím vždycky jsem si to jakoby nahrál sám a pak třeba jako jsme dohrávali nějaké hudební hosty a pak se to poslalo na mix, které na té desce vlastně žádní jako hudební hosti nejsou. Nahrával jsem to všechno jakoby sám, ale byl tam vedle mě právě ten Schnauby, který mi k tomu třeba dával nějakou zpětnou vazbu. Někde jsme třeba jakoby dořešovali ještě decentně jako strukturu nebo něco a dával mi k tomu různé takové jako pointy, co by mě jako nenapadly právě.
0: Co třeba?
1: Hele, takové, já nevím, že jako tohle je jako úplně random věc, ale první, co mě napadlo, že ti prostě běží track a on ti prostě řekne, no a tady na jeden takt, jako zkusme vypnout hajtku. Je takové jako detaily, které ale udělají ale hrozně moc ve finále, jako v tom, jak to posluchač i nevědomně vnímá. A on hlavně jakoby teda má hodně aj jakoby gíru, jako vybavení a má hrozně jakoby velké ty technické dovednosti, no, že co já třeba jako úplně nemám, že já spíš jakoby asi jdu jako hodně intuitivně, když kroutím nějaké zvuky a on to má i víc jakoby vědomé, že když mu řekneš, že chceš, aby to znělo tak a tak, tak je schopný ti říct.
0: Tuší, kam sáhnout.
1: Jo, ví prostě, jako co udělat. No. Takže různé právě takové jako zvukové věci, lehce aranžerské věci. A bylo to super, no, hrozně jako příjemný. Nahráli jsme to všechno asi za, nevím, měli jsme asi 5 nějakých

0: Posloucháte stále Rádio Proglas, pořád jak se vám líbí. A já si povídám s Alešem, ale já zapomněl jsem, dozněla písnička Halo. Mě zajímá, jak to teď bude naživo, když jsou tady ty písničky takhle udělané, jestli budeš hrát s počítačem nebo budeš mít jako živý spoluhráče. Jak to plánuješ?
1: Hrajem ve dvou. Střídá se vlastně právě Šnauby a ještě jeden kámoš Patrik. A je to udělané tak, že vlastně kytary jsou naživo, zpěv je naživo, klávesy jsou naživo a zbytek je v podstatě jako v backtracku z počítače. No. Mm-hmm. Takže takový jako poloviční playback. Mm-hmm. Ale jo, jako já jsem s tím takhle asi v pohodě, dlouho jsem tomu vzdoroval a tahali jsme na koncerty úplně absurdní množství jako synťáků a různých věcí, kde zapínáš jako sekvencery a tak. Ale vlastně mi přišlo, že jsem si pak jako neužíval ten koncert samotný, že jsem se strašně musel soustředit, jako co, kde kliknout a tak. Mm. Takže tady ten poloviční formát mi přijde jako v pohodě, že zároveň jako spousta kapel už teďka jede třeba úplně, jakoby, že to je spíš taková jakoby performance, že třeba jakoby zpívají live, ale jinak je to všechno jakoby z kompu. Tak takhle by mě to jako asi nebavilo, jenom tam jakoby performovat, protože nejsem úplně jako rozený extrovertní performer. Ale tady ten jako na půl formát, no, jsme nějak jakoby zvolili. Takže dva lidi a jeden počítač.
0: Je to tak, že ty koncerty jsou mě stráž sám, nebo máš někoho, kdo ti to bukuje a tak?
1: Teďka čerstvě sám. Spolupracovali jsme vlastně s jiným kamarádem, co nám to bukoval, ale ten nějak jakoby z kapacitních důvodů se toho jako muselo vzdát. A já jsem jako vlastně zjistil, že asi jsem schopný to jako obstarat sám, no i když je to jako někdy trochu stresující, tak zároveň těch koncertů jako není tolik. Mm-hmm. Třeba uplynulé roky jsme hráli, já nevím, často i 30 koncertů za rok, ale vlastně už to pro mě bylo dost neudržitelné, že teďka spíš jakoby loni a i letos a dál bych pokračovala rád s nějakým jako menším počtem, že třeba loni jsme hráli 10 koncíků, myslím, za rok a bylo to úplně super. Jakože si pak každý mnohem víc užiješ, zároveň ti přijde i víc lidí, protože tím nejsou jakoby přehlcený, takže teďka jedem takhle jakoby spíš míň, no. Že vlastně od té doby, co jsem jakoby skončil školu a začal jsem makat, tak už se ti nechce každý víkend jezdit na nějaké jakoby to. Tak se teď snažíme víc i třeba vybírat jako ty akce, no, jakože nebrat všechno a tak. Takže a zároveň je to teda takové množství, co jsem schopný nějak jako logisticky a si jako pořešit sám, no. Takže bukra teď nemáme.
0: Dáme si píseň, stihneme dvě, tak si dáme píseň Dopisy. Tady je featuring Adam the World, to bych ještě někomu něco krátce
1: říct. To je poslední dva roky můj asi nejposlouchanější CZSK artist. Je to takový mladý slovenský rapér. Hodně jsem poslední právě dobu poslouchal

0: tady tu jako mladou slovenskou hyperpop, rap, Gen Z scénu. A takže vlastně tady ten feat je trošku jako takový splněný sen, no. Takže jsem rád, že do toho šel. A je to super týpek.
1: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
2: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
1: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Je tady poslední stup, povídáme si s Alešem, alias Zapomněl jsem. Co tě čeká teď? Bude to tak, že kde se přibudou nějaký videoklipy, nebo nějaký speciální koncerty, nebo nějaká šňůra, nebo něco, co by se stěšil?
1: Určitě. Moc rád bych pozval všechny na křest 26. května do kabinetu Můz. Tam s náma budou hrát ještě Prázdniny a Enough Vincent. A zároveň plánujeme teda ještě jeden videoklip, už ho máme vlastně jako natočený, točili jsme ho s Markétou Staňkovou, která dělala i obal té desky, vlastně souběžně s tím, jak fotila cover té desky, kde je vlastně teda jakoby fotka, tak jsme souběžně s tím i natočili nějaké záběry, takže z toho by měl být ještě klip k písničce Levantské moře. A zároveň asi dojde na vydání vinylu, ale ještě to není úplně jisté, takže doufám, že jsem to teďka nezakřikl, radši to zaklepu. A jinak nějaké další koncerty. Pražský křest bude asi až na podzim, ale budeme hrát třeba v květnu i v červnu v Praze. 12. května, 12. června, takže kdyby někdo poslouchal v Praze, tak budeme i tam.
0: A vychází ta deska u nějakého labelu?
1: Tentokrát ne. Poslední dvě vyšly u Indies MG a tady tato je self-release.
0: Okay. Takže když někdo bude mít zájem i doma fyzicky mít, tak prostě napíše.
1: Jo.
0: Sem a najde tě na sociálních sítích.
1: Je to tak. Ty vinily by měly být asi za, já nevím, v horizontu několika měsíců snad budou. Jinak je to všude na streamech. Kdyby chtěl někdo jakoby si to stáhnout a neholdoval streamům, tak na Bandcampu se to dá stáhnout zadara, nebo jakoby za libovolnou částku. Okay. Takže tak, takže jo, na sociálních sítích jsme taky, takže klidně ať lidi píšou zprávy.
0: Aleši, díky moc za povídání, za písničky, přeju, ať se ti daří a společně také zdravíme posluchače Rádia Proglas. Končí pořad, jak se vám líbí, jehož hostem byl Aleš Macenauer, neboli Zapomněl jsem, a společně vám tedy posíláme pozdrav, mějte se hezky a ahoj.
1: Moc děkuju, taky zdravím všechny, mějte krásný den.

Ludzko, stolika sveta. Tak sam se dívala na oblohu, jestli nebude.

Je 5 hodin ráno a na Proglasu vás zveme k poslechu Varhanní hudby. Nabízíme vám 2 skladby od Zdeňka Pololáníka. Uslyšíte variace pro varhany opus 1 a postludium Marianum pro varhany. Obě skladby zahraje Karel Pokora na varhany a Božena Kalábová-Němcová na klavír.

Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu pořadu Knihovnička na Proglasu. Vítá vás Nikola Samcová. Dnes vám představím skutečný příběh odvahy, víry a nesvobody. Komiks Bula a Drbola, Nepřemožení, přináší silný a vizuálně poutavý pohled na osudy dvou kněží, kteří se v 50. letech postavili komunistickému útlaku. Jan Bula a Václav Drbola, obyčejní muži, kteří se nebáli stát za pravdou ani tváří v tvář perzekuci, mučení a smrti. Díky své neústupnosti, odvaze a věrnosti pravdě si dva obyčejní venkovští faráři po víc než 70 letech vysloužili jedinečné místo v našich dějinách jako první blahoslavení moderní české historie. Jejich příběh nás vrací do období těsně před a po komunistickém převratu, tedy do let těžké náboženské perzekuce totalitního režimu, který se snažil církev v tehdejším Československu podřídit státní moci. Ve vykonstruovaných procesech byli oba kněží na začátku 50. let odsouzeni k trestu smrti, přestože se zločinů, z kterých je vinila obžaloba, nedopustili a dopustit ani nemohli. Popravou ale jejich příběh neskončil. Oba muži se stali symbolem odporu vůči útlaku, neochvějné pevnosti hodnot, vnitřní integrity a hlubosti.

0: hluboké víry. Jan Bula a Václav Drbola byli plně rehabilitováni až po roce 1989, kdy byly jejich popravy označeny za justiční vraždy. Jejich odkaz pak inspiroval věřící a vedení brněnské diecéze k zahájení snah o jejich blahořečení. Příběh prvních blahoslavených moderní české historie se biskupství snaží přiblížit všem lidem, a to i mládeži. Proto právě vznikl komiks Nepřemožení. Na jejímž vzniku pracovali studenti střední umělecko-manažerské školy v Brně. Proč právě toto stvárnění přiblížil Proglasu Vojtěch Jurásek z komunikace biskupství?
1: My jsme věděli, že několik publikací, které se babickým událostem i Janu Bulovi a Václavovi Drbolovi věnují, ale hledali jsme příležitost nebo formu, která by zasáhla i, řekněme, generaci 10 až 25 let, což jsou lidi, kteří většinou si nějakou složitější, delší knihu nepřečtou, tak jsme si řekli, že toto by mohla být forma, kterou jim ten příběh prvních mučedníků české historie moderní představíme. A zároveň jsme si řekli, OK, tak když to děláme pro mladé lidi, tak ať jsou mladí i ti autoři, ať to nedělá nějaký zkušený rutinér, ale že chceme dát prostor studentům, tak aby to vzniklo jako z jejich pera. A věříme tomu, že i díky třeba tomuhle detailu to může být pro mladé čtenáře atraktivní.
0: Na komiksu se podíleli 4 studenti pod vedením učitelky Veroniky Zubíkové.
2: Když vlastně jsme začínali, tak jsem si hledala na internetu a různých na přednáškách o tématu a překvapilo mě vlastně, jak jednoduchý to je, aby se člověk dostal vlastně do takových problémů. Neví sám, jak se to stalo. Může za to ten dobový kontext, který byl, a může se zase jako vrátit, že?
0: Scénář komiksu měl na starosti Jan Rec. O vizuální stránku se postarali Tereza Cigánková, Anna M. Jíru, Leonela Lubasová a Samuel Suchý.
3: Já jsem se věnoval v komiksu hlavně na dělání pozadí. Kreslil jsem všechny budovy, věci, kromě postav prostě. A pro mě tam bylo důležité tam zachovat nějakou tu reálnou vlastně část, aby to nebylo nějak až moc zkreslený. A snažil jsem se tam dávat ty prostředí tak, jak tam vypadaly. Ale bylo to občas obtížné kvůli vlastně množství informací a fotek, takže s tím jsem občas i bojoval. Rok a čtvrt práce to tak trvalo, no, zhruba. Ono tak občas tak to zpomalilo a občas tak jsme vlastně pracovali víc než nějaký jiný měsíce.
0: 19-letého Samuela jsem se zeptala, v čem jsou pro něj tyto osobnosti inspirativní.
3: Tak já si myslím, že to je super příběh pro ty mladý, protože vlastně tady tihle lidi, tak nám tu svobodu vybojovali, abychom ji tu měli. A ten příběh tak by nám teďka měl vlastně připomínat, abychom si ji nadále chránili. A myslím si, že to je super cesta, nějaká jednodušší pro ty mladší prostě, aby na tohle nezapomínali.
0: Pro studenty to byl první projekt tak velkého rázu. Překvapilo je, jak složité jsou procesy neustálého vracení, konzultování a zpětné vazby. Díky práci na něm se dozvěděli i spoustu informací, jak podotkla Anna Jíru.
4: Překvapilo mě, jak to rychle vyeskalovalo, celý to dění. Nebo mě taky překvapilo, že se ti dva vůbec neznali ze začátku, že jak jsou spojováni, tak by se každý myslel, jo, že se znali, ti byli přátelé, tak byli oba dva kněží, to se všichni musí znát. Ale úplně ne. Když vlastně měli úplně podobný životy a stejný konec.
0: Leonela Lubasová měla na starosti kreslení postav. Zeptala jsem se jí, co může podle ní přinést právě takové zpracování příběhu.
5: Podle mě to může přinést více lidí, co by to četli, protože zrovna tady ten typ vlastně zpracování není tak obvyklý u tohohle tématu, takže si myslím, že by to mohlo přinést více čtenářů.
0: Komiks Bula a Drbola Nepřemožení požehnal v Brně biskup Pavel Konzbul. Jejich odkaz má podle něj 3 poslání.
6: Jednak oni jsou vlastně zástupci velkého množství jako lidí, kteří v té době trpěli, umřeli, protože se komunistický režim potřeboval zastrašit ty, kteří mu nebyli pochuti. To znamená jak církev, tak soukromé zemědělce, živnostníky a podobně. Oni připomínají tady ty události, aby jsme třeba na ně nezapomněli. To druhé poselství je to, že ukazují, že i tváří v tvář smrti jakoby nezradili svoje přesvědčení, nezradili svoji víru, a nejen to, že jako dokázali i jako mít ten rozměr odpuštění v sobě, že to nebylo jenom, že prostě nic jiného jim nezbylo, když byli zavření, tak je popravili, že člověk třeba nemohl utéct nebo něco takového, ale že vlastně to přijali s takovou opravdu jako hrdinskou ctností. Třetí poslání si myslím, že je i taková ta jejich věrnost pravdě, protože oni žili v době plné dezinformací stejně jako my. Tady se nevědělo, kdo je na čí straně, kdo je provokatér a kdo ne. A my dnesky taky dost těžko tušíme, co někdy je pravda, co se k nám dostane a co ne. A oni přesto se snažili tu pravdu najít nebo se jí dobrat.
0: Kniha vyšla v nakladatelství Cesta pod hlavičkou brněnského biskupství.
6: Od tohoto zpracování si slibuji vlastně to, že dokážeme adekvátní formou oslovit ty adresáty toho komiksu. Dobře, starší člověk si to třeba taky rád přečte nebo tak, ale cílí to vlastně na generaci teenagerů nebo mladých lidí. Myslím si, že velice dobré je to, že to vlastně mladí lidé namalovali pro mladé lidi, čili jejich jazykem i jejich jako výrazovými prostředky a výrazovými kresbami. My starší známe rychle šípy, že, ale to už dneska úplně tak jako ti mladí, tady ten výraz grafický třeba není jejich, takže právě si od toho slibujeme a jsme moc rádi, že se naši dobrovolní studenti, kteří to namalovali, bez ohledu na to, jakého jsou náboženství, přesvědčení nebo jakou mají víru, tak do toho šli, že se jim to zdál ten příběh zajímavý.
0: Řekl Proglasu brněnský biskup Pavel Konzbul. Kromě komiksu brněnské biskupství zřídilo také web, který má za cíl příběh mučedníků zpopularizovat. Najdete ho na stránkách buladrbola.cz. Právě na něm se nachází také video, které přibližuje beatifikační proces mučedníků komunistického režimu. Jeho audionahrávku přinášíme i vám.
7: 50. léta. Tvrdý nástup komunistického režimu. Všude kolem strach. Procesy, které měly jediný cíl – zastrašit, zlomit nebo umlčet každého, kdo zůstal věrný pravdě a svým hodnotám. V našem kraji byli tehdy dva mladí kněží. Jan Bula v Rokytnici nad Rokytnou a Václav Drbola v Babicích. Dobří, blízcí lidem. A právě na ně si režim posvítil. Když v červenci 1951 došlo v Babicích k vraždě tří komunistických funkcionářů, režim odpověděl s maximální krutostí. V babických procesech trestal i ty, kteří s tím neměli vůbec nic společného. Mezi potrestanými byli i Jan a Václav. Jan byl obviněn, přestože už 3 měsíce seděl ve vazbě. Václava zase po dlouhém mučení donutili k falešnému doznání. Oba skončili před soudem, oba čekal stejný rozsudek. Den před svou popravou napsal Jan zcely smrti. Největší posilou je mi to, že jsem věrně sloužil Bohu až do konce. Člověk Boha nikdy dost nemiluje a to je to jediné, čeho musí litovat. Na dvoře jihlavské věznice pak oba kněze oběsili. Jejich smrt ale nebyla zbytečná. Po více než 70 letech se ukazuje, že jejich příběh má sílu i dnes. Jan Bula a Václav Drbola se stávají prvními blahoslavenými mučedníky moderních českých dějin. Jejich odkaz je jasný. Láska je silnější než nenávist. Pravda má větší moc než lež. A odpuštění dokáže prolomit i tu největší nespravedlnost. Víc než 7 desetiletí po jejich popravě přichází zásadní okamžik. Vatikán uznává jejich mučednictví, papež Lev XIV. Potvrdil jejich blahořečení.
0: Slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Drboly by se měla uskutečnit v Brně v červnu 2026. A to je z této knihovničky na Proglasu vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Nikola Samcová. Naslyšenou příště.

Blíží se 6. hodina a my si na Proglasu vyslechneme myšlenku papeže Františka z roku 2023, kterou nám přečte otec Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Ježíš v 10. kapitole Matoušova evangelia opakuje hned třikrát svým učedníkům: nebojte se. Krátce předtím hovořil o pronásledování, které budou muset pro evangelium vytrpět. Církev totiž od samých počátků spolu s četnými radostmi poznala také mnohá pronásledování. Hlásání Božího království je sice poselstvím o pokoji a spravedlnosti, přesto se setkává s odmítáním, násilím a perzekucí. Ježíš prohlašuje, že se nemáme bát, nikoli proto, že by ve světě vše dobře dopadlo, ale protože pro našeho Otce máme velikou cenu a tudíž nic dobrého nepřijde vniveč. Ježíš nám tedy říká, abychom se nedali brzdit strachem, ale obávali se spíše něčeho jiného, a to jediné věci. Jaké? Údolí Gehenna, česky peklo, obyvatelé Jeruzaléma dobře znali jako veliké městské smetiště. Ježíš o něm hovoří, aby vyjádřil, že ve skutečnosti bychom se měli obávat o to, abychom nezahodili svůj vlastní život. Jako bych chtěl říci, že se kvůli věrnosti evangeliu nemáme bát nepochopení a kritiky, ztráty prestiže a ekonomických výhod, ale strachovat se o to, zda nemrháme životem, když se ženeme za nicotnostmi vhodnými pro smetiště, které naše bytí nenaplňují smyslem. Mám na mysli rodiče, kteří musí pracovat, aby uživili rodinu, ale nemohou žít výlučně prací. Potřebují také čas nezbytný k tomu, aby jej trávili se svými dětmi. Také se mi vybavuje kněz či řeholnice, kteří se sice mají nasadit ve své službě, aniž by však zapomínali na čas určený Ježíši. Jinak jim totiž hrozí, že podlehnou duchovnímu zesvědčení a ztratí smysl toho, čím jsou. A dále mám na mysli mladého muže či ženu, kteří mají tisícere aktivity a zájmy, školu, sport, různé koníčky, mobily, sociální sítě, ale potřebují se setkávat s lidmi a utvářet veliké sny, aniž by plýtvali časem na to, co beze stopy pomíjí. To vše, bratři a sestry, sebou nese určité odříkání. Zachovat věrnost tomu, co má cenu, přijde draho. Něco stojí, když jdeme proti proudu. Nezahazujme ale svůj život. Pouze toto by nám mělo nahánět strach. Kéž nám Panna Maria, moudrá matka, pomáhá k moudrosti a odvaze při rozhodování, které podstupujeme.

Nyní už je 6. hodina raní, vám krásné vstávání s Proglasem přeje Daniel Blaške. Prožíváme neděli 21. červen, je to Den otců a také Evropský svátek hudby. Hudby si jistě dnes ještě s Proglasem užijete. Právě před 435 lety zemřel španělský jezuita svatý Alois Gonzaga. Stal se patronem mládeže a studentů, ochráncem při volbě povolání. Nahlédneme také do historie, pak vidíme, že před 405 lety bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 pánů označených za vůdce proti císařského stavovského povstání. 85 by oslavil komunisty umlčovaný básník Petr Kabeš, nositel ceny Jaroslava Seiferta, spolutvůrce slovníku zakázaných autorů. Zemřel roku 2005. 44. narozeniny dnes slaví následník britského trůnu William, princ z Walesu. 53. narozeniny má bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. 55. slaví skladatel a hudebník Jan Muchov. 71 let se dožívá fyzik a teolog, psycholog Pavel Raus z církve bratrské. 79. narozeniny slaví íránská obhájkyně práv žen a dětí, právníčka Shirin Ebadiová, laureátka Nobelovy ceny za mír. 84 let se dožívá spisovatelka a scénáristka Markéta Zinerová. Vše dobré k svátku přejeme Aloisům a Aloisím. Jméno Alois je z němčiny a vykládá se jako slavný bojovník. Máme před sebou půl hodinku hudby, když je ten Evropský svátek hudby, ale to by bylo i jiné dny. A také si řekneme něco o počasí, o tom, co dnešní den očekáváme. No a od 6:30 už budeme tento den zahajovat po duchovní stránce četbou evangelia, modlitbou a také duchovním slovem. Přeji vám krásné ráno.

8 minut po 6. hodině a pověsme si, jak bude tato neděle vypadat co do počasí. Mělo by být jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách s lokálními mlhami. Odpoledne a večer čekáme od západu zejména v Čechách postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě bude kolem 28 stupňů a v 1000 metrech na horách i 25 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů, na Moravě a ve Slezsku bude místy mírný a v bouřkách také zesílí. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm a nárazy větru kolem 75 km za hodinu a dokonce kroupami. Tlaková tendence, setrvalý stav nebo slabý pokles, odpoledne a večer přechodně mírný až silný vzestup a rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé.

Je 6 hodin 21 minut, máme neděli 21. červen. Podívejme se, co nás tento den čeká. Předseda Německé biskupské konference Heiner Wilmer z kongregace Dehonianů, misionářů nejsvětějšího srdce Ježíšova, převezme službu minsterského biskupa. Ode dneška povede největší diecezi v Německu. Po ceremonii na úřadu severního Porýní Westfálska a inaugurační bohoslužbě v katedrále pořádá na Domském náměstí festival setkání. Svoje primiční mše budou sloužit včera vysvěcení novokněží pražské arcidiecéze Ondřej Šimer v kostele svatého Antonína v Praze Holešovicích od 18 hodin a Vojtěch Popr z Příbrami v kostele svatého Jakuba staršího od 10.30. V pražské katedrále pokračuje svatovícký varhaní oktáv. Na nový nástroj zahraje na celý týden po jeho žehnání například varhanice Kata. Vystoupí vedle dalších interpretů, kteří varhany podpořili při beneficích v minulosti. Jmenujeme Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Jana Kučery, houslistu Pavla Špordsla se souborem I Palpiti, Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Spojený sbor základních uměleckých škol nadačního fondu Magdalény Kožené. Večerem provede Marek Eben. Gala koncert odvysílá přímým přenosem televize Noé od 20 hodin. Podle organizátorů festivalu bude také symbolickým poděkováním dobrodincům díla, kteří neměli možnost se do katedrály dostat osobně. Před Českou televizí v Praze se odpoledne uskuteční demonstrace a pochod spolku Milion chvilek pro demokracii za odvolání ministra kultury Oty Klempíře a na podporu veřejnoprávních médií. Slavnostního zahájení 23. ročníku olympiády dětí a mládeže v Praze se zúčastní i prezident Petr Pavel a předseda senátu Miloš Vystrčil. Centrem her bude výstaviště, kde vznikne olympijský dům. Koncert britského hudebníka Stinga na letišti v Letňanech završí festival Metronom Prague. Na slavnostním mši svatou zve děkanství postuloprty do kostela na nebevzetí Panny Marie. Pražský arcibiskup a administrátor Litoměřic.

už máme 30. minutu po 6. hodině. Krásný čas s Proglasem vám v neděli 21. června přeje Daniel Blaške. Máme jednak Den otců, také Evropský svátek hudby a také památku svatého Aloise Gonzagy. K svátku tedy přejeme také všem Aloisům a Aloisím. Dnes nyní následuje na Proglasu četba evangelia a modlitba ranních chval. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, najdete je i s komentářem na webu víra.cz.

z 10. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš řekl svým apoštolům: Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte ve světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo, copak se neprodávají dva vrabci za halíř a ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy. Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým otcem v nebi. Ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým otcem v nebi.

0: Řekněme si také, že je 12. neděle v mezidobí a 4. týden žaltáře. Vše tedy najdeme v breviáři staršího vydání na straně 1136, 1136 nebo vydání novějšího 1263. 1263. Jen antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou z neděle od strany 701 ve starším vydání 701 nebo v novějším 791. 791. Ještě jednou zopakuji, pro starší vydání stránky 1136 a 701 a pro novější vydání 1263 a 791. A modlí se s vámi dnes Daniel
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Aleluja. Když překrásné slunéčko vychází a temná noc pryč od nás odchází, zdejme za to Bohu chváli, že jsme zdraví z lože znovu vstali.
1: Nebeská i pozemská stvoření, slunce, měsíc s jasnými hvězdami, všechno každý den veselé chválí svého Pána Stvořitele.
0: Pamatuj i ty ráno každý den, že jsi k obrazu Božímu stvořen, máš Stvořitele chváliti a za všechno jemu děkovati.
1: Buď ti za to chvála, Pane Bože, že jsme všichni vstali ráno z lože. Prosíme tě, milý Pane, ať se nám dnes nic zlého nestane.
0: Zaopatřuj nás, Pane, tento den pokrmem, nápojem i oděvem. Rač krmi ti tělo chlebem a duši svým svatým Božím slovem.
1: Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky. Aleluja.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řekne dům Izraelův, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Nechť řekne dům Áronův, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
1: Hospodin je se mnou, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk?
0: Hospodin je se mnou, on je můj pomocník a já vítězně zhlížím na své nepřátele.
1: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v člověka.
0: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v mocné.
1: Všichni pohané mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Obklíčili mě jako včely, sežehli jak oheň trní, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
1: Vrazili do mě, abych padl, avšak Hospodin mi pomohl.
0: Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou.
1: Já se ze spásy zní ve stanech spravedlivých.

0: Hospodinová pravice mocně zasáhla. Hospodinová pravice mě pozvedla. Hospodinová pravice mocně zasáhla.
1: Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech.
0: Hospodin mě sice těžce strestal, nevydal mě však smrti.
1: Otevřte mě brány spravedlnosti, vejdu jimi, aby vzdal díky Hospodinu.
0: Toto je brána Hospodinova, jí prochází spravedlivý.
1: Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel a stal se mou spásou.
0: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
1: Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích.
0: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
1: Hospodine, dej spásu, Hospodine, popřej zdaru.
0: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu.
1: Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo, sežeňte průvod s hojnými radolestmi až k rohům oltáře.
0: Ty jsi můj Bůh, děkuji ti, budu tě slavit, můj Bože.
1: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky. Aleluja.
1: Aleluja. Všechna díla Páně, velepte Pána. Aleluja.
0: Požehnaný jsi, Pane Bože našich otců, chválihodný a svrchovaně velebený na věky.
1: Požehnané je tvé slavné svaté jméno a svrchovaně chválihodné a velebené na věky.
0: Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě a svrchovaně chválihodný a slavný na věky.
1: Požehnaný jsi ty na svém královském trůně a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
0: Požehnaný jsi ty, který zhlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
1: Požehnaný jsi ty na klenbě nebes a velebený a plný slávy na věky.
0: Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja, všechna díla Páně, velebte Pána. Aleluja. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina v jeho svatyni, chvalte ho na jeho vznešené obloze.
1: Chvalte ho pro jeho mocná díla, chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost.
0: Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou.
1: Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunnými nástroji a flétnou.
0: Chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály hlučnými, všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Aleluja.
0: Krátké čtení je z druhého listu Timoteova, z druhé kapitoly. Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Tohle je jisté. Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i královat. Když ho zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.

0: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
0: Vypravujeme o tvých divech
1: a vzýváme tvé jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil na mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou. Otevřme radostně své srdce Bohu mocnému a dobrotivému a vzdávejme mu chválu, vždyť on nás miluje a ví, co potřebujeme.
1: Bože, chválíme tě a důvěřujeme v tebe. Dobrořečíme ti, všemohoucí Bože, králi všeho světa, za to, že jsi nás hříšníky povolal,
0: abychom poznávali tvou pravdu a sloužili tvé velebnosti.
1: Bože, ty jsi nám otevřel bránu milosrdenství.
0: Učiň, ať nikdy nezbloudíme z cesty života.
1: Oslavujeme vzkříšení tvého milovaného Syna.
0: Dopřej nám, ať tento den prožijeme v duchovní radosti.
1: Dej svým věrným pravého ducha modlitby,
0: abychom tě chválili a abychom ti vždycky a ve všem děkovali.
1: Bože, chválíme tě a důvěřujeme v tebe.
0: Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

O 12. neděli v mezidobí hodinka četby vybírá první čtení z první knihy Samuelovy. David pomazán za krále. Za oněch dnů řekl Hospodin Samuelovi: jak dlouho se budeš hromoutit pro Saula kvůli tomu, že jsem ho zavrhl, aby nebyl králem nad Izraelem? Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi, Betlémanu, protože jsem se vyhlédl krále mezi jeho syny. Samuel odpověděl: jak mohu jít? Dozví se to Saul a zabije mě. Hospodin řekl: vezmi s sebou jalovici a řekneš: přicházím obětovat Hospodinu. Pozveš Jišaje k oběti a já ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi, koho ti označím. Samuel tedy vykonal, jak mu řekl Hospodin, a odebral se do Betléma. Starší města mu šli znepokojeni naproti a řekli: je tvůj příchod pokojný? Odpověděl: pokojný. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a pojďte se mnou k oběti. Posvětil též Jišaje a jeho syny a pozval je k oběti. Když přišli a spatřil Eliaba, řekl si: jistě je tento před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však řekl Samuelovi: nevšímej si jeho vzhledu ani jeho vysoké postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se totiž jako člověk, člověk totiž vidí zevnějšek, Hospodin vidí do srdce. Tu Jišaj přivolal Aminadaba a předvedl ho před Samuela. On řekl: ani toho nevyvolil Hospodin. Jišaj předvedl Samu. I řekl: ani toho nevyvolil Hospodin. Jišaj předvedl před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl: Hospodin mezi nimi nikoho nevyvolil. Samuel se zeptal: jsou to již všichni chlapci? Řekl: je ještě nejmladší, který pase stáda. Samuel tedy řekl: pošli pro něho, neboť nesedneme k jídlu, dokud sem nepřijde. Poslal tedy a uvedl ho. Byl plavovlasý, s krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin: nuže, pomaž ho, to je on. Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratří. Hospodinův duch působil s Davidem od toho dne i na potom. Samuel vstal a odešel do Ramy.

A je tu 7. hodina ranní, máme neděli 21. červen 2026. Krásný den vám přeje Daniel Blaške, posloucháte Proglas a může to být také den otců, starý tedy otci, tak vám také přeji vše nejlepší a máte-li rádi hudbu, pak je také Evropský svátek hudby. Právě před 435 lety zemřel španělský jezuita svatý Alois Gonzaga. Stal se patronem mládeže a studentů, ochráncem při volbě povolání. Před 135 lety se narodil italský architekt Pierluigi Nervi, tvůrce podoby vatikánské auly Pavla VI. I římského nádraží Termíny. Zemřel roku 1979. Jako oběť rudé totality skonal právě před 75 lety na popravišti věznice v Brně na Cejlu Petr Křivka, veterán obou světových válek. A čtvrtstoletí uplynulo od úmrtí botanika Slavomila Hejného, dlouholetého ředitele Botanického ústavu Československé akademie věd v Průhonicích. Jubilá dnešního dne, 44. narozeniny dnes slaví následník britského trůnu William, princ z Walesu. 53. narozeniny má bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. 55. slaví skladatel a hudebník Jan Muchov. 71. let se dožívá fyzik, teolog a psycholog Pavel Raus z Církve bratrské. 79. narozeniny slaví íránská obhájkyně práv žen a dětí, právnička Shirin Ebadiová, laureátka Nobelovy ceny za mír. 84 let se dožívá spisovatelka a scénáristka Markéta Zinerová. Vše dobré k svátku Aloisům a Aloisiím. Dnes bude jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách s lokálními mlhami, odpoledne a večer čekáme od západu, zejména v Čechách postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty se vyšplhají až k 30 až 35 stupňům, na severovýchodě bude kolem 28, v 1000 metrech na horách kolem 25 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů, na Moravě a ve Slezsku místy mírný a v bouřkách vítr zesílí. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami z úhrny i kolem 40 mm a nárazy větru kolem 75 km v hodině a také doprovázené kroupami. Tlak bude setrvalý, možná bude slabě klesat, odpoledne a večer mírný až silný vzestup tlaku. Rozptylové podmínky budou dobré, večer místy mírně nepříznivé.

0: Svatovítské varhany od pondělního žehnání naplno slouží. Dlouhý proces vzniku nástroje pro Pražskou katedrálu zhrnul v rozhovoru pro posluchače Proglasu šéf správní rady nadačního fondu, který ho zastřešil, Jáhen Vojtěch Mátl. Ke konečné ceně varhan řekl.
1: První odhady, když jsme začínali, tak se mluvilo o nějakých 80 milionech, ale nejdřív se zjistilo, taková první komplikace byla, že ty varhany nemohly vypadat tak, jak byly zprvu navrženy, protože se ukázalo, že katedrála tlumí zvuk a ty varhany by nebyly slyšet, takže se museli přeprojektovat a asi o 3 metry zvýšit, což zasáhlo i tu kyselovou rozetu, kterou jsme původně chtěli nechat úplně nedotčenou. Potom docházelo k odborným a právním konzultacím, protože ta katedrála nepatří církvi, ale státu, a pokud stát měl udělit souhlas na to, aby ty varhany byly umístěny v katedrále, tak se muselo pojmenovat, protože slovo varhany v žádném zákoně nefigurují, tak jestli ty varhany jsou hudební nástroj, umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení, a na základě velmi rozsáhlých právnických analýz bylo stanoveno, že varhany jsou strojní zařízení a že se musí stavit podle směrnice o strojních zařízeních, a to žádný varhanář s tím neměl v Evropě zkušenost ani u nás, a museli jsme splnit mnoho a mnoho různých atestů, měření, výpočtů a norem, které se stahují na strojní zařízení, a to taky ten projekt prodražil. Potom také přišel covid, přišla doba války, inflace, a to se všechno podepsalo, a takovou zvláštní skupinou těch nákladů je ten prospekt, kdy vidíme, že tam máme levitující píšťaly a mezi nimi visí křišťál. Ty levitující píšťaly jsou navrženy pro svatovické varhany úplně originálně. I ten křišťál, nikde takovýhle varhany ve světě nejsou, a musel se vyvinout systém, jak ty píšťaly napájet z boku, protože běžně píšťaly ve varhanech stojí a jsou napájeny ze spoda. A i ten křišťál a jeho osvětlení, ten křišťál zase se přemýšlelo, jestli bude broušený, litý, kde tam budou umístěny ty světla a podobně. A to přineslo obrovské náklady.
0: Uvedl Vojtěch Mátl za nadační fond Svatovítské varhany a popsal nám i největší překážky 14-letého úsilí.
1: Když jsme dostali zadání, jak má k těm varhanům vypadat ta dokumentace, a ten varhanář nám řekl, tohle já nikdy nejsem schopen udělat, nikdy jsem to nedělal a žádný varhanář v Evropě to neumí. Dokonce nám přišla z Bruselu od varhanářské asociace evropské, že zničíme tímhle přístupem evropské varhanářství, pokud bychom to požadovali, protože stavit varhany podle směrnice o strojních zařízeních nikdo neumí. A v tu chvíli se muselo hodně hledat, jak pomoct tomu výrobci, aby jsme dostali všechny ty certifikace a podobně. Pak to byla třeba otázka požární bezpečnosti, kde když schořela katedrála nebo vyhořela Notre Dame, tak samozřejmě přišli hasiči nebo ty lidi zodpovědní za bezpečnost katedrály, protože viděli, co se tam dělo, a řekli například, ty varhany musí vydržet 15 minut hořet a nespadnout, a po 15 minutách musí spadnout dozadu a ne dopředu, kdyby tam utíkali z té katedrály lidi, aby nespadli na ně. A to zase byla obrovská výzva, výpočty, statika, jak to udělat, jak to spevnit a nastavit tak, aby po 15 minutách hoření spadly dozadu a ne dopředu a podobně. A to opravdu byly výzvy, které ten projekt protáhly třeba každá o půl roku, o několik měsíců, sehnat ty odborníky, kteří budou schopni vůbec to posoudit, budou na to certifikovaní, budou ochotní na to dát to kulaté razítko, spočítat to. Já jsem ty varhany trošičku už slyšel v Barceloně v roce 2000, myslím 18 nebo 19, kdy už tam stály a právě administrativně složitě nemohly být sem převezeny, tak tam jsem na ně slyšel mistra Josefa Kšicu zahrát koncert. A tady v katedrále jsem je slyšel, až už když chviličku hráli, tak jsem tam vedl nějaké ty velké větší mecenáše, tak nám na ně zahráli a bylo to teda velký zážitek. Oni opravdu umí nejenom rozechvít lidské srdce a pouzných duši k Pánu Bohu, ale taky rozechvívají způsobem tu katedrálu. Když opravdu jedou na ten plný výkon, tak na člověka jde pokora z toho.
0: Podělil se s Proglasem o první zážitky s novými varhanami Vojtěch Mátl. Největší zásluhu na pořízení nástroje měla pro něj veřejnost. Ve sbírce se podařilo vybrat přes 154 milionů korun.
1: My na ty varhany nečerpáme vůbec žádnou státní dotaci a opravdu většina, mimo těch velkých mecenášů, kteří zaplatili, dejme tomu, odečteme třeba těch 30 milionů na to osvětlení, na ty křišťály a na ten prospekt, který je teda fantastický, tak to byly přímé dary, všechno to říkám zaokrouhleně, ale všechno ostatní vybrali menší firmy, občané mezi sebou, adopcí píšťál, drobnými dary, a nebýt nich, tak nejsme schopni tohle udělat. A bylo velmi cenné, že to byly nejmladšímu člověku mohlo být 13-15 přišla holčina, která si nechala ustříhnout cop, prodala ty peníze, přinesla na varhany a nejstaršímu bylo kolem stovky. A zase řekl si, aby na tomto světě po mně něco zůstalo, naší rodina, aby měla svoji píšťalu v katedrále, tak adoptoval a podobně. Takže bylo mnoho příběhů a veřejnost to byla naprosto zásadní. A právě pan kardinál Duka, jak vždycky rád říkával, že katedrála je naše, jako našeho českého národa a že ji tak bereme, tak to se v té sbírce opravdu projevilo. Nás teďka čeká samozřejmě doplatit všechny ty faktury a dokončit ty předávací procesy, kde my teďka jsme od pana Grenzinga ty varhany převzali. Asi měsíc je budeme mít v držení jako nadační fond a dále je budeme předávat metropolitní kapitule. Tyhle ty všechny předávky ještě jsou spojeny s různými dalšími procesy a musím upřímně říct, že nám ještě na ty varhany něco zbývá dovybrat a proto bych chtěl i posluchače poprosit, pokud by chtěli mít v těch nových krásných varhanech a v naší krásné katedrále svoji píšťalku, takže ještě pořád je možné nám pomoci ten projekt dotáhnout a tu píšťalku si adoptovat na www.svatovickévarhany.com adoptuj píšťalu a tato možnost bude otevřená jenom do 30. června a potom bychom postupně chtěli zahájit likvidaci nadačního fondu a doufejme a dej pán Bůh, že do té doby všechny ty nároky, které na nás jsou kladeny, budou splaceny.
0: Vyzval jménem nadačního fondu Svatovické varhany předseda jeho správní rady Vojtěch Mátl. Píšťal má nový nástroj přes 6 000 a k adopci se nabízejí i pedály.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: A krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške, také v neděli 21. června. Je to Den otců a Evropský svátek hudby. Památku slavíme svatého Aloise Gonzágy. Také všem Aloisům a Aloisím přejeme vše dobré k svátku. Před 95 lety v Praze slavnostně otevřela nemocnice Na Bulovce. Před rovnými 35 lety opustil Československo poslední transport se sovětskými vojáky a týlovou technikou. Výročí dnešního dne 44. narozeniny prince Williama, prince z Walesu, také 53. narozeniny bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, 55. slaví skladatel a hudebník Jan Muchov, 71 let se dožívá fyzik, teolog a psycholog Pavel Raus z Církve bratrské. 79. narozeniny slaví íránská obhájkyně práv žen a dětí, právnička Shirin Ebadiová, laureátka Nobelovy ceny za mír. 84 let se dožívá spisovatelka a scénáristka Markéta Zinnerová. K čemu vás pozveme k poslechu na Proglasu. Dnešní duchovní hudbu otevře v 8 hodin renesanční mše pětihlasá Williama Birda a po ní zazní Le Vergini duchovní madrigaly pro pět hlasů Giovanni Pieruggiho da Palestrini. Ke mši svaté vás budeme zvát v 9 hodin a budeme ji přenášet z kostela všech svatých v Litoměřicích. Slavitý bude pater Josef Šeliga. Hudební siesta, ta nás čeká 5 minut po 12. hodině a naladí nás tóny symfonie E-dur, takzvaných hamburských symfonií Karla Filipa Emanuela Bacha. A vyslechneme rovněž koncert pro klarinet a orchestr A-dur a divertimento B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Doufám, že bude co poslouchat.

0: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
1: Vítejte u poslechu pořadu Studna slova. Zase po nějakém čase se posouváme o kousek dál v biblickém textu a za chvíli tedy společně s Jiřím Hurtou zamíříme do 9. kapitoly 1. listu Korinským. Pokud si vzpomenete, minulá setkání se věnovala masu obětovanému modlám, ale vlastně mnohem více šlo ještě o něco jiného. Pavel mluví o svobodě a tentokrát k ní přidává jednak vlastní pozorování a pak i spoustu otázek, které mohou zasáhnout nás stejně, jako působili na křesťany v 1. století. Slovo předávám Jiřímu Hurtovi, díky, že jste si i dnes pustili program, který pro Proglas vzniká v redakci Transworld Rádia, Rádia 7.

Dnes máme před sebou prvních 14 veršů 9. kapitoly 1. listu do Korintu. V 8. kapitole se Pavel zabýval otázkou, zda jíst či nejíst maso obětované modlám, a na tuto otázku pak navazuje zřetelně teprve v kapitole 10. Někomu se tedy může zdát, že v 9. kapitole vlastně Pavel odbočuje od tématu. Ale ve skutečnosti to je mylný, protože povrchní pohled. Základem tématu 8. kapitoly totiž není biblická polemika o tom, co křesťan smí či nesmí jíst. Základním tématem je veliké téma křesťanské svobody. A v 9. kapitole v tomto tématu apoštol Pavel důsledně pokračuje. Když totiž v závěru předešlého oddílu prohlásil, že v zájmu svého bratra, který je slabý ve víře, je ochoten se své svobody vzdát a třeba navždy kvůli němu nejíst maso, uvědomil si dobře, že právě ti silní zastánci bezohledné svobody v korintském sboru ho budou obviňovat z nedůslednosti a budou prohlašovat, že Pavel ve skutečnosti není svobodný, protože své poznání neuplatňuje v praxi. A proto chce Pavel okamžitě konkrétně ukázat, že je dokonale svobodný, protože svou svobodu uplatňuje právě v lásce k slabým. Zároveň se Pavel při této příležitosti vyrovnává s osočováním od svých protivníků, že prý není skutečným apoštolem, protože nepřijímá od sboru žádnou odměnu za svou službu. A tak hned v úvodu píše, nejsem snad svoboden? Nejsem apoštol? Neviděl jsem Ježíše našeho pána? Nejste vy mým dílem v pánu? I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jím jsem. Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v pánu. Pavel tedy nepřijímal od sboru žádnou úhradu ani odměnu za svou evangelizační práci, jak to ostatně připomíná i v prvém dopisu do Tesaloniky v 1. kapitole v 9. verši. Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Jedinou výjimkou v Pavlově životě byl sbor Filipský, kterému píše ve 4. kapitole v 15. verši, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami. Apoštol si totiž na živobytí vydělával sám tvrdou prací svých rukou, jak už to předtím napsal ve 12. verši. Jenže v řeckém světě byla manuální práce u svobodného občana považována za něco nedůstojného. Zvláště, když šlo o náboženského činitele, za něhož byl Pavel pokládán. Proto také především mezi bohatými členy korintského sboru se našlo asi dost těch, kterým Pavel nebyl po chuti. Došlo dokonce k vyslovení pochybností o jeho apoštolském oprávnění. Je ovšem pravděpodobné, že tito spochybňovači nepatřili k původním členům korintského sboru, kteří byli získáni Pavlovou misijní činností. Spíše se zdá, že to byli protivníci, kteří přišli odjinut už s úmyslem kazit Pavlovu práci. A ve sboru se našli žel i takoví, kteří jim popřáli sluchu a sami potom začali o Pavlovi pochybovat. Jenže Pavel nezakládá své apoštolské oprávnění na nějakých vnějších znacích. On si může své pověření kdykoliv ověřit na dvou nesporných věcech. Především Pavel viděl
Ježíše Krista, našeho pána. Apoštolové totiž byli očití svědkové živého pána v tom zcela jedinečném smyslu, jako ti, které pán vyvolil a službou apoštolskou výslovně pověřil. Pavel totiž spatřil oslaveného pána Ježíše, jenž se mu zjevil na cestě do Damašku, jak o tom čteme v 9. kapitole Skutků a ve 22. kapitole. Mimo to spatřil pána i ve vidění v jeruzalémském chrámu, kde dostal od něho poslání, aby sloužil pohanům, jak čteme v 22. kapitole Skutků, verše 17-21. A pak je tady ovšem i druhá pečeť Pavlova apoštolského pověření. A to je živé svědectví, že Pavlovým dílem, konaným v Kristu, jsou sami korinští křesťané. Tu je však třeba si uvědomit, že vnější úspěch neznamená ještě, že kterýkoliv misionář může být pokládán za apoštola. Viditelného úspěchu mohou dosáhnout také ti, kdo dovedou působit na city, nebo ti, kdo operují přesvědčivými logickými argumenty, ba dokonce mohou přitom hrát důležitou úlohu i lichotky a dary. Ale apoštol Pavel založil v Korintu křesťanský sbor pouze na základě zvěstování Božího slova, tedy tím, že kázal ukřižovaného Krista. To znamená, že nepoužíval žádných psychologických metod či triků, nýbrž přinášel zvěst naprosto nelogickou a pro takzvané normální lidi nepřijatelnou. A jestliže korinští uvěřili v Krista na základě tohoto kázání, pak je to důkazem, že v tom kázání působil Duch Svatý, který je Božím slovem zasáhl, oslovil a přivedl je sám k víře. Tak se ukázalo, že Pavel je apoštolem Ježíše Krista, jak to vystihuje i jeho slovo z 2. listu do Korintu ze 3. kapitoly, 3. verš. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Korinští křesťané jsou tedy sami živým důkazem pravosti Pavlova apoštolátu. Kdyby totiž Pavel nebyl pravým apoštolem, pak ani jeho kázání by nebylo pravé. Pak i obrácení korinských křesťanů by bylo jenom zdánlivé a falešné. A celý korinský sbor by od počátku vůbec nebyl církví Kristovou. Není tedy divu, že Pavel své apoštolství tak rezolutně hájí. Nejde totiž o jeho osobní záležitost. Nýbrž jde o pevnou existenci a blaho celé církve. Proto prohlašuje, toto je má odpověď těm, kteří mne soudí. Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití? Nemáme právo brát sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové, i bratří páně, i Petr? To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? Vzhledem k tomu, že hlavním útokem proti Pavlovi byla žaloba, že Pavel za svou službu nepřijímá žádnou odměnu, apoštol především souhlasí s tím, že právo na odměnu má. Vymezuje jasně i rozsah tohoto práva. Jak uvidíme ještě v dalším textu, toto právo řádně také biblicky zdůvodňuje. Ale to všecko činí ve skutečnosti jen proto, aby se tohoto práva vědomně vzdal ve prospěch své služby, kterou je zvěstování Evangelia Kristova. Právě v tom je zralost křesťana, že svobodu v Kristu nechápe a neuplatňuje jako své osobní právo činit to či ono bez ohledu na druhé. Svoboda v Kristu je mu totiž
přebýváním skrze víru v Kristově lásce. A živé vědomí této skutečnosti mu dovoluje, aby se v případě potřeby ve prospěch ostatních lidí kdykoliv mohl svých práv s radostí vzdát. Kdo na své svobodě lpí jako na svém nezadatelném právu, které chce vždycky a všude prosazovat, ten ještě neví, co znamená zapřít sám sebe a sobě umírat. Ve skutečnosti v něm ani stopa Kristovy lásky není ještě k nalezení. Příště si o tom povíme víc.

Otče náš nebeský v Pánu Ježíši Kristu zjevený, děkujeme ti, že ses i nám dal poznat a že smíme ve slově Evangelia slyšet tvůj hlas, jímž nás osvobozuješ od hříchu, od světa, od moci zlého i od nás samých a povoláváš nás v dokonalou svobodu synů božích. Prosíme, veď nás svým duchem a uč nás svým slovem tak, abychom se naučili v tvé svobodě podle tvé vůle žít. Amen.

Co znamená život v dokonalé svobodě Božích dětí? Otázka, se kterou je možné uzavřít dnešní výpravu na stránky 9. kapitoly 1. listu Korinským. Zkoumali jsme ho spolu s Jiřím Hurtou, autorem pořadu Studna slova, a pokračovat budeme zase za týden, pokud si naladíte program Studna slova, který pro vysílání Radia Proglas připravuje Rádio 7. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou zase příště se těší Jitka Vyležíková.

Je právě 8 hodin, máme neděli 21. červen, památku svatého Aloise Gonzagy. A 8. hodina je už připravená pro duchovní hudbu. Dnes bude vokální, uslyšíme pětihlasovou mši od Williama Birda v podání souboru Oxford Camerata pod vedením Jeremy Summerleyho. Na ní pak naváže duchovní madrigaly pro pět hlasů Le Vergine Giovanni Pierluigiho da Palestrini.

Proglasu dozněla pětihlasá mše Williama Birda v podání souboru Oxford Kamerata pod vedením Jeremyho Summerleyho. Nyní vyslechneme Le Vergine, duchovní madrigaly pro pět hlasů Giovanniho Pierluigiho da Palestrini. Uslyšíme je v podání souboru Ensemble Officium pod vedením dirigenta Wilfrida Rombacha.

rozhlasu jsme právě vyslechli Le Vergini, duchovní madrigaly pro pět hlasů Giovanniho Pierluigiho da Palestrini. Zpíval nám soubor Ensemble Officium pod vedením Wilfrida Rombacha. Pokud vás zajímá duchovní hudba, můžu vás pozvat také k poslechu koncertu vážné a duchovní hudby dnes večer od 9:45. Jeho program nabídne duchovní hudbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho a poslechneme si jeho rozsáhlé oratorium Paulus, v němž zpracoval biblické texty Nového zákona. V závěru koncertu si pak poslechneme Andante z pianato s velkou brilantní polonézou Friderika Chopina. To je tedy jen malé pozvání ještě ke koncertu vážné a duchovní hudby. My se blížíme k hodině 9. Máme neděli 21. června, je to 12. neděle v mezidobí a také památka svatého Aloise Gonzagy. No a my se budeme připojovat do kostela svatého všech svatých v Litoměřicích. Mši svatou bude sloužit pater Josef Šeliga. Ke mši svaté si můžete připravit kancionál s písní číslo 710 k svátku tajemnému. 710 k svátku tajemnému. Nyní už tedy slyšíme šum na pozadí kostela, no a za chvíli začne mše svatá, kterou tedy bude sloužit z kostela všech svatých v Litoměřicích pater Josef Šeliga.

Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Moji milí, s velkou radostí vás vítám ke slavení mše svaté. Zvlášť vítám chlapce, kteří přistoupí k prvnímu svatému přijímání při této mši svaté. Vítám jejich rodiče, jejich prarodiče, někteří přijeli i opravdu zdaleka. Vítám samozřejmě jejich sourozence a další příbuzné. Mše svatá také bude je přenášena Radiem Proglas. Chci pozdravit všechny posluchače Radia Proglas, kteří jsou s námi spojeni, zvlášť nemocní a zvlášť paní Marii Pospíšilovou. Mše svatá je obětována za farníky. Nyní spojme se v modlitbě, litujme svých hříchů a poprosme za odpuštění. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlení, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Svatý Bože, dejať sme naplnení úctou a láskou k Tobie, vždyť Ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou žije a kráľuje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Jeremiáš řekl, slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých. Hrůza ze všech stran, udejte ho, udáme ho. I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád. Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm. Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník. Proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahambeni, neboť ničeho nedosáhnou. Bude to věčná hanba, nezapomene se na ní. Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosinu. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už před zákonem. Jenomže kde není žádný zákon, tam se hřích nepřičítá. Proto smrt uplatňovala svou moc od Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho, který měl přijít. Ale s Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé množství propadlo smrti, ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pan z wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Mateusza. Ježíš řekl svým apoštolům, nebojte se lidi, není nic tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zachubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za chalíř a ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi. Ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi. Slyšeli jsme slovo Boží. Milí bratři a sestry, mám velikou radost, že můžeme tuto mši svatou právě o 12. neděli slavit v takovém krásném počtu a máme tu mši svatou spojenou se slavností prvního svatého přijímání. Vždycky v té skupince dětí, které přistoupí k svatému přijímání, byly holky a kluci. Dnes nebo letos je taková výjimka, že jsou to sami chlapci. To je také možná nějaké znamení, že vlastně muži přebírají iniciativu. Pojďme se zamyslet nad dnešním Božím slovem. Dnešní vstupní modlitba nám připomíná krásnou pravdu. Bůh nás stále miluje, stará se o nás jako otec a nikdy nás nepřestává vést. Právě tato myšlenka spojuje všechna dnešní čtení. Prorok Jeremiáš zakouší nepřátelství a pronásledování. Apoštol Pavel mluví o hříchu a smrti, které vstoupily do světa. A Pan Ježíš v Evangeliu opakovaně říká, nebojte se. Možná si řekneme, jak se nebát, když kolem sebe vidíme tolik nejistoty, tolik zla a starosti. Jak se nebal prorok Jeremiáš, když proti němu stali lidé, kteří mu chtěli ublížit? Odpověď je jednoduchá. Jeremiáš věděl, že není sám. Říká, Hospodin je se mnou jako silný bojovník. Neopíral se o vlastní síly, ale o Boha. A stejnou jistotu nám dává Pan Ježíš i svým učedníkům, říká, ani jeden vrabec nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás jsou však spočítány všechny vlasy na hlavě. To znamená, Bůh o nás ví všechno, zná naše radosti i bolesti, naše úspěchy i selhání. Nikdo z nás není pro Pána Boha bezvýznamný. Dnes je zvlášť důležitá zpráva pro našich 5 chlapců, kteří přistoupí poprvé k svatému přijímání. Milí chlapci, možná jste se na tento den dlouho těšili. Učili jste se o Panu Ježíši, modlili jste se, připravovali jste se na náboženství, učíte také i doma s rodičemi. A dnes však nejde jen o to, že vy přijdete k Panu Ježíši. Ještě důležitější je, že Pan Ježíš přichází
k vám. Když přijmete Eucharistii, svaté přijímání, nebude to obyčejný chléb. Přijmete samotného Krista, který vás miluje. Toho Krista, který říká, neboj se, já jsem s tebou. Toho Krista, který vás bude provázet ve škole, doma, mezi kamarády a ve všech důležitých chvílích života. Možná si dnes budete z dnešního dne pamatovat slavnostní oblečení, také svíce, které jste se tak krásně v sakristii prochlížali, nebo fotografie, nebo dárky a gratulace. To všechno je krásné, ale nejkrásnější dar dostanete na oltáři. Dostanete Ježíše samotného. Právě proto bych chtěl zdůraznit větu i z dnešního evangelia, která je určena nejen prvokomunikantům, ale nám všem. Pan Ježíš říká, ke každému, kdo se ke mně přihlásí před lidmi, i já se přihlásím před svým Otcem v nebi. To je jedna z nejkrásnějších vět, které pan Ježíš řekl. Přihlásit se ke Kristu neznamená jen nosit křížek na krku nebo říci, že jsem pokřtěný. Znamená to nebát se být jeho učedníkem. Znamená to modlit se i tehdy, když třeba se nám nechce. Znamená to přijít v nevěry do kostela. Znamená to zastat se pravdy a být poctivý, také pomoci druhému člověku a nenechat se strhnout k tomu, co není dobré. To vlastně jakoby je úkol nebo poslání Kristových učedníků. Milí chlapci, dnes se veřejně hlásíte k Ježíši. Přicházíte před celý kostel a říkáte svým životem, chci být Ježíšův přítel. Také za chvíli budeme obnovovat vlastně křestní sliby. A Ježíš nám dnes odpovídá, i já se hlásím k tobě, jsi můj. Mám tě rád, znám tě jménem. A to platí i pro nás samozřejmě dospělé. Každý z nás si může položit otázku, hlásím se ke Kristu i ve všedním životě. Je na mém jednání vidět, že patřím Kristu, nebo se někdy bojím, co řeknou druzí. Pan Ježíš dnes nás povzbuzuje, nebojte se. Nebojte se věřit, nebojte se modlit, nebojte se žít podle Evangelia, nebojte se přiznat ke mně. Krásně to souvisí i s druhým čtením, kterému jsme naslouchali. Apoštol Pavel jakoby spojuje vlastně dějiny spásy, říká, Adam přinesl do světa hřích a smrt. Ale Ježíš přinesl něco mnohem většího, milost, odpuštění a nový život. Tam, kde člověk selhal, Kristus zvítězil. Proto nemusíme žít ve strachu. Patříme tomu, který přemohl hřích a smrt. Už tak na závěr, dnešní slavnost nám tedy připomíná dvě velké pravdy. První, Bůh nás miluje a nikdy nás neopouští. Druhá, kdo se hlásí ke Kristu zde na zemi, toho se Kristus ujme před svým nebeským Otcem. Prosme proto dnes za prvokomunikanty, aby dnešní den nebyl cílem jejich cesty víry, ale jejím krásným začátkem, aby se vždy znovu vraceli k Ježíši v Eucharistii, aby se nikdy nestyděli za svou víru,
a aby jednou mohli slyšet z Kristových úst to nejkrásnější ujištění. Ty ses přiznal ke mně před lidmi a já se nyní přiznám k tobě před svým Otcem v nebi.

Milí rodiče a kmotři, brzy po narození jste přinesli tyto děti ke křtu, aby se narodili znovu z vody a z Ducha Svatého, aby dostali účast na Božím životě. Tehdy jste slibili, že je budete vychovávat tak, aby se v nich Boží život stále rozvíjel. Nyní tyto děti doprovázíte, aby měli plnou účast na slavení Eucharistie. Je to vzácná chvíle, za kterou jsme všichni vděční a oslavujeme našeho Boha, že je tak dobrý. A nyní se obrácím na vás, milé děti, milí chlapci. Při vašem křtu vaši rodiče a kmotři vyznali svoji víru a slibili, že v této víře vychovají i vás. Dnes vy sami se zřekli

0: Bez živé víry se nemůžeme líbit Pánu Bohu, proto se ptám každého z vás, věříš v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe a země?
1: Věřím.
0: Věříš v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného Pána našeho, jen se narodil z Marie Páne, byl ukřižován, pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově? Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchu, vzkříšení těla a život věčný? Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Milí kluci, při křtu jste se stali také členy velké rodiny Božích dětí, církve. Proto se ještě ptám každého z vás, chceš milovat Pána Ježíše a z radosti přicházet do kostela a společně slavit bohoslužby?
1: Ano.
0: Chcete svým příkladem přivádět k Pánu Ježíši také ty, kteří ho dosud neznají? Chceš milovat také své rodiče, sourozence a ostatní lidi? Bratři a sestry, obraťme se ve společné modlitbě k Bohu, našemu Otci.

Nebeský Otče, prosíme tě za svatého Otce, za naše biskupy, kněze a jáhny, ať nás učí tebe poznávat a opravdově milovat.

prosíme tě za nemocné, trpící a nešťastné. Naplň je radostí a pokojem a dávej jim sílu k nesení kříže.

Prosíme tě za všechny děti a mládež naší farnosti, ať nacházejí Ježíše a rádi ho následují jako světlo svého života.

Prosíme tě za nás rodiče a sourozence dětí, které dnes přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Ať tě všichni poznávají a milují.

0: prosíme tě za naše rodiny, aby se staly místem lásky, porozumění a odpuštění.
1: Amen.

prosíme tě za děti, které dnes poprvé přijmou tvého syna Ježíše, aby se vždy těšili ze setkání s ním tak jako dnes. Kyrie.

prosíme tě za všechny, kteří se dnes shromáždili v tomto kostele, ať se radují s námi z toho, že ty, Bože, miluješ každého člověka.

Pane Ježiši, prosíme, přijmi oběť této mše svaté, kterou přinášíme s prosbou za farníky, za děti od prvního svatého přijímání a za nemocné.

Nebeský Otče, milostivě vyslyš naše prosby, ať radost tohoto dne stále provází naši farní rodinu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Nyní děti přinesou obětní dary, dary oltářní, je to chléb a víno, které budou za chvíli proměněny v Eucharistii. Také přinesou pět růží, symbol pěti Kristových ran. Za každé dítě je jedna květina.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. A své sestry. Přijmi, Bože, oběť smíření a chvály, ať nás očistí, abychom ti sloužili s upřímnou oddaností skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Z chůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť v tobě žijeme, pochybujeme se a jsme. A láska, kterou nás každodenně naplňuješ, je v nás počátkem života věčného. Vždyť ty nám dáváš téhož životodárného ducha, skrze něhož si Ježíše vzkřísil z mrtvých. V něm máme naději, že i my z mrtvých vstaneme. A proto nyní, vždycky a na věky chceme zpívat píseň o tvé slávě a ze všemi nebeskými zástupy voláme.

Vpravde jsi svatý Bože a pravem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, moci Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si schromážďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolevá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná.

0: tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme.
1: Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení, a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shledni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho oběti jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pánou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Štěpánem, svatou Ludmilou a Václavem, svatou Zdislávou, svatou Aneškou a ze všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Stanislava, biskupský zbor, kněžstvo a všechen vykoupení lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptylenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. A nyní společně pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jsi na nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našich viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nechleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle i naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Bože, ty z nás posilnil a vnitřně obnovil svátosti těla a krve svého syna. Když tuto svátost přijímáme vždycky tak, aby rostla jistota naší spásy, prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Prosím, posaďte se ještě chvílinku. Dnes prožíváme 12. neděli v mezidobí. S touto neděli máme spojenou slavnost prvního svatého přijímání našich kluků Jeníka, Vojty, Krištůvka, Jirku a Filipka. Abych všechny pamatoval dobře. V tomto novém týdnu budeme prožívat v pondělí památku svatého Paulina Nolanského biskupa a také památku svatého Jana Fischera biskupa a Tomáše Mora mučedníku. Ve středu slavnost narození svatého Jana Křtitele, v sobotu památku svatého Cyrila Alexandrijského biskupa a učitele církve. Příští neděle bude 13. neděle v mezidobí. Dnes budou ještě sloužené mše svaté o 14:30 ve Velkých Žernosekách, ve 15:00 odpoledne v Počáplech a v 18:00 zde v kostele Všech svatých. Ve středu 1. července v 18:00 jsme zváni do katedrále svatého Štěpána na koncert Dražďanského chlapeckého sboru. Koná se v rámci roku smíření. V sobotu 27. června v 18:00 bude mše svatá v kostele svaté Ludmily, je to v rámci jubilejního roku svatého Františka. V kostele svatého Vojtěcha mše svatá nebude, to je tu nejbližší sobotu. Mládež je zvána na 26. diecezní pouť mládeže za rodiny a duchovní povolání. Koná se ve dnech 24. až 29. srpna ze Sobotky do Jablonecho v Podještědí. Také diecezní centrum pro rodinu požádá ve dnech 2. až 4. října v Dolním Jiřetíně duchovní obnovu, kterou povede pater Jan Blacha Salesián. Dotisk knihy fotografií, vzpomínek a rozhovoru kardinál Trochta na křižové cestě Salesián v letech 1968 až 74. Můžete si objednat na adrese mailový ragal@seznam.cz. Sbírka minulou neděli činila 7071 korun. Děkuji. Teď po mši svaté, ještě po požehnání, budou ještě dětem, klukům rozdána vlastně pamětní listy, tak po mši svaté vás zvu na agape, na farní kafičko, na faru. Jsou tam trošku takové překážky, se předělává silnice, tak musíte dávat pozor, abyste tam se nějak, nechci říkat, nezranili, ale aby někdo třeba nezakopl o nějakou dlažební kostku, které jsou tam rozcházené. Duchovní správa děkuje vám všem za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary. Tak ještě v úterý, to nejbližší úterý, bude mše svatá v kapli diecezního domu v 15:00 pro děti z náboženství s rozdáním vysvědčení. Takže všechny děti z náboženství zvu na 15:00 na mši svatou děkovnou do kaple diecezního domu.
1: Milá paní katechetko Majko, milý otce Josefe, ve jménu rodičů dětí, který dnes přistoupili k prvnímu svatému přijímání, bychom vám chtěli z celého srdce poděkovat za to, jak jste během posledních 2-3 let dokázali trpělivě a s láskou připravit a dovést až ke dnešnímu dnu. Pán Bůh vám zaplať.
0: Děkuji.

0: Samozřejmě k tomu poděkování paní katechetce, paní Marii Brunové, se připojuji i já, že velice trpělivě a obětavě učila děti, vlastně učí děti každým rokem. A dokonce paní Marie je tak obětavá, že jak nějaké dítě nemůže ten konkrétní den, kdy ostatní děti přijdou, tak paní Marie se udělá čas a proto dítě zvlášť vlastně udělá ještě další hodinu náboženství. Paní Marie, Pán Bůh zaplať. Děkuji.
1: Já jenom také chci poděkovat rodičům, protože bez nich bych to nebylo. A ještě chci chlapcům říct a možná i ostatním dětem, že to světýlko, které dneska si rozsvítili, není jenom ve svíci, to je ve vašich srdíčkách, kdy Pán Ježíš vstoupil, tak ať to světýlko nikdy neuhasne a ať vám Pán žehná na cestu další. Už jste trošku ve vyšší úrovni, tak ať vám Pán Bůh na té cestě pomáhá a jděte za ním. Děkuji všem.
0: Také ještě dětem na památku prvního svatého přijímání dáváme takovou knížku na památku a pamětní list pro každé dítě, aby, jak se podívají, budou mít tam datum, kdy poprvé přistoupili k svatému přijímání. Krištůvku, ty máš příjmení na A, tak to budeš první. Pojď pro knížku. Teď, Jirko, ty prosím přijít. Tady máš knížku. Filipku, teď pojď ty. Jedníku, teď prosím tebe přijít. Tady máš knížku. A Vojto, prosím tebe. Teď přistoupí Vojtíšek, abyste věděli, jak se každé dítě jmenuje. Tak. Moji milí, přeji vám požehnanou neděli a celý nový týden. Nám všem, jak jsem chtěl zdůraznit v homilí, v promluvě, Pan Ježíš nás povzbuzuje, a to chci říct i chlapcům a také vám všem. Pan Ježíš říká, každému, kdo se ke mně přizná, ke každému, kdo se přizná ke mně před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi. Tak, abychom se už zde na zemi, v pozemském životě, opravdu hlásili ke Kristu. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Hospodin, ať vám žehná, ať je vaši stráží, ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi, ať k vám svou tvář obrátí a naplní vás svým pokojem. Požehne vás, ochrání všemohoucí a milující Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.

0: Na Proglasu skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela všech svatých v Litoměřicích a kterou sloužil pater Josef Šeliga. V následujícím týdnu nabídneme ještě tyto bohoslužby a mše svaté. Jako první v pondělí bude bohoslužba slova s Jáhnem Janem Špilarem v 18 hodin. V tentýž čas v úterý bude mše svatá výjimečně přenášena z kostela svatého Augustína v Brně. Pak budeme mít pravidelnou čtvrteční mši svatou v 18 hodin z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Páteční mše svatá v 6 hodin bude z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. V sobotu 27. června v 7 hodin můžete se připojit ke mši svaté z kostela svatého Augustína v Brně. A příští neděli v 9 hodin budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku. Dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu víra.cz. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz. A v tuto chvíli je po mši svaté prostor pro varhanní hudbu. Budou nám hrát Josef Kšica a na závěr také Martin Poruba. Především to bude Josef Kšica, který nám zahraje skladby Preludium C-dur Františka Xavera Brixiho, Voluntary A-moll Johna Robinsona, dále Toccatu per l'elevazione a Ricercare Girolama Frescobaldiho, také Fugu F-dur a Fugu C-dur Jana Křtitele Vaňhala. A na závěr už nám zahraje Martin Poruba Toccatu decimu od Georga Miffy. Přeji krásný poslech.

0: Na Proglasu jsme vyslechli varhaní skladby autorů Františka Xavera Brixiho, Johna Robinsona, Girolama Frescobaldiho, Jana Křtitele Vaňhala a Georga Miffy v podání varhaníků Josefa Kšici a Martina Poruby.
1: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Pěkný poslech přeje ze studia Christian Jana Beránková. Milí posluchači, nabízím dnes čtvrté setkání nad tématy spirituální teologie s docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hovořili jsme už o vydávajícím se Bohu a obdarovaném člověku, o křesťanské duchovní zkušenosti a naposledy o mystice. Jaké téma nás čeká dnes?
2: Čeká nás, myslím si, jedno z nejkrásnějších témat křesťanské spirituality a to je modlitba. Já bych na začátku chtěl poděkovat za pozvání opět do vašeho studia. Zdravím tedy vás, zdravím i všechny posluchače Rádia Proglas a mám z toho radost, že dneska budeme mluvit o tomto tématu. My jsme na našem putování po tématech spirituální teologie vyšli od epistemologie oboru, tedy od toho, čím se spirituální teologie zabývá, také jsme si ji definovali. A už v úvodu té definice jsme mluvili o tom, že vlastně dva prameny, o které se opírá spirituální teologie, je boží zjevení a ten druhý je ta životní zkušenost s tímto božím zjevením. A jakým způsobem člověk vlastně od počátku až takovou tou cestou obrácení, očišťování, osvícení a sjednocení postupně se vlastně sjednocuje s Bohem, s Boží trojicí. A proto jsme si hnedka na začátku kladli otázky, co to znamená, že Bůh je v trojici jediný. Jaký máme vztah k Bohu Otci, co to znamená být synem, být dcerou. Jaký máme vztah k Ježíši Kristu, k synu. Co to znamená být bratrem, být sestrou. A co to znamená také prožívat onu vnitřní proměnu. Co to znamená mít osobní vztah k Duchu Svatému. A jak se třeba s těmito třemi božskými osobami setkáváme během slavení liturgie, kdy vlastně prožíváme boží zjevení zvláštním způsobem. A takhle jsme sestupovali potom dolů k člověku a k tomu, řekněme, běžnému životu člověka, k tomu duchovnímu boji, kdy člověk bojuje i s těmi neřestmi, s takovým tím ostnem toho prvotního hříchu. Každý z nás ví asi, kde má ten osten a kde musí na sobě zapracovat, kde bojovat. A ono z toho pohledu našeho, ten duchovní rozvoj je právě ten boj, ale z pohledu Boha je to takové to očišťování a sjednocování. Takže mějme obě ty roviny na paměti. A jak už říkal Tomáš Pídlík, na té naší duchovní cestě je to vlastně spolupráce s tou boží milostí. Je to ta synergie. A spolupráce vyžaduje dialog. Dialog znamená být osloven božím slovem a v dialogu na toto boží slovo odpovídat. A kde je ten prostor dialogu, vnitřního dialogu s Bohem? Je to prostor modlitby.
1: Ano, to je téma dnešní kapitoly. My máme takový vlastně úvod do spirituální teologie, tam se mluví odborněji. A vy jste tuto kapitolu nazval paradigmatický rozvoj života modlitby. Vysvětleme slovo paradigmatický, abychom se toho slova nebáli. Jak se dá říct tento pojem, vysvětlit česky?
2: Tak obecně, když mluvíme o paradigmatu, tak je to určitý názor skupiny vědců, teologů na daný fenomén, na daný jev. A když mluvíme, tak je to vlastně názor teologů na to, jakým způsobem dochází k onomu zvnitřňování modlitby, když člověk se stále více na té cestě přibližuje k Bohu. A proto je dobré si také uvědomit, že modlitba je cesta. Že to není něco, co je hnedka jasné, zřejmé, spontánní. Ono tyto projevy může mít taky. Ale aby byl člověk modlitbě věrný, tak to je cesta. A je to taky vnitřní boj. A o tom budeme dneska mluvit. Proč je modlitba naší vlastně zásadním duchovním postojem. Když se podíváme na život Ježíše Krista, tak čteme v evangeliích, jak Ježíš brzo ráno ještě za tmy vstál, vyšel ven, šel na opuštěné místo a tam se modlil. Vidíte, že ten vztah Ježíše k Bohu Otci byl právě vztah modlitby. Ježíš také říká, že máme modlitbu pěstovat i v té skrytosti života našeho. Když říká, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je ve skrytosti. Takže modlitba je něco vnitřního. A zároveň už i první křesťané si uvědomovali, že se máme modlit. Pavel vyzývá, bez přestání se modlete. No tohle byla výzva pro mnichy a pro každého křesťana. Jak to mám udělat, když mám přes den tolik starostí, když mám přes den tolik jednání, vyřizování, tolik práce manuální, doma, rodinu a vedle toho se neustále modlit. Jak to mám udělat? A proto mniši i vyvinuli takovou určitou meditativní praxi, jak má být ta modlitba, ta bdělost před Bohem v tom každém přítomném okamžiku, jak to udělat. A o tom také budeme dneska mluvit.
1: Způsobů, jak se lidé modlí, je ovšem mnoho. Ke komu se modlí křesťané? Odpověď je jednoduchá, k Bohu. Křesťané však vědí z evangelia o Bohu víc, než se o něm dá říci jen pouhým rozumem. Věří v nejsvětější trojici. Slovo Bůh pak v Novém zákoně znamená především Boha Otce. Proto liturgická formule zní: modlitba se obrací k Bohu Otci skrze Syna, Ježíše Krista, v Duchu Svatém. Staré bohoslužebné modlitby jsou tomuto pravidlu věrné.
2: Modlitba také vyžaduje určitou askézi. Vyžaduje tedy určitou naší sebekázeň. A tedy, jestliže putujeme na cestě k Bohu, tak někdy je potřeba takový ten vnitřní řád. Někdy je potřeba si říct, tak a teďka už je prostor pro modlitbu a když hledáme ona slova, tak třeba ta sformulovaná modlitba, což může být modlitba žalmů, to může být modlitba Otčenáš, ze které vlastně každá křesťanská modlitba vychází, modlitba růžence, Ježíšova modlitba a tak dále. To jsou slova, která nám pomáhají se dotknout právě Božího zjevení, Božího slova. Tedy to znamená také trošičku si udělat vnitřní disciplínu. Znamená to také ona slova si osvojit. A na co bych chtěl upozornit? Někdy vnímáme modlitbu jako takovou morální povinnost. Ona to samozřejmě je. O tom nemusíme pochybovat. Ale to, na co upozorňoval Tomáš Pidlík, je, že modlitba, vlastně, když si ji osvojíme, se vlastně stále více stává tím nejvnitřnějším, tím přirozeným, co máme v sobě. On ji nazýval jako dýchání ducha. Stejně tak jako člověk pro ten život tělesný potřebuje dýchat, potřebuje, aby se ta jeho krev okysličovala, tak ten život na té rovně duchovně duševní potřebuje tu modlitbu, aby se také oživovala, okysličovala. A takhle člověk vlastně vrůstá do něčeho, kým opravdu je. V modlitbě objevuje ten Boží obraz, jak jsme o tom hovořili. V modlitbě nalézá to, jakým způsobem se stále více připodobňuje Kristu. A proto je modlitba důležitá. Je to tedy vnitřní rozhovor, ve kterém můžeme mít ten rozměr jak určité modlitby ústní, které se modlíme nahlas, formulované, tedy modlitby, kdy vycházíme třeba z žalmu, vycházíme z modlitby Otčenáš a z dalších modliteb, střelných modliteb a podobně. Nebo je to modlitba spontánní, modlitba díků, modlitba žehnání, modlitba prosby, i modlitba třeba úzkostného volání, spontánně řečená. A potom máme ten rozměr zvnitřňování a to je, když se na ta naše modlitba stále více stává takovým vnitřním postojem. Jak se říká, když nám z toho mentálního úsilí, když se soustředíme na ta slova a prožíváme, tak nám jakoby stále více sestupuje do srdce. Taková ta klasická definice modlitby je, že to je povznesení mysli k Bohu. A Tomáš Pidlík k tomu dodával, je to povznesení mysli a srdce k Bohu. Tedy z mysli ta modlitba se zvnitřňuje do srdce, jakožto symbolického duchovního orgánu, který pravidelně tepe a vlastně oživuje tělo, tak stejně tak tepe pravidelně tam a naše vnitřní modlitba. A takhle stojíme před Bohem vlastně v modlitbách, v díku, vzdáních, v prosbách, v žehnání a podobně.
1: Na vlnách Proglasu se s docentem Karlem Sládkem věnujeme základním tématům spirituální teologie. Dnes hovoříme o modlitbě. Každá i sebe kratší křesťanská modlitba má nedozírnou perspektivu. Malým lidským slůvkem, citem srdce, vnikáme do vnitřního života nejsvětější Trojice. Mluvíme teď o zvnitřňování modlitby.
2: Tak já na našem kurzu spirituální teologie vždycky připomínám takové dva teology, nebo řekněme jednu teoložku a jedno dílo, které se právě tímto zabývá. Chci tím také podtrhnout, že vlastně ten názor na to zvnitřňování modlitby v křesťanství západu a východu je, dá se říct, totožný. Že oni mniši, kteří popisovali ten rozvoj modlitby, jakým způsobem dochází k zvnitřňování a zkušenosti s Duchem svatým, tak tyto fenomény svatosti jsou vlastně stejné jak v tom západním křesťanství, tak i v tom východním křesťanství. A proto také studentům zmiňuji především tu klasickou zkušenost svaté Terezie z Avily. A jako ten příklad východu, tak uvádím knihu o zkušenosti poutníka z ruské literatury 19. století, která popularizovala knihu Filokálie. A zde se mluví o té praxi Ježíšovy modlitby a o tom, jakým způsobem dochází k zvnitřňování této modlitby.
1: Můžete to říct ještě přesněji, jaký je to titul?
2: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci, právě o ní bude řeč.
1: Tak, teď z pohledu teologa. Půjdeme nejdříve k Terezii nebo kam?
2: Ano, to, co je velmi zajímavé u Terezie z Avily, když bychom se podívali na její základní dílo, Kniha života, tak ona zde popisuje modlitbu velmi zajímavým způsobem a prostým způsobem. Využívá k tomu činnost, kterou ty její svěřenkyně znaly, a to je zalévání. A ona popisuje zvnitřňování modlitby jako takový proces zalévání zahrady, kdy tou první fází je asketická modlitba, přemítavá meditace. Ta druhá fáze je modlitba klidu, třetí modlitba duchovního opojení a čtvrtá fáze, závěrečná vyvrcholení té cesty modlitby, je modlitba extatického sjednocení. A právě tyto fáze popisuje skrze zalévání. Na začátku, když tam máme právě přemítavou meditaci, tu asketickou modlitbu, tak zde říká, to je jako čerpání vody ze studny. Když chcete čerpat vodu ze studny, tak musíte vynaložit určité úsilí. A to znamená, že potřebujete vyvinout určité, jak jsme to mluvili, asketické úsilí, usebrat smysly. Opravdu navyknout si samotě a ústraní. Zamilovat si takové to lidství Ježíše Krista, to, jak on se chodil modlit. A řekněme, učit se, co to znamená být v Kristově přítomnosti. Tady v této první jakoby přemítavé fázi modlitby se vlastně učíme být s Kristem. Na základě například nějakých konkrétních scén z evangelií. A k tomu potřebujeme vlastně usebrat smysly, vyvinout určité úsilí, to v tom je ta naše askeze, přivyknout té přítomnosti, radovat se z ní. Až potom dospějeme k takové modlitbě klidu. Co to znamená? Na začátku jsme tahali vědra ze studny silou a najednou zjistíme, že můžeme použít čerpadlo, že můžeme využít kanály, už vidíte, že vlastně to, už to nevydává takové úsilí, ještě pořád tam potřebujeme jakoby zapojit to naše promýšlení, jak to udělat lépe, abychom nevyvinuli tak velkou námahu. A člověk v této fázi zjistí, že vlastně spontánněji se usebrává vnitřně, že tako zažívá určitou radost z přítomnosti ducha, že vlastně se nechává ta vůle zajmout, dává souhlas tomu, aby ten Bůh v ní promluvil a dobře ví, že je to Bůh, který tu duši miluje a že stojí vlastně před Boží láskou. A tak řekněme, ty smysly se stiší, i ta obrazotvornost se pomalinku také stiší a žijeme v té Boží přítomnosti lásky. To je taková ta modlitba klidu, modlitba před milující tváří Boha. A když jdeme postupně dále, tak zjistíme, že to zavlažování těmi kanály můžeme také zprostředkovat skrze potůček. A tedy už to naše úsilí není tak namáhavé, ale stále více vnímáme toho Boha jako toho zahradníka, který nám pečuje o tu naši duši, který nás oslovuje k tomu našemu povolání a poslání v životě. Chce opravdu nám dát onu moudrost, se kterou máme vstupovat třeba nějaké charisma. A v tomto, řekněme, duchovním opojení člověk vlastně setrvává takto před Bohem a stále více rozpoznává, kde je to jeho místo v životě, kde je ten jeho smysl života a vlastně se z toho raduje, že je takto přijat a že takto je před Boží tváří. A může se stát, že vlastně v tomto okamžiku dojde k vnitřnímu sjednocení s Bohem. Může mít takový okamžik vytržení, ve kterém duše prožívá takové extatické spojení s Bohem. A to Terezie přirovnává k dešti. Protože když prší, to jsme neovlivnili my. A přece dochází k závlaze. A tedy tímto způsobem vlastně toto vnitřní sjednocení, tato vnitřní extáze s Bohem nám dává poznat onu lásku a onen stav, řekněme, věčnosti, který se dotýká naší časnosti. A právě v této proměně potom jdeme k těm našim bratřím a sestrám, do našich rodin, do našich farností, do našich pracovišť. A v této modlitbě potom se snažíme i to naše prostředí měnit, aby bylo trošku blíže tomu Božímu království. To je právě ta modlitba vnitřní.
1: Znovu budu listovat v knize Tomáše Špidlíka Prameny světla. Cestu k Bohu v modlitbě můžeme přirovnat k výstupu nahoru. Hora a její skály znamenají lidské pojmy a myšlení. Cesta vzhůru vede od pojmů nízkých k vyšším, k širšímu rozhledu, k poznání stále čistšímu a jasnějšímu. Nedá se ale vystupovat do nekonečna, přijde vrcholek hory. Lidské myšlení končí a Bůh tam ještě není. Poznáváme, že Bůh není v tom pojmu, který si o něm můžeme vytvořit. A přece duše žízní po něm, touží k němu blíž. Protože myšlení se vyčerpalo, duše rozvírá křídla touhy a lásky. Její vzlet bývá účinný. Bůh je láska. Až k němu se tedy dospěje ne rozumem, ale láskou a srdcem. A to je vzácné.
2: Tak samozřejmě je to vzácné, ale Bůh každého člověka vede. Každý člověk je povolán ke svatosti a každý člověk prochází určitým vývojem. A Terezie mluví o tom, že člověk prochází určitými, řekněme, komnatami a z takových těch asketických příbytků, kdy je tam nutné takové to obrácení, taková ta vytrvalost, takový to čelení zkouškám, tak v této fázi svého duchovního života se člověk snaží o tu modlitbu meditativní, o to vnitřní usebrání. A poté, když dojde k vnitřnímu stišení, tak prochází takovým paschálním příbytkem, takovým tím přechodem, tím přerodem, tou proměnou, tím připodobněním se, chceme-li tím vnitřním zbožtěním k tomu, že vstupuje do takových těch příbytků mystických. A právě z tohoto vlitého usebrání, z této modlitby klidu, potom zažije právě tu zkušenost modlitby sjednocení. Takže tady vidíte, jakým způsobem Terezie vnímala ten duchovní rozvoj i v kontextu rozvoje života modlitby. Od toho nějakého obrácení přes nějaké různé zkoušky, po té fázi paschálního rozšíření srdce, až po vstup do té mystické fáze, kdy zažívá člověk novost v Kristu, kdy zažívá Boží divy uvnitř svého srdce a kdy kontempluje ty vztahy Boží Trojice.
1: Rozloučíme se s Terezií a čeká nás jenom to putování s poutníkem.
2: Mm-hmm.
1: východní zase způsob modlitby.
2: Je to velmi populární metoda, jelikož ona zahrnuje také určité psychosomatické prvky. Jestli tam doporučeno se stišit, mít meditativní stoličku, soustředit se na vyslovování modlitby, soustředit se na dech, na nádech a výdech a následně se člověk soustředí na tep srdce. A co je velmi důležité hnedka na začátku říct, samozřejmě to jsou určité meditativní techniky, které jsou také na rovině tělesné a je potřeba, aby v této fázi člověk měl dobré duchovní vedení. To nebezpečí klamu je velmi silné, protože když potom se nám zdá, že máme nějaké vnitřní světlo nebo nějaké zkušenost tepla a vnitřního a spojujeme to s Duchem svatým a může se přitom jednat jenom o, řekněme, přirozený jev, který pramení z toho, že pravidelně dýcháme a soustředíme se na té srdce, tak abychom nepodlehli tomuto klamu, tak je důležité, aby nám někdo pomohl rozlišovat. Nám totiž nejde jenom o tuto techniku. To bychom, řekněme, zůstali pouze u těch vnějších projevů, ale nám jde o ten vnitřní život. A tady je důležité, aby člověk vnímal právě ten rozměr modlitby jako dialogu s Bohem. Aby se příliš nesoustředil na sebe a na tyto psychosomatické prvky. Oni od toho ti duchovní autoři zrazují. Jo? Jakmile si člověk začne myslet, že něco prožívá, tak radši pryč, radši se modlit dál. A ta modlitba poutníka, to je vlastně taková metoda, ve které si člověk opakuje modlitbu žebráka z evangelií, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou, a kusové dodávali hříšným. A ten poutník dostává doporučení, aby se tuto modlitbu neustále modlil tisíckrát za den a více. A on naráží na určité překážky, na to, že když vyslovuje neustále tuto modlitbu, tak bolí pusa, což je přirozené, ale stále více potom zažívá zkušenost, že třeba se mu zdá, že když v noci sní, že se modlí. A zdá se mu potom, že najednou lidi okolo sebe vidí jinak, že vlastně je vidí tak, jak je má rád Bůh, ne skrze ty naše často předsudky a podobně. A stále více se tato modlitba stává jeho vnitřní modlitbou, takže je vlastně vnitřně vyslovovaná a, jak se říká, harmonizovaná s tím tepem srdce. A to je právě ta vnitřní modlitba, se kterou potom můžeme dělat jakoukoliv činnost. Když jsme si říkali, že hledali jsme, co to znamená neustále se modlit, tak znamená to osvojit si právě tu vnitřní modlitbu, kdy potom v této modlitbě můžeme se učit, můžeme pracovat, můžeme se starat o blížního a podobně.
1: To jsme se zamýšleli nad pojetím modlitby ve východním křesťanství, jak ho najdeme v knize Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Zhrňme na závěr fáze modlitby.
2: Mluvíme o té první fázi, to je taková ta modlitba ústní. Je to taková ta snaha pečlivě vyslovovat slova modlitby Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Potom ta druhá etapa je modlitba mentální, kdy vlastně, jak oni říkají, ta moc toho Ježíšova jména, Pane Ježíši Kriste, začíná působit v nás a člověk začíná prožívat tuto modlitbu stále více uvnitř. A v třetí fázi se ta jeho mysl sjednocuje se srdcem a stává se modlitbou srdce. Vlastně světlo milosti prozařuje celé srdeční nitro. A k tomu je potřeba vnitřní očišťování a svatost života. Mniši mluví o tom, že v této fázi zažívali zkušenost nestvořeného světla, světla nahoře Tábor, který zažili apoštolé, když hleděli na proměněného Krista a padali k zemi, protože tu zář ducha neunesli, tak právě toto světlo proměny člověk zažívá během vnitřní modlitby srdce.
1: S docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsme dnes probírali další kapitolu ze spirituální teologie – modlitbu. V příštím setkání budeme hovořit o symbolice včely ve spiritualitě a křesťanském umění. Dnešní pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: Tak máme tu opět čas pro Glasa, je po 11. hodině, tak kluci a holky, kteří s námi budete soutěžit, moc vás zdraví Dan.
1: A Joška.
0: A samozřejmě i všechny, kteří si to rádi poslechnou, byť jsou staršího data a soutěžit třeba nebudou, pokud by na ně nedošlo, kdyby náhodou bylo valících málo. Takže můžete poslouchat i s tímto napětím, třeba se můžete uplatnit.
1: Tak nejprve si vyhodnotíme písemnou otázku z minulého týdne. První otázka, Dane.
0: Je, z jaké vesnice pocházel svatý Petr? A krásně se nám to na těch odpovědích rozdělilo na dva tábory. Někteří považují Petra za někoho, kdo pochází z Kafarna, a někteří ho situují do Betsaidy. A tak si to vyjasněme. Já předem řeknu, že uznáme obě odpovědi, protože odkud vlastně byl, můžeme chápat v tom širším pojmu, jako kde jako bydlel, kde žil, nebo odkud jako pocházel, ale i z toho, kde se narodil. A z odpovědi, kterou poskytla Aneška Lovičková, tou si pomůžu k tomu, abych vysvětlil tu Betsaidu, že totiž v Janově evangeliu 1. kapitole 44. verši je psáno, že Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova, což je tedy patrně právě to rodiště svatého Petra. Ale pak také většina, nebo tak skoro polovina z vás spíše připisuje Petrovi Kafarnaum, což je také správné, protože tam zase třeba víme, že v domě Petrově uzdravil pán Ježíš Petrovu tchýni. Takže berme obě odpovědi jako správné. Já řeknu ještě, kdo všechno třeba nám odpovídal. Tak z lovečku to byla třeba Bernadeta, dále Benedikt a Aneška s Magdalénou. No a pak tady byla Hedvika Přikrylová, Vojtěch Přikryl, Antonín Čermák, Zuzanka Machová, Václav a Eliška Baričiakovi.
1: Ve druhé otázce jsme se vás ptali, jak se jmenoval Petrův bratr. No a všichni jste správně odpověděli, že Ondřej.
0: Pak to byla třetí otázka. Při jaké příležitosti jednou chtěl Petr stavět stan? A zde jste správně odpověděli, že to bylo u té události na hoře Proměnění, kde viděli vlastně pána Ježíše ještě s Eliášem a Mojžíšem a nevěděli, co říct, tak postavíme stany, když jste tady. Tak.
1: Ve čtvrté otázce jsme se vás zeptali, jestli vás na postavě svatého Petra něco zaujalo. Přečtu několik odpovědí. Anešku Jilinkovou to, že byl rybář. Magdalenu Lovečkovou, že kráčel po vodě, i když jen krátce. Antonína Čermáka, že velmi miloval Boha mnohem víc než mnoho současných lidí. A ještě Aneška Lovečková ta napsala, zaujalo mě, že svatý Petr byl ženatý, protože měl tchýni, která měla horečku. Šimonova tchýně ležela v horečce, hned mu o ní pověděli. Podle Marka, kapitoly 1, verš 30.
0: Pak také Vašek Baričiak s Eliškou Vaška zaujalo, že svatý Petr se stal prvním papežem a Elišku zase, že třikrát zapřel pána Ježíše a ten mu to odpustil. Tak to všechno jsou zajímavé fakty. Také jste nám odpovídali nebo nám vzkazovali různé věci. Jednak třeba Benedikt děkoval za výhru, že ho potěšila. Krásnou neděli nám pak přeje ještě Magdaléna a Zuzanka Machová i s následujícím týdnem, taky Aneška.
1: No a my si zopakujeme ještě telefonní číslo, na které budete moci po písničce, o kterou jste si napsali, volat. Zní takto 739-850-345. A vlastně ještě zadáme dnešní SMS otázku.
0: Ale možná ještě
1: Vylosujeme. Já jsem na to zapomněl. Tak do toho, Dané.
0: Dobře, tak já tam někde zabodnu a dneska bodnu dvakrát, nebo jedno bodnutí nechám tobě.
1: Jo.
0: Tak Vojta Přikryl je první, na kterého jsem tady přišel.
1: Tak a já teda bodnu taky. Nekoukám, bodám. A je to Antonín Čermák.
0: Tak, blahopřejeme, gratulujeme. Něco krásného pošleme a teď si můžeme tedy přiblížit, jaké okruhy otázek máme a případně jaká je SMS otázka.
1: Tak dnešní okruh otázek, kdo to řekl?
0: Také apoštol Petr.
1: Příběhy milosrdenství ve Starém zákoně.
0: A tradiční nedělní liturgie.
1: A teď už slíbená SMS otázka. Jak to bude s tím, kdo si před křikem nuzného zacpe uši podle 21. kapitoly knihy Přísloví? Jak to bude s tím, kdo si před křikem nuzného zacpe uši podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
0: No a odpovídat můžete na telefonní číslo 775 132 132 a chcete-li můžete i mailem živě@proglas.cz.
1: A teď už první písnička Náušnice střešní, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.

0: Jo, jak někdy si pamatuju, obtížné vyznat lásku, ale vydá, dá se to udělat i třešněma.
1: Já bych si zazdal ty třešně, Dane.
0: Však už je léto.
1: Včera jsem jel kolem jednoho stromu a říkal jsem si, já bych si tak utrhl, ale byl za plotem, tak samozřejmě to nejde. Ale my už bereme prvního volajícího. Ahoj, tady Joška a Dan.
2: Dobrý den, tady je Magdalena Lovečková.
1: Ahoj Magdo, prosím, kolik je ti let?
2: 11 let.
1: Výborně, tak jaký okruh si vybereš jako první?
2: Nedělní liturgii za 5 bodů.
1: Doplni slova z dnešního žalmu. Stravuje mě za A potupa i pohana, za B tvoje veliká láska, za C horlivost pro tvůj dům, anebo za D tvoje nesmírné slitování. Doplň slova z dnešního žalmu, stravuje mě. A teď co?
2: Horlivost pro tvůj dům.
1: Správně, je to tak?
0: Výborně, je to tak. A já se ještě zeptám, víš, kdy si můžeš vzít ze stromu třešňového, když je za plotem, aniž by skradla?
2: Když to spadne na to lepší nahradit třeba?
0: No jasně, když ta větev přečuhuje přes ten plot. Tak jo, tak ale to byla taková vedlejší otázka, to ti body nedáme. A kde si vybereš tu regulární, biblickou? Máme příběhy milosrdenství ve Starém zákoně, apoštola Petra, a nebo kdo to řekl?
2: Tak kdo to řekl, za 3 body, prosím.
0: Co jsem napsal, napsal jsem. To někdo řekl, nejenom napsal, a to byl za A Pilát, za B Mojžíš, za C Pavel, za D Hospodin.
2: Pilát.
0: Jistě. Napsal to na tabulku v mnoha jazycích. Ty máš
1: 8 bodů.
0: 8 bodů a nárok na výhru. Co uděláme s výhrou?
2: Prosím poslat.
0: Dobrá, tak pošleme. No a chceš ještě něco vzkázat někomu? Někoho pozdravit třeba?
2: Všechny, kdo poslouchají vás do Proglasa a maminku.
0: Dobře.
1: To je hezké. Budeme předávat?
2: Ano, prosím.
0: Tak se těšíme. Kdo bude další?
3: Tady je Bernadeta Lovečková.
1: Ahoj Bernadetko, kolik je ti let?
3: 5.
1: 5 let, no výborně. Tak jaký okruh otázek si vybereš?
0: Ty chceš asi něco lehčího,
1: lehkýho,
0: že?
1: Lehkýho, že?
3: Kde?
1: Za 1 bod?
3: Ano.
1: Tak jo.
3: Tak za 2.
1: Za 2. No,
0: za 2.
1: Tak jdeme na 2 teda, no. Koho se podle dnešního evangelia nemáme bát? Za A strašáků, za B těch, kdo zabíjí její tělo, anebo za C vrabců? Koho se nemáme bát podle dnešního evangelia? Nemáme se bát strašáků?
3: Lidí?
1: Já bych to asi uznal.
0: No,
1: těch,
0: lidi.
1: Co zabíjejí tělo těch lidí.
0: No,
1: tak jo,
0: těch lidí.
1: Uznáme
0: Vyborně.
1: To.
0: Tak jo, tak jo. 2 body jsou tvoje. A chceš si tady ještě vybrat z okruhů, které máme? Je tu, kdo to řekl? Apoštol Petr a příběhy milosrdenství ve Starém zákoně. Toho Petra? Je to tak?
3: Kdo to řekl?
0: Jo, kdo to řekl? Tak, kdo to řekl? Tak co, za 1 bod třeba? Nebo za 2?
3: Za 1.
0: Tak, za 1. Výrok zní. Ty jsi Petr, to je skála. Kdo to řekl? Za A Tomáš, za B Ježíš, za C Mojžíš. Ty jsi Petr, to je skála. Kdo to řekl? Za A Tomáš, za B Ježíš, za C Mojžíš. Řekl to Petrovi ten někdo.
3: Ježíš.
0: Výborně. Řekl to svatému Petrovi, který se ovšem jmenoval Šimon tou dobou a od té doby mu říkali Petr a znamenalo to skutečně skála. Tak co uděláme s výhrou? Uložíme nebo pošleme?
3: Pošleme.
0: Tak pošleme. Myslím si, že tento týden ještě nepřišly ceny, které jsme měli posílat, protože naše sekretářka měla nějaké nemoci, myslím. Tak ale doufám, že už teďka po víkendu se to opravdu objeví. Tak, chceš někomu poblahopřát, někomu, jak se to říká, pozdravit?
1: Pozdravit. Blahopřání bude až později.
3: Maminku, tátu. Marlí. Ani. Pavla, Lenku Ousličkovou, všechny, kdo poslouchají, a vám do programu.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme.
0: Měj se krásně.
1: Pá, pá. Pá. Tak to byla Bernadetka. Já zopakuji telefonní číslo 739-850-345. Dnešní nedělní Proglasu je tu pro vás a vidím, že už nám to tu opět zvoní. Ahoj, kdo se dovolal?
4: Benedikt Lobeček.
1: Ahoj Benedikte, kolik je ti let?
4: 9 let.
1: Dobře, jaký okruh si vybereš jako první?
4: Prosím zopakovat.
1: Tak máme tu, kdo to řekl? Apoštola Petra, příběhy milosrdenství ve Starém zákoně a nedělní liturgii.
4: Tak svatý Petr.
1: A za kolik bodů?
4: Tak za 2.
1: Dobře. Jak se jmenoval Petrův otec? Byl to Jonatán nebo Jonáš, jinak řečeno Jan, a nebo Petrotec.
3: P?
1: Ano, byl to Jonáš.
0: Já to asi radši vysvětlím. Máme totiž dva údaje o tom, kdo byl Petrův otec. Jeden je v Matoušově evangeliu v 16. kapitole, když tam blaze tobě, Šimone Jonášův, nebo ti tyto věci nezdělil země, ale prostě je to tam. A druhý byl potom u svatého Jana výrok v první kapitole, že ty jsi Šimon, syn Janův. Tam. Takže nevíme přesně, jestli byl Jonáš nebo Jan, ale byl to jedno z těchto dvou men. Tak. A máš tedy první otázku za 2 body a z čeho si vybereš druhou, z jakého okruhu?
4: Myslíme ještě zopakovat.
0: Ještě máme, kdo to řekl, pak příběhy milosrdenství ve Starém zákoně anebo nedělní liturgii.
4: Tak příběhy v Starém zákoně.
0: Tak příběhy ve Starém zákoně, na kolik bodů si troufneš?
4: Tak zase 2.
0: Tak za 2. V tom případě doplně žalm. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. A teď refrén, který se opakuje v tom žalmu. Za A. Jeho milosrdenství.
4: Jeho milosrdenství je věčné.
0: Ano, přesně tak.
1: Gratuluji. Dobře jsi zodpověděl, co uděláme s výhrou, uložíme nebo pošleme?
4: Uložit.
1: Tak ukládáme. A ještě než někoho pozdravíš, tak se tě zeptáme, co dnes chystáš po obědě?
4: Si budu vyrábět něco ze dřeva.
1: Ze dřeva? A co to bude?
0: Model?
4: Bude to meč.
0: Meč?
1: Meč, no teda.
0: Výborně. Pojedeš na nějakou dřevárnu?
4: Ne.
0: Ne?
4: To jenom vyrábím jako pro sebe.
0: Jenom pro sebe. Dobře, dobře.
1: Tak jo, a někoho pozdravovat budeš?
4: Ano.
1: Tak jo, pojď do toho.
4: Lesličkovou, pana Herajna. Madeleňku naší. Mašlíky. Rostu a Teresku a všechny, kdo poslouchají a vám do Proglasa.
0: Mm-hmm. Tak moc děkujeme.
1: Díky.
0: Zase někdy naslyšenou. Ahoj.
4: Ahoj. Ahoj.
1: Tak, to byl Benedikt. No a my si zopakujeme dnešní SMS otázku, která zní: jak to bude s tím, kdo si před křikem nuzného zacpe uši podle 21. kapitoly knihy Přísloví? Jak to bude s tím, kdo si před křikem nuzného zacpe uši podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
0: A své odpovědi posílejte na telefonní číslo 775 132 132, případně na mail živě@proglas.cz.
1: A vidím, že už nám tu někdo další volá. Ahoj, tady Joška a Dan.
0: A to se nám přerušilo.
1: Zrovna nám to vypadlo. Nevadí, snad navážeme spojení znova. Zopakuji číslo 739 850 345. Proglasuje tu pro vás. A tak. Ahoj, tady Joška a Dan. Lili.
0: Lili.
1: Ahoj. Jak se máš? Dobře, no tak to jsme rádi. No, tak to by ti Dan mohl dát nějakou jednoduchou otázečku.
4: Jo.
1: Jo?
0: No dobře. Tak já bych se tě zeptal možná na něco, co už tady trochu zaznělo, už jsem to řekl omylem. A to, jak se jmenoval ten svatý Petr předtím, než mu Ježíš změnil jméno? Tak buď to bylo, že se jmenoval stejně, se jmenoval Petr, nebo se jmenoval Šimon, a nebo se jmenoval Pavel.
4: Šimon.
1: Šimon.
0: Šimon jsem slyšel?
1: Jo.
0: Výborně.
1: Jo.
0: No tak jo, to je bodík pro tebe a víra. Tak blahopřejeme, budeš chtít výhru uložit?
1: Nebo poslat?
4: Poslat.
0: Poslat, dobře.
1: Tak pošleme, samozřejmě.
0: Tak jo, tak se měj krásně a někdy zase naslyšenou. Pa, pa.
1: Ahoj, pa, pa.
0: Tak, výborně, tak to jsme měli. Naši asi nejmladší soutěžící, že?
1: Ano, přesně tak.
0: Ale budou snad volat i ti, kteří mají více let, tak jako máme na lince teď?
5: Já jsem Maruška.
1: Ahoj Maruško, rádi
0: Maruško,
1: tě slyšíme.
0: Ahoj.
1: Jak se máš?
5: Já dobře.
1: To jsme moc rádi. Jaký první okruh si vybereš? Liturgii. A za kolik bodů?
5: Za dva.
1: Tak pojďme na dva. Podle příkladu, který uvedl Ježíš v dnešním evangeliu, za kolik se v tu dobu prodával jeden vrabec? Za dva halíře? Nebo za halíř? Nebo za půl halíře?
5: Za dvě.
0: No, a bylo to jinak. Bylo to
1: za půl halíře. Nevadí. Pojďme
0: protože byli dva vrabci za halíř, tak to pán Ježíš řekl.
5: Za halíř, jo.
0: No, a tím pádem, když dělíme ty vrabce dvěma, tak máme dva, že? Tak jednoho a ten halíř, když rozdělíme, tak máme
1: jo,
0: půl jenom.
1: Půl.
0: No? Tak, nevím, jestli se dal zlomit, nebo jestli se museli vrabci kupovat jen po dvou. No, prostě nějak to vyřešili. No. Chceš nějaký druhý okruh?
5: Jo, co tam máte?
0: Máme příběhy milosrdenství ve Starém zákoně, máme apoštola Petra a pak tady máme různé výroky a je třeba přisoudit, kdo to řekl.
5: Přisoudy.
0: Tak toto řekl. Je to tak, jo? Chceš, nebo příběhy milosrdenství?
5: Milosrdenství, příběhy.
0: Aha, tak ty příběhy, tak. A za kolik bodů?
5: Za dvě.
0: Tak za dva se zeptám takto. O kom se předpokládá, že složil velké množství žalmů? Za A. O králi Davidovi. Za B. O Josefovi egyptském. Nebo za D. O Gedeonovi.
5: Gedeonovi?
0: Ne, Gedeon to nebyl, ale král David a nějaký ten žalm. Žalm i král Šalamoun. Tak nevadí, aspoň jsme se něco dozvěděli. No a můžeš také někoho pozdravit a zpříjemnit mu neděli.
5: Pozdravu mamku, moji sestru a kamarády ze školy.
1: To je od tebe moc hezké. Tak jo, měj se krásně.
5: A vás taky.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme, to je hezké. Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
5: Ahoj.
0: Tak výborně, už se nám to tady plní volajícími, no a doufejme, že nám taky zavoláte. My máme ty okruhy teďka tak, že máme nedělní liturgii už bez dvou bodů a bez dvou bodů jsou také příběhy milosrdenství ve Starém zákoně. Pak už máme ze všech okruhů všechny body, to znamená apoštol Petr, anebo kdo to řekl.
1: Já ještě před písničkou zopakuji SMS otázku, která dnes zní, jak to bude s tím, kdo si před křikem nuzného zacpe uši podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Jak to bude s tím, kdo si před křikem nuzného zacpe uši podle 21. kapitoly knihy Přísloví.
0: Číslo pro SMSky je 775-132-132 a adresa živě@proglas.cz.
1: No a my posíláme písničku Hymnus k Duchu Svatému od skupiny Adorare.

0: Znělka nám oznámila, že jsme zpátky v Proglasu po písničce, o kterou jste si napsali. Máte ještě celých 20 minut čas zavolat sem do studia, kde je dnes Joška.
1: A Daniel.
0: Na číslo 739-850-345.
1: No a doufáme, že vás vyprovokují třeba tady ty naše okruhy, které tu opakujeme. Máme tedy nedělní liturgii, příběhy milosrdenství ve Starém zákoně a apoštola Petra, a nebo kdo to řekl.
0: Už beru dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Dan.
2: Dobrý den, tady je Editka Stejar a je mi 13 let.
0: Ahoj, Editko. Jaký první okruh si vybereš?
2: Můžete mi zopakovat, prosím?
0: Samozřejmě, máme tu nedělní liturgii, příběhy milosrdenství ve Starém zákoně, apoštola Petra a kdo to řekl?
2: A za kolik bodů máte nedělní liturgii?
0: Za jeden, za tři, za čtyři a za pět.
2: Tak za čtyři, prosím.
0: Dobře, tedy poslouchej. Jaká myšlenka je společná dnešnímu prvnímu čtení a evangeliu? Za A. Hospodin trestá hříchy hříšníků. Za B. Kdo udělá dobrý skutek, bude odměněn. Za C. Hospodinu na nás záleží a stará se o nás. Nebo za D. Hospodin odpouští hříchy.
2: Ještě jednou, prosím.
0: Jaká myšlenka je společná dnešnímu prvnímu čtení a evangeliu? Za A. Hospodin trestá hříchy hříšníků. Nebo za B. Kdo udělá dobrý skutek, bude odměněn. Nebo za C. Hospodinu na nás záleží a stará se o nás. Nebo za D. Hospodin odpouští hříchy. Jaká myšlenka je společná dnešnímu prvnímu čtení a evangeliu? Dobře. Jaká myšlenka je společná dnešnímu prvnímu čtení a evangeliu? Za A. Hospodin trestá hříchy hříšníků. Za B. Kdo udělá dobrý skutek, bude odměněn. Za C. Hospodinu na nás záleží a stará se o nás. Nebo za D. Hospodin odpouští hříchy.
2: Odpouští hříchy?
0: Škoda, není to ono. No. Správně je, Hospodinu na nás záleží a stará

0: se o nás?
1: Ono jsou tyhle průřezové otázky vždycky o něco těžší, ale tak to je to prostě za ty 4 body, no. Tak nevadí, kde si třeba zkusíš jiný okruh? Máme Příběhy milosrdenství, apoštol Petr, nebo kdo to řekl?
2: Tak apoštol Petr za 3 body. Uh-huh.
1: Tak kdy byl Petr ve vězení? Buď to bylo za A. V době Herodova pronásledování křesťanů po smrti Jakuba, nebo za B. Nikdy ve vězení nebyl, nebo za C. V období kolem Štěpánovy smrti, nebo za D. V době, kdy byl Ježíš uvězněn. Tak kdy byl Petr ve vězení? Ještě zopakuju, za A. V době Herodova pronásledování křesťanů po smrti Jakuba, za B. Nikdy nebyl ve vězení, za C. V období kolem Štěpánovy smrti, nebo za D. V době, kdy byl Ježíš vězněn.
2: Tak v období Štěpánovy smrti.
1: A tak bohužel bylo to opravdu v době Herodova pronásledování křesťanů po smrti Jakuba. Tak jsme se něco dozvěděli. No a máš taky možnost někoho pozdravit.
2: No, tak babičku a dědu do Prostějova a chtěla bych popřát dědovi k svátku, který má dneska, a chci pozdravit vás do Proglasa a všichni, kdo poslouchají.
1: Tak moc děkujeme, my se k tomu přidáváme. No a k tomu tady přání dědečkovi, to byl, že? Alois.
0: Alois.
1: A tak přejeme také všechno nejlepší. Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak.
0: Já si myslím, že je čas ještě jednou zopakovat SMS otázku, do které můžete ještě celých 15 minut psát. Zní takto. Jak to bude s tím, kdo si před křikem nuzného zacpe uši podle 21. kapitoly knihy Přísloví? Jak to bude s tím, kdo si před křikem nuzného zacpe uši podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
1: No a psát můžete na telefonní číslo 775 132 132, případně na mail živie@proglas.cz.
0: Možná jste dneska v tak hezkém počasí všichni venku, ale zaběhněte domů, vezměte telefon a zavolejte do Proglasa. A vidím, že už někdo tak učinil. Ahoj, tady Joška a Dan.
2: Dobrý den, tady Miriam Kostiar a je mi 7 let.
0: Ahoj, rádi tě slyšíme. Jaký první okruh si vybereš?
2: Nedělní liturgii.
0: A máme tu za 1, za 3, nebo za 4, anebo za 5?
2: Za 3.
0: Dobře. Jakou máme cenu podle Ježíšova výroku z dnešního evangelia? Za A nekonečnou, za B větší než všichni vrabci, anebo za C větší než andělé v nebi?
2: Větší než všichni vrabci?
0: Ano.
1: Výborně. Máme tu tedy ještě Příběhy milosrdenství ve Starém zákoně, apoštola Petra, anebo kdo to řekl?
2: Kdo to řekl?
1: Uh-huh, dobře. A kolik bodů?
2: Za 2.
1: Takže za 2. Tak výrok zní: což pak jsem strážcem svého bratra? Kdo pak to řekl? Za A. Kain, za B. Jákob, za C. Ondřej.
2: Kain.
1: No ano, byl to Kain.
0: Co uděláme s výhrou? Uložíme nebo pošleme?
2: Pošleme.
0: Tak my posíláme a i tebe se zeptáme, co chystáš dneska po obědě.
2: Pojednu na narozeniny spolužačky a nešky.
1: No, no, výborně, to je krásný program. No tak ať si to tam krásně užijete. Chceš také někoho pozdravit?
2: babičku a dědu do Prostějova, ale mě dědu, který má dnes svátek. Děkuji, kdo poslouchají a vás do proglasa.
0: Děkujeme, vyřizujeme. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Tak, doufáme, že se uslyšíme také příště. No a máme stále otevřenou linku pro vás. Řekni nám její číslo, tak ať můžou ti, kteří třeba chtějí zavolat poprvé, si to číslo poznamenat.
0: 739-850-345. 739-850-345.
1: No a zdá se mi, že nějaké teďka slabší to tempo těch volajících, kteří můžou soutěžit, tak si říkám, jestli k závěru té soutěže to neotevřeme třeba i pro ty, kteří by chtěli to zkusit z těch dospělejších.
0: Já si myslím, že je to dobrý nápad. Vidím, že někdo volá. Ahoj. Kdo se k nám dovolal dnes? Teď? Halo, halo?
1: Musí se...
3: No, ano, přesně tak, stará baba. Chci to taky zkusit. Tak ale řeknu vám, že dneska jsou docela těžké otázky. Je to v té čtyřce.
1: No, ta čtverka byla hrozná, to já jsem se taky zhrozil. Zvlášť to porovnávání vždycky prvního čtení s Evangeliem, to je vždycky ošidné. Vy si zkusíte ano. Jakou? Jaký okruh? Tak a musíme dát za 5 bodů, ale...
3: Za pět bodů, jo. No, taky příběhy milosrdenství třeba ve starém zákoně.
1: No, dobře. Tak jo. Tak já se ptám, jakou boží vlastnost obvykle připomínáme v souvislosti s jeho milosrdenstvím? Tak.
3: Já bych řekla... Je to jeho spravedlnost, protože Bůh je nejvíc spravedlivý, ale taky nejvíc milosrdený. Tak jako podle toho, jestli člověk touží po jeho odpuštění a prosí o to, tak je milosrdný, pokud na něj kašle, to tak je spravedlivý.
1: No ano, výborně jste odpověděla, dokonce i s výkladem, což je možná ještě víc za bodů, než kolik tady máme. No jistě, je to navíc takové komplementární, že? Protože spravedlnost je jeden pól toho bipolárního paradoxu a spravedlnost je ten druhý pól. Tak, výborně. A jaký druhý okruh byste ještě zkusila? Máme tu, kdo to řekl, apoštol Petr, anebo teda nedělní liturgie.
3: Kdo to řekl?
0: Tak jo, tak já tady dám otázku.
3: No.
0: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Kdo to řekl?
3: No Marta a Marie to opakovala. Nebo sestry Lazarovi.
1: Výborně. Tak to jsme rádi, že...
3: Tak vám přeju hodně zdravíčka, abyste hlavně tam to přežili v tobě. Doufám, že tam máte větráky, že vás to trochu ochlazuje.
1: Máme větrák a už jsme ho i pustili.
0: Jo.
1: Má za úkol nám tady vytvořit 21 stupňů. Čekáme na to.
3: Tak s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem. A tak to bylo radostné otevřít linku také pro starší,
0: ano.
1: Takže myslím si, že když nás někdo takhle ještě potěší, navíc i třeba odpovědí s výkladem, tak budeme úplně spokojení. Halo, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, tady Tony Castiari, mi 16 let.
0: Ahoj, Tony. Tak, jaký první okruh si vybereš?
4: Máte nedělní liturgii za 4 body?
0: Máme, samozřejmě. Tak, já ti dám tady otázku. Co píše apoštol Pavel v dnešním druhém čtení o hříchu?
4: Že byl před zákonem.
0: Ano, správně, je to tak. Hřích byl na světě před zákonem.
1: Tak výborně, kam se podíváme po další otázce?
4: Mohu se zeptat, za kolik půdu máte apoštola Petra?
1: Klidně všechny.
4: Tak, taky za 4.
1: Mhm. Tak otázku, miluješ mě, dal Ježíš Petrovi za A při ukřižování, když se ho ptal z kříže, nebo za B při povolávání za apoštola, za C poté, co ho zapřel, anebo za D, když se pak ukázal apoštolům u Tiberiackého jezera.
4: Za D.
1: Ano, výborně.
0: Jak naložíme s výhrou, uložíme nebo pošleme?
4: Já bych ji chtěl předat Editce.
1: Dobře, tak předáváme. Tak úkon bratrského milosrdenství, úplně novozákonní, výborně. A můžeš také někoho pozdravit?
4: Tak taky už, jak zaznělo, tím bych chtěl popřát dědovi všechno nejlepší k svátku. Chtěl bych já ji pozdravit tady s dědou s babičkou do Prostěva a všichni, co poslouchají, a vás do Prostěva.
0: Moc děkujeme.
1: Tak děkujeme a někdy zase naslyšenou. Ahoj.
0: Ahoj.
4: Shledanou.
1: No, jen co jsme tady klimatizaci trošku jako nařkli, tak ona se nám tu začala nějak spouzet, vydávala zajímavé zvuky, tak museli jsme ji vypnout. Ale doufejme, že teplota zůstane, zatím je tak jako příjemně, no. Doufejme, že nám ještě někdo zavolá, tak kdo je to teďka?
5: Haló?
0: Ano, slyšíme se?
5: Ahoj Joško, z městečka se známe, Zdendo Sokolov.
0: Ahoj Zdendo, rád tě slyším. No, tak jdeš si zasoutěžit do Proglasa.
5: Určitě, zasoutěžíme. Když tak je to otevřené, tak...
0: Tak jo, tak jaký první okruh si vybereš?
5: Já bych chtěl hádat, kdo to řekl.
0: Dobře. Ale za 5 bodů.
5: Zkusím, proč ne?
0: Kdo řekl, pane, zachraň nás, hyneme?
5: Nemohlo to být Noé podle toho výroku, když byla potopa světa, tak to, i když jsem se postavil loď, že jo.
1: No, ale s vodou to souvisí. S vodou to souvisí docela. Protože výrok byl pronesen na lodi. Teď jenom na jaké. A hlavně teda kým, no.
5: Ten Noé? Nechám to tak.
1: No, nebyl to Noé, byli to učedníci Ježíšovi, když byli na tom Tiberiackém jezeře, na Genezareckém jezeře a blížila se ta bouře a oni se tam s nima házelo a pán Ježíš spal vzadu v lodi a nic ho neprobudilo a oni že ho se báli, tak volali k Ježíšovi. Mm-hmm. Pane, zachraň nás, hyneme. Dobře, zkusme ještě jiný okruh. Taky za 5 bodů.
5: Apoštola Petra.
1: Dobře. Tak otázka, v skutku rafinovaná a těžká, jak se sluší na těch 5 bodů, je, jak se jmenoval setník, kterého Petr pokřtil v Cezareji. Jak se jmenoval setník, kterého Petr pokřtil v Cezareji? Pohybujeme se na poli skutků apoštolských.
5: Jména máš? On to asi ne.
1: Ne, tak já dám na výběr, dobře. Tak mohl to být Justus, nebo Štěpán, nebo Cornelius, nebo Petržel.
5: Cornelius.
1: Ano, Cornelius to byl, je to tak. Výborně, no tak jsme si prosvištili trošičku biblické znalosti. Je to trošku méně známé ty skutky apoštolské, takhle si myslím, než ta evangelia, že? Ta evangelia slyšíme každou neděli, kdežto ty skutky třeba...
5: A zrovna, A zrovna Lukáš, který skutky napsal, že obsal i to evangelium, takže zrovna u něj je to takové známější určitě to evangelium.
1: Jo, jo. Dobře.
0: Zdendo, teď ve středu bude poslední městečko před prázdninama, tak doufám, že zavoláš. Je to pozvánka i pro další volající, kteří nás dnes poslouchají. A v první ceně budeme soutěžit o dabové rádio.
5: No, zkusím zavolat určitě. Jo, jak v semafoju bylo. Přihlásil jednou v městečku, že jsi byl v semafoju, že jsem tam soutěžil v tématáku.
0: No, bylo to nádherný. Byl jsem tam i s Ivou, která taky moderuje, tady na Proglasu a moc jsme si to užili. Bylo to krásné.
5: Tak jo, tak ve středu se pokusím určitě dovolat.
0: Tak jo, měj se krásně, ahoj.
1: Tak, zdravím.
0: A my už si pustíme poslední písničku a zatím vyhodnotíme dnešní SMS soutěž.
6: Kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní, napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou. Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka, pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

lásko taky, jako mák, jako mák. Samý příslib, samé hrátky, samý úsměv koketní. Nesahejte na mé plátky, okvětní, okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ní, do vlasů vetknul by jí vlčí mák a chtěl by kreslit jí jenom tak.

0: A my jsme tu zpátky, abychom vyhodnotili dnešní SMS otázku, která zněla, jak to bude s tím, kdo si před křikem nuzného zacpe uši podle 21. kapitoly knihy Přísloví.
1: A odpověď zněla, kdo před křikem nuzného si zacpe uši, bude také volat a odpověď nedostane. A tak my jsme odpovědi dostali a vylosovali jsme Izabel Nehybku.
0: Moc gratulujeme.
1: Teď už bude prostor pro to, abychom zadali písemné zadání na příští týden. To samozřejmě najdete na internetové adrese junior.proglas.cz v té části Proglaso.
0: První dvě otázky jsou pro všechny, třetí pro 11-leté a starší, čtvrtá pro 15-leté a starší.
1: Ptáme se, z jakého města pocházel svatý Pavel? Z jakého města pocházel svatý Pavel?
0: Druhá otázka. Co měli společného Pavel a svatý Štěpán? Co měli společného Pavel a svatý Štěpán?
1: Jak se jmenoval židovský učitel, do jehož školy Pavel chodil? Jak se jmenoval židovský učitel, do jehož školy Pavel chodil?
0: Je něco, co tě na životě svatého Pavla zaujalo? Je něco, co tě na životě svatého Pavla zaujalo?
1: Odpovědi můžete zasílat i poštou na Proglaso, Radio Proglas, Pelikova 2C, 602.00 Brno.
0: Nebo nám je nejraději odpověste pomocí formuláře na stránkách proglaso.cz/proglaso.
1: A kdo budete mít narozeniny mezi 22. a 28. červnem, tak přijměte naše gratulace a pokud nám odpovíte, a to teda správně, tak vás zařadíme mezi výherce. No a z naší strany už je to všechno. Jsme rádi, že jste volali, jak ti mladí, tak ti dospělí a doufám, že zase příště se uslyšíme. Dnes se loučí Joška a Dan. Ahoj!
0: Ahoj!

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Krátce před 12. hodinou vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera papeže Františka a nese téma Nebojme se kritiky, ale zmařeného života. Čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Ježíš v 10. kapitole Matoušova evangelia opakuje hned 3x svým učedníkům: nebojte se. Krátce předtím hovořil o pronásledování, které budou muset pro evangelium vytrpět. Církev totiž od samých počátků spolu s četnými radostmi poznala také mnohá pronásledování. Hlásání Božího království je sice poselstvím o pokoji a spravedlnosti, přesto se setkává s odmítáním, násilím a perzekucí. Ježíš prohlašuje, že se nemáme bát, nikoli proto, že by ve světě vše dobře dopadlo, ale protože pro našeho Otce máme velikou cenu a tudíž nic dobrého nepřijde vniveč. Ježíš nám tedy říká, abychom se nedali brzdit strachem, ale obávali se spíše něčeho jiného, a to jediné věci. Jaké? Údolí Gehenna, česky peklo, obyvatelé Jeruzaléma dobře znali jako veliké městské smetiště. Ježíš o něm hovoří, aby vyjádřil, že ve skutečnosti bychom se měli obávat o to, abychom nezahodili svůj vlastní život. Jako bych chtěl říci, že se kvůli věrnosti evangeliu nemáme bát nepochopení a kritiky, ztráty prestiže a ekonomických výhod, ale strachovat se o to, zda nemrháme životem, když se ženeme za nicotnostmi vhodnými pro smetiště, které naše bytí nenaplňují smyslem. Mám na mysli rodiče, kteří musí pracovat, aby uživili rodinu, ale nemohou žít výlučně prací. Potřebují také čas nezbytný k tomu, aby jej trávili se svými dětmi. Také se mi vybavuje kněz či řeholnice, kteří se sice mají nasadit ve své službě, aniž by však zapomínali na čas určený Ježíši. Jinak jim totiž hrozí, že podlehnou duchovnímu zesvědčení a ztratí smysl toho, čím jsou. A dále mám na mysli mladého muže či ženu, kteří mají tisíceré aktivity a zájmy, školu, sport, různé koníčky, mobily, sociální sítě, ale potřebují se setkávat s lidmi a utvářet veliké sny, aniž by plýtvali časem na to, co beze stopy pomíjí. To vše, bratři a sestry, sebou nese určité odříkání. Zachovat věrnost tomu, co má cenu, přijde draho. Něco stojí, když jdeme proti proudu. Nezahazujme ale svůj život. Pouze toto by nám mělo nahánět strach. Kéž nám Panna Maria, moudrá matka, pomáhá k moudrosti a odvaze při rozhodování, které podstupujeme.

0: Přejeme krásné nedělní poledne, dnes je den otců, takže k modlitbě zveme zvláště vás, táty a tatínky a také dědy a s vděčností vzpomínáme na otce, kteří už jsou v nebi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu před jídlem.
3: Bože, ty ve své nekonečné dobrotě upevňuješ jednotu těch, kdo jsou při jídle shromážděni kolem stolu. Požehnej nás i tyto své dary a dej, ať naše společenství stolování pomáhá vytvářet a oživovat společenství tvé církve. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
2: Amen.
0: Amen. Všichni svatí, kteří jste kdy byli táty a otci,
2: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
2: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

V úvodu hudební siesty zazní jedna z 6 hamburských symfonií Karla Filipa Emanuela Bacha. Karl Philipp Emanuel Bach byl uznávaným hudebníkem pruského krále Fridricha Velikého. Byl čembalistou a skladatelem, jeho vyhlášené kapely, která pořádala mnoho krásných koncertů na letním sídle panovníka v Postupimi. Své habsburské symfonie Karl Philipp Emanuel Bach psal v době, kdy se stal hudebním ředitelem hlavních chrámů v Hamburku. 6. z nich nyní přednese Stuttgartský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Wolframem Christem.

V další části programu Hudební siesty se zaposloucháme do klarinetového koncertu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatel se po jeho kompozici zabýval v říjnu roku 1791, několik týdnů před svou smrtí. Poprvé byl ve stejném měsíci, tedy v říjnu 1791, proveden v Praze rakouským klarinetistou Antonem Stadlerem. Tato sólová skladba byla původně napsána pro basetový klarinet, což byl nástroj hlubšího rozsahu a mohutnějšího korpusu. Častěji je však dodnes uváděna na standardní klarinet, a to i přesto, že basetový dobový nástroj byl ve 20. století znovu zrekonstruován. Na Radiu Proglas nyní Mozartův koncert pro klarinet A-dur zazní z nahrávky solistky Anny Paulové. Ta vznikla ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod dirigentskou taktovkou Tomáše Braunera.

U hudby Wolfganga Amadea Mozarta zůstaneme i v druhé části sváteční hudební siesty. Poslechneme si Divertimento B-dur. Toto orchestrální dílo, plné radostné a bezstarostné nálady, přednese kapela Istropolitana s dirigentem Haraldem Neratem. Komorní orchestr kapela Istropolitana byla založena v roce 1981 členy Slovenské filharmonie v Bratislavě. Mozartovo Divertimento B-dur obsahuje části s tempovým označením Allegro, Andante gracioso s variecemi, Menuet, Adagio, Menuet a Andante Allegro Molto.

Bylo 13 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme neděli 21. červen 2026, den otců a evropský svátek hudby. Právě před 435 lety zemřel španělský jezuita svatý Alois Gonzaga. Stal se patronem mládeže a studentů, ochráncem při volbě povolání. Před 405 lety bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 pánů označených za vůdce proticcísařského stavovského povstání. Před 135 lety se narodil italský architekt Pietr Luigi Nervi, tvůrce podoby vatikánské auly Pavla VI. I římského nádraží Termini. Zemřel roku 1979. Před 95 lety v Praze slavnostně otevřeli nemocnici na Bulovce a 85 by oslavil komunisty umlčovaný básník Petr Kabeš, nositel ceny Jaroslava Seiferta, spolutvůrce slovníku zakázaných autorů. Zemřel roku 2005. Aloisům a Aloisím vše dobré k svátku. Jméno Alois je z němčiny a vykládá se jako slavný bojovník.

0: Centrum Jana 23. v Hlinsku zve na pondělní oslavu svých dvacetin. Jak dodává náš redaktor v kraji Martin Weisbauer, centrum bylo vždy místem, kde se mohou děti i dospělí pravidelně setkávat a kam se také rádi vracejí.
1: Setkání bude zahájeno děkovnou bohoslužbou za přítomnosti králové hradeckého biskupa Jana Vokála, rodáka z Hlinska, dále otce Martina Lanžiho, děkana farnosti Broumov, který založil Centrum Jana 23., náměstka hejtmana Pardubického kraje a současně také zakladatele Pavla Šotoly i mnoha dalších hostů. Po skončení bohoslužby bude příležitost posedět u občerstvení a navzájem si popovídat.

0: V Městském muzeu Žamberk je k vidění výstava Za hradbami středověku. Instituce ji označuje za svůj největší výstavní projekt roku. Uvnitř budovy vznikl hrad s nádvořím, návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a Podhůří i s každodenním životem a společenským uspořádáním. Expozice naplnila velkou část budovy, patří zejména dětským návštěvníkům, uvedl ředitel muzea Jindřich Žák.
1: Ta výstava je roztažená prakticky po celém muzeu, začíná už v přízemí ve stálé expozici, kde návštěvníci uvidí vozovou hradbu a válečného koně. Na oboje si můžou sednout, mohou si vyzkoušet zbraně i zbroj. Poté projdou první hradební bránou, za kterou je postavená zbrojnice s kovárnou a s razírnou mincí, a po hradbách po schodišti budou vstoupat nahoru do prvního patra.
0: V poslední místnosti je alchymistická a písařská dílna a dílna kameníka, jehož práci si mohou návštěvníci vyzkoušet. Výstavu Za hradbami středověku doplní do konce letních prázdnin vzdělávací programy.

0: Jak jsme informovali, otevřený klášter Fortna v Praze na Hradčanech hostil v úterý poprvé charitativní vintage market. Komunitní akci své pomocně organizovali rodiče, kteří se tam scházejí na mini meditacích. Návštěvníci si mohli koupit oblečení z druhé ruky, knihy, deskové hry, domácí pečivo nebo kávu. Zisk v plné výši podpořil sbírky organizace Člověk v tísni na pomoc strádajícím na Ukrajině a v Gaze. Julie Šormová z pořadatelského týmu i prostřednictvím Proglasu děkuje všem, kteří benefici jakkoliv podpořili.
1: Veškeré to oblečení a všechny věci, které jsme prodávali, tak nám darovali lidé z našeho okolí nebo ti, kteří pak na akci přišli. Přijde nám, že se nám tím pádem podařilo propojit nějakou dobročinnost i s udržitelností. Na účtě máme momentálně 68 tisíc. My jsme se tím snažili nějak upozornit na dvě sbírky Člověka v tísni, SOS Ukrajina a SOS Gaza. Když nám přijde, že Ukrajina třeba možná mizí trošku ze zřetele, tak že potřebuje pořád naši pomoc, že tam ten konflikt pořád trvá. A uvědomujeme si, že to téma Gazy je nějak v České republice citlivé, ale my jsme se snažili najít cíleně nějaký způsob, jak ho komunikovat tak, aby to lidi spíš propojovalo, než rozdělovalo.
0: Vybrané módní kousky bude možné ve prospěch Člověka v tísni zakoupit ještě okolo zítřejší bohoslužby, která na Fortně začíná v 9 hodin.

0: Bylo 14 hodin, posloucháte Proglas. Nás už čeká pohádka o Jozovi a Jankovi, kterou napsala Božena Němcová. Dva bratři, Joza a Janek, vyjdou do světa a potkají mravence, rybu a dva čerty v nouzi. Který z bratrů jim pomůže a pak se s jejich pomocí tři dary pro pyšnou princeznu získá?
1: O Jozovi a Jankovi.

0: Švec Marek měl dva syny, Jozu a Janka. Joza byl také ševcem, ale hrdý a urputný ve svém jednání, nesrovnával se s nikým a proto jej také nikdo nemiloval. Janek nebyl ničím, ale všecko, co viděl, uměl hned udělat, jen když chuti nabyl. Byl dobromyslný, chytrý, úslužný a přitom velmi hezký chasník, jenže se nechtěl ničemu pořádnému učit a proto mu bratr, který ho v nenávisti měl, hloupý Janek říkal. Otec ale navzdor tomu Janka přece radši měl. Jednou řekl Joza k otci.
1: Milý tatíčku, já umím sice dost, ale přece bych se mohl ještě něčemu jinému ve světě naučit. Nechte mě tedy jít do světa.
2: Inu, když chceš, nebudu ti zbraňovat.
0: A tak se odebral Joza do světa. Když šel již třetí den, přišel na mes, tam si sedl a Maje z domova ještě kousek chleba začal jíst. Tu se okolo něho obsypali tisíce mravenců, všichni po něm lezli, jako by ho o kousek prosili. On je ale zlostně se sebe smítal a ani drobečku jim nedopřál.
3: Počkej, počkej, my ti také nepomůžem.
0: Křičela na něho ta přičinlivá zvířátka. On si toho ale nevšimnul a šel dále. Třetí den opět přišel na zelenou louku a tam se dva čerti prali. Jeden na něho křiknul.
4: On mě bije, Jozo, on mě bije řetězem, pomoz, Jozo.
1: A co mi do tebe, pro mne se třeba zabijte, co je mi do vás?
4: Jdi, Jozo, však mi ti taky nepomůžem.
0: On se ale více po nich neohlídl a šel dále. Přišel k jezeru a tu viděl na kraji ležet velikého kapra. An sebou na suchu sem tam hází a do vody si pomoci nemůže.
5: Prosím tě, Jozo, hoď mě do jezera.
1: Dejte mi všichni svatý pokoj a pomozte si každý sám.
5: Však já ti také nepomohu,
0: křičel za ním kapr. On se mu ale vysmál a šel dále. Chodil dlouho po světě, nedostal ale žádné práce a všude se mu zle vedlo. Musel se tedy zase domů vrátit. Když Janek spatřil bratra, řekl.
6: No, to jdeš tedy brzy domů, Jozo. A myslím, že mnoho nepřinášíš.
1: Já, počkej, teď půjdeš ty a uvidíme, o mnoho li chytřejší se vrátíš. A co sebou přineseš?
6: Toť se ví, že půjdu. Proč bych nešel?
0: Odpověděl Janek opravdově. Mrzel se na to, že ho Joza za tak hloupého drží, i chtěl tedy dokázat, že není bez hlavy, a řekl to otci. Starý Marek se podivil.
2: I co pak ti to napadlo, Janku, že chceš jít do světa? Zůstaň raději doma a uč se něčemu. Co pak myslíš, že ti budou jinde pečení ptáci do huby lítat?
6: To já všechno vím, tatínku. Od bratra si ale nenechám déle hlupáků přezdívat.
2: Inu, jdi si, když jinak nechceš, ale jen se něčemu ve světě nauč.
0: A tak se milý Janek na cestu přichystal. Na večer, před tím dnem, kdy měl z domu jít, vzal ho Marek za ruku a vedl ho do sklepa, který byl několik kroků za chalupou. Když do něho vešli, odvalil švec v koutě kámen a vytáhl maličkou lahvičku, která nějakou vodou naplněna byla. Řekl synovi.
2: Vidíš, Janku, tuhle vodičku jsem dostal na památku od jednoho velmi učeného muže, kterému jsem z neštěstí pomohl. Je prý pro každou zlou nemoc. Kdo jí 15 kapek využívá, hned se uzdraví, tak mi řekl. Já ti nepotřeboval, a zůstala tedy schována. Tvému bratru jsem mi proto nedal, poněvadž vím, že by žádnému nepomohl. Tobě ji ale svěřím. Možná, že to bude k tvému štěstí. Jen ji dobře opatruj.
0: Janek si lahvičku schoval a oba šli ze sklepa ven.
7: Druhý den se rozloučil s dobrým otcem a se zlým bratrem a kráčel pak tou samou cestou jako prve Joza. I musel přijít také na tu mes, kde dříve bratr jeho si odpočinul. Sednuv si na ni, vytáhl z kapsy kousek chleba a začal jíst. Tu se hned obsypal okolo něho mravenců až černo.
6: No, i vy ubohá zvířátka máte asi hlad. Žádný vám to nic nedá. Počkejte, já vám dám, co mám sám.
7: Tu jim celý kus chleba na drobečky rozdělil a po zemi nasypal. Mravenci chudinky sbírali a jedli. Janek si na to chvilku poseděl a pak se ubíral dále.
3: Až budeš něco potřebovat, pomůžem ti.
7: Křičeli za ním mravenci.
6: Vy mě asi mnoho pomůžete, ubožátka.
7: Pomyslel si Janek. Druhý den přišel na zelenou louku. Tu viděl dva čerty spolu se prát.
4: Polož ten břetěz.
6: No, to jsou blázni. Jak se rvou, musím je rozehnat. Hej, vy dva, běžte od sebe, vy dva.
4: Počkej.
7: I hned se do nich pustil a skutečně je smířil.
4: Malá. Když budeš, Janku, od nás něco potřebovat, jen přijď, no, my ti vždycky pomůžem.
6: No, vždyť je dobře.
7: Odpověděl Janek a šel svou cestou. Třetí den přišel k jezeru. Tu viděl, jak se velikánský kapr v blátě hází a z něho si nijak do vody pomoci nemůže.
6: Ty by ses, chudáčku, tady utloukl,
7: řekl dobromyslný Janek a pojav kapra z bláta do jezera ho spustil.
6: Tak, teď si pohovíš.
5: Tbu? Kdykoliv co ode mne potřebovat budeš, jen nám nezavolej,
7: řekl kapr, hlavičku z vody povystrčiv.
6: Dobře. Vždyť já to rád udělal.
7: Od jezera přišel přímo do jednoho velikého města. Když vešel do hospody, ptal se, co nového.
8: Nic jiného, nežli, že s naší princeznou je pořád hůř a hůře.
6: Co pak je nemocná?
8: No, musíte být z ciziny, že to nevíte. Již tomu kolik let a teď je jí hůř a nikdo jí pomoci nemůže, ač král oznámil, že ten, kdo jí uzdraví, od něho za manželku jí dostane.
6: Je hezká?
8: No, toť myslím. Hezká, jako obrázek třeba nemocná. Jediná její chyba je, že je hrdá.
6: A to se napraví,
7: pomyslel si Janek. Zaplatil hospodskému a šel ke králi. Když k němu přišel a za lékaře se ohlásit dal, byl hned předvolán a s radostí od krále uvítán. Tu prosil, aby jej k princezně dovedl, což král s ochotností učinil. Janek se jí na všecko ptal, jako bůhví jak učený doktor, všecko ale jen proto, aby s ním mluvit mohl, neb se mu náramně zalíbila. Potom vytáhl lahvičku a dal jí několik kapek zázračné vody. Když odcházel, přislíbil, že druhý den zase přijde podívat se, jaký účinek ty kapky míti budou. Nespal ale strachem celou noc, obávaje se, aby nebylo nemocné ještě hůře. Druhý den byl již časně ráno u krále a nemálo se zaradoval, když uslyšel, že je princezně mnohem lépe. Hned jí ostatní do 15 chybějící kapky dal. Třetí den byla princezna zdravá a jeho nevěstou. On měl velikou radost, ona však nikoli, neboť se jí Janek hrubě nelíbil. Byl sice hezký chasník, to musel každý říci, ale v tom ošumělém šatu vypadal přece proti ní tuze prostě. K tomu přišlo ještě, že se právě v tom samém obleku s ní zasnoubiti chtěl, což tu hrdou dámu bolestně urazilo. Ale co dělat? Otec to chtěl mít a dcera viděla, že se musí svému osudu poddat. Udělala si ale výjimku, myslíc, že s chytrou ženichovi uklouzne, řekla tedy Jankovi, že si ho dříve nevezme, dokud tři věci, které ona od něho žádat bude, nevyplní. Z lásky k ní, co by byl Janek neudělal. Slíbil jí tedy všecko. Tu mu rozkázala, že chce z moře perlu, ale tak velkou a krásnou, jaké posud na světě nikdo nemá. Za 7 dní a 7 nocí chtěla jí míti. Tu bylo s Jankem zle.
6: Jak pak bych se mohl do hlubiny mořské pustit jako ryba?
7: Pomyslil si, ale v tom si vzpomněl na kapra.
6: No, to jsem zvědav. Vždyť kapr mě přece slíbil, že mi pomůže, až budu něco potřebovat. No, půjdu tedy k němu.
7: Rozloučil se s nevěstou a s králem, který dceru plísnil, že se svým dobrodincem takové hry provádí, ale on mu to sám vymlouval, řka, že to všecko rád učiní. V duchu si však umínil, že se na milence pomstí. Na to odešel k jezeru. Cestu věděl dobře a tak tam lehko přišel. Sedl si na pokraj a hleděl na čistou hladinu jezerní. 1000 rybiček v něm plavalo, ale velikého kapra neviděl a také nevěděl, jak má na něho zavolat.
6: I, no, ať je to jak chce. Kapříčku, kapříčku, to jsem já. Přišel jsem, abys vyplnil, co jsi mi slíbil.
7: A sotva jeho hlas dozněl, začalo se jezero v dáli lehce vlniti a tiše připlul král, jeho s 1000 rybami, svými dvořeníny.
5: Tbua, tbua, co žádáš, dobrý Janku?
7: Tu mu Janek svou žádost přednesl.
5: O to není zle. Já ti hned pomohu, jen zde chvilku počkej.
7: Na to zmizel. Netrvalo to dlouho, kapr opět tak tiše, jak odplul, zase připlul, jako by byl pro vyražení po jezeru vesloval. Když přišel až k Jankovi, vyvrhl krásnou perlu k jeho nohám, řka.
5: Tbua. Zde máš nejkrásnější a největší perlu, která na hlubině mořské ležela. Vezmi ji a dones princezně.
7: A pak se svou družinou zase pod vodou zmizel. Janek s radostí klenot vzal a k domovu se obrátil. Šel dnem i nocí, by se jen v určitý čas vrátil, což se mu také poštěstilo. Na cestě si ale něco vymyslil. Čím by hrdou milenku potrestal? Znal bylinu, která zeleně barvila, ale zase lehko se třítí sedala. Tu si v lese vyhledal a rozetřev ji, vlasy jí si namazal. 7. den ráno, když šel s požádaným klenotem k princezně, myslel si každý, kdo jej potkal a neznal, že je to vodník. A což se teprve princezna lekla, když spatřila zelenovlasého ženicha a jí perlu přináší. Zeptala se Janka.
3: Kdož pak ti tak ohavně vlasy obarvil?
6: To mě udělali vodní panny, když jsem jim kradl z moře klenot. Ale to nic nedělá. Proto se ti přece budu líbit, že jsem učinil, co si ty sama chtěla.
7: Nelíbil-li se jí dříve, nelíbil se jí teď docela. Pročež si pořád vymýšlela, kam by ho podruhé poslala, by jí přinésti nemohl, co by chtěla, a ona jeho sproštěna byla. Konečně si vymyslela, že ho pošle do pekla, netušíc, že tam má dobré známé.
3: Nyní přineseš mi z pekla zlatou růži, ale musí být tak krásná, jako nejkrásnější samorostlá.
7: To byla zase těžká úloha pro Janka, ale naštěstí vzpomněl si na čerty, kterýmž na louce pomohl k smíření. Král se zase tuze na dceru rozlobil, že ubohého ženicha tak trýzní a sama sebe hyzdí, ale Janek mu to všecko zase vymluvil. 2. den odešel, by se mohl za 7 dní a nocí z pekla vrátit. Nejhůře bylo, že nevěděl, kudy tam. Šel tedy na louku, kde se čerti prali. Když tam přišel, dal se tou cestou, kterou je tenkráte odcházet viděl. Když šel celý den a celou noc, přišel velkým lesem k jednomu vrchu a tam viděl železné dveře. Klepal na ně dlouho, ale žádný nešel otvírat. Konečně se někdo ptal.
9: Budlíky, budlíky, kdo to klepá, co v pekle hledám?
7: Tu byl Janek rád, že je na konci své cesty a hned se prohlásil, kdo je. Za chvilku přišel čert a otevřel mu dveře. I poznal Janka a Janek čerta. Řekl mu hned, proč přišel, a čert mu s ochotností růži přislíbil.
4: Janku, to víš, jo? Musíš jen trošku počkat, Janku, až přinesu od pana Lucifera klíče, nebo ty dones klíče.
10: No,
4: od pokladnice, pak si můžeš vybrat, co budeš.
7: To bylo Jankovi vhod. Za chvilku se čert s klíčem přirachotil a vedl Janka do pokladnice. Museli kolikerými dveřmi kráčet, než tam přišli. Ale jak poslední dveře otevřel, zůstal Janek jako oslepen. Tu bylo v kádích zlata, stříbra a jiných klenotů taková síla, že kdyby se klenoty z pokladnic celého světa na jedno místo snesly, tolik by jich nebylo jako v té Luciferově pokladnici. Janek byl tak omámen, že ani nevěděl, co má vzít, až tam mezi jinými vzácnostmi také zlatou růži uviděl. Tu si teprv vzpomněl, co má přinést. Vybral si tedy tu růži, k níž mu čert ještě všelijaké jiné skvostnosti na památku přidal. Na to s tím Janek z pekla pospíchal, by včas doma byl a také v skutku šťastně sedmou noc domů se dostal. Tu si udělal černou mastičku a ráno, když měl jít z růží k nevěstě, potřel si jí tváře. Princezna leknutím vykřikla, když Janka spatřila, neb myslila, že sám čert pro ní jde. On ji však upokojil a zlatou růži podal. Mělať ovšem z klenotu radost, ale přece ještě větší starost, že si již bude muset černého ženicha vzít.

0: Jak pak si přišel k té černé tváři?
1: No, když jsem z pekla odnášel růži, pustili se čerti za mnou, aby mě ji vzali. Ale já jsem jim přece tak rychle uklouzl, že neměli na mě žádnou moc. Zlosti tedy natchnuli tvář mou pekelným dechem a tam i zlým povětřím celá zčernala. Z toho si ale pranic nedělám. Věda, že mě tím radši míti budeš.
2: Král tu Janka srdečně litoval a přísně dceři zakázal, aby ženicha nikam už neposílala a do nebezpečenství neuváděla. Ta ale měla pro něj již něco jiného přichystáno. Na večer přinesli Jankovi princezniny služebnice pytel popela a pytel máku, vysypali to na podlahu v jeho světnici a dohromady smíchali. Pak přišla k němu sama nevěsta a přikázala, by to do rána zase čistě, každé zvlášť, do pytle přebral, chce-li, aby si ho vzala. Když odešla, nevěděl si Janek žádné rady. To bylo pravé ukrutenství. Jak pak to mohl do rána přebrat? I vzpomněl si na mravenečky. Ale jak se k ním dostat? Vždyť to do rána má být přebráno. Jak se tam smutně na tu míchanici dívá, vidí, že se to pohybuje, že v tom něco běhá. Dívá se blíže a tu vidí tisíce mravenců.
1: Moji milí mravenečkové, jak jste se to dověděli?
3: Teď jsme ti povídali, že máš jen zavolat, že ti přijdem na pomoc.
2: A tak ti pracovití dělníci snášeli mák z popela na jednu hromádku a když se schylovalo k ránu, byla ho hromada a ráno plný pytel a čistého popela též tolik. Janek jim tisíckrát poděkoval a oni zase utíkali na mes. Časně ráno byla princezna u Janka, by se podívala, dalekoli je s přebíráním. Jak ale úžasla, když všecko přebráno viděla. Již nebylo pomoci, to věděla, a protož se také déle nezdráhala. Otec s radostí hned všecko k svatbě chystal poručit, neboť měla se hlučně a skvostně slavit. Janek však nebyl docela potěšen. Věděl, že ho princezna nemiluje, a to jej tuze mrzelo. Snad by se jí byl zalíbil, kdyby se byl přece pořádně přistrojil, k tomu ale neměl chuti. Chtěje marnivost a hrdost její potrestat. I zůstal při své hlavě. Den před svatbou šel k nevěstě a řekl jí.
1: Já jsem ti, moje drahá nevěsto, udělal hodně kvůli. Až příliš mnoho. A snad bych se ti byl přece zalíbil v předešlé postavě své. Ale teď ti to sám za zlé nemám, že mě nemáš ráda. Protože vidím, že jsem příliš škaredý. Stalo se to ale, jak jsem řekl, všechno jen tobě kvůli. Nyní ale i ty mě také něco kvůli udělej. Neslušelo by to, kdybych se já v těchto šatech krásně a skvostně přistrojené královské nevěstě zasliboval. Protož se i ty zítřejšího dne ustroj do prosté sukně beze všeho šperku. Možná, že se skřítkové, kteří tě snad za tvou hrdost mou spotvořenou tvářností potrestali, udobří.
2: Princezna, když si jeho slova rozvážila, viděla, že má pravdu, že vždy hrdá byla a obzvláště nebohému ženichovi křivdu dělala. Nemohla mu jeho skromnou, jí však dosti mrzutou prosbu odepřít. Spokojen a v srdci s ní smířen, odešel Janek od ní. Druhý den byla svatba. Všecko bylo skvostné a pěkné, jen ženich a nevěsta vypadali jako žebráci. Ženich ve svém oškubaném šatě s rozcuchanou zelenou hlavou a s černou tváří, nevěsta v prosté šedivé suknici jako chudá děvečka. Každý jí to přál, že za svou hrdost trestu došla. Při stole bylo ale dobrosrdečnému Jankovi přece krušno, když nevěstu tak smutně vedle sebe sedět viděl. Chtěl jí ovšem ještě trochu poškádlit, její lítost ho ale udobřila. A také by byl rád laskavé oko u nevěsty viděl. Šel tedy do svého obydlí a dal si přinést šaty, které mu král k svatbě poslal. Když si vlasy a tvář očistil a nádherný šat oblékl, byl tak hezký, že se mohla každá princezna, byť sebe hezčí byla, do něho zamilovat. Přistrojen šel k princezně, která ve svém pokoji seděla. I podivila se, odkud tak krásný mladík k ní přichází, a chtěla se ho již ptát, kdo je a co u ní chce, ale slovo jí na rtech vázlo, když Janek mluvit začal a ona v něm svého zelenovlasého ženicha poznala. Musela se na žádost svého manžela též ve svatební šat přistrojit a oba šli spolu do hodovní síně. S plesem a radostí vítali hosté krásný párek. Na to trvaly radovánky celých 8 dní. Po 8 dnech jel mladý král pro svého otce. Starému Markovi práce z rukou vypadla, když se 4 koní a nádherný vůz, v němž to zlatem přioděný pán seděl, u jeho charouzny zastavil. Ale radostí strnul, když pán vyskočil, do sedničky vstoupil, starému Markovi okolo krku padl a on v něm svého milého Janka poznal. Tu přišel také bratr, který ani svým očím věřit nechtěl, že by to byl hloupý Janek. Za několik dní se navždy s chaloupkou zase rozloučil a s otcem i bratrem do své země odejel. Když starý král umřel, stal se Janek plnomocným pánem v zemi té a panoval dlouhá léta v lásce a bázni boží.

V pohádce Boženy Němcové o Jozovi a Jankovi jste slyšeli Adrianu Růžičkovou, Igora Dostálka, Milana Šobu, Ivanu Horákovou, Josefa Poláška, Barboru Chromou a Viktora Hartoše.

Páni, vše dobré k svátku Aloisům a Aloisím. Jméno Alois je z němčiny a vykládá se jako slavný bojovník. A já už teď na Proglasu otevírám pořad blahopřání. To je pořad, ve kterém můžete zavolat sem do studia a někomu blízkému věnovat hezkou písničku. A to buď k narozeninám, svátku nebo jiné hezké příležitosti, anebo třeba jen tak pro radost. Ale ještě než otevřu naši linku na čísle 739 850 345, tak tu mám několik přání, které přišly písemně. To první je k narozeninám pro paní Marii Matrasovou. Zní takto. Boží požehnání a zdraví do dalších let ti přejí děti, sourozenci a švagři s rodinami. My se připojujeme k přání a posílám písničku Svatý Jiří v Olší od skupiny Listověj.

To byla písnička Svatý Jiří v Olší, kterou jsme věnovali paní Marii Matrasové k narozeninám. A mám tu hned další přání pro paní Libuši Tesařovou. Milá maminko, děkujeme ti za tvou lásku, kterou si nám vždy tak hojně projevovala a stále nám ji dáváš. Za tvůj nižný úsměv a optimismus, že se za nás modlíš a vyprošuješ Boží požehnání. Ať ti náš dobrý nebeský tatínek dá hojnost a potřebných milostí a zdraví a sílu do dalších let tvého života. A Panna Maria, ať ti vyprosí všechno, co potřebuješ. To ti přejí děti a vnoučata se svými rodinami, i pravnoučata Esterka, Anetka, Markétka, Lucinka, Zuzanka, Petříček a Tobiášek. My se připojujeme k přání a posílám písničku O matko.

To byla písnička pro paní Libuši Tesařovou k jejím narozeninám půlkulatým. No a máme tu opět další blahopřání, nebo tedy přání, které přišlo sem do studia a zní takto. Dne 27. června 2026 si připomíná pan farář Stanislav Kovář své 50. výročí svého kněžského svěcení. Dovolte, abychom mu poděkovali za jeho náročnou a obětavou službu a popřáli pevné zdraví do dalších let. Farníci ze Ždánic u Kyjova, Lovčic, Nechvalína a Ostrovánek. A já už posílám píseň, která nese název Madonna.

Hráli jsme píseň Madonna pro otce Stanislava Kováře k jeho 50. výročí kněžského svěcení. A už to mám poslední písemné přání, které přišlo sem do studia. Dne 26. června oslaví 45. narozeniny obětavý kněz Bohumil Urbánek z Nosislavy. Farníci z Nosislavy a Židlochovic vám do dalších let přejí a v modlitbách vyprošují hojnost Božího požehnání, darů Ducha Svatého, mocné přímluvy Panny Marie Žarošské a stálé zdraví. K přání se připojují duchovní otcové Havlátovi, farníci z Uherčic, Velkých Němčic, Křepic a sestřičky ze Střelic u Brna. A já už posílám písničku Bárka.

Dozněla nám dnešní poslední písnička, o kterou jste si napsali písemně. No a já už teď otevírám linku na čísle 739 850 345. Je to číslo pro vás, pro všechny, kdo chcete někomu blízkému věnovat hezkou písničku, a to už k jakékoliv příležitosti, ať jsou to narozeniny, svátek, nebo jen tak pro radost. Pro Glas je tu dnes pro vás, a to až do 16. hodiny. Já už teď pouštím první z písniček, které tu mám nachystané. Hraje soubor Cymbál Klasik a píseň se jmenuje Nepřestaň si malovat.

zkoušel přát, přelít mi nad hlavou motýl. Sedl si na bránku, hned začal se ptát, odkud kam, za kým, proč, až jsem se spotil. Když jsem mu prozradil víc, než jsem chtěl, řekl mi, mládenče, není to málo, že když jsem tak daleko za tebou šel, aby si srdce

ze mě se pust, naber si do očí všechny barvy světa, roztáhni křídla, nechej je růst, budeš se divit, jak snadno se létá.

o čem je libo, anděli nech čarovat, ať splní se jen ta přání, která myslí to s námi dobře. Sni, o čem je libo, všechno mohlo by se jednou stát, i černý Petr usměje se modře, tak nepřestaň si

zkoušel přát, přelít mi nad hlavou motýl. Sedl si na bránku, začal se smát, že by se se mnou rád fotil.

0: schová si asi na horší časy, jak nám to létání sluší. Roztáhni křídla, v země se pust, naber si do očí všechny krásy světa. Roztáhni křídla, nechej je růst, budeš se divit, jak snadno se létá. Pak jednou ve spánku pochopíš, hádanku není tak složitá. Sni, o čem je libo, anděli nech čarovat, ať splní se jen ta přání, která myslí to s námi dobře. Sni, o čem je libo, všechno mohlo by se jednou stát, i černý Petr usmíje se modře, tak nepřestaň si malovat, tak nepřestaň si malovat.
1: Tato kočka poslouchá Proglas.

0: Je 14 hodin a 55 minut. Vy můžete volat až do 16. hodiny sem do studia Proglasu na číslo 739 850 345 a někomu blízkému věnovat hezkou písničku. Teď vám zahraji píseň s názvem Slunce, kterou zpívá Helena Vondráčková a Jiří Korn. Zanese nás do roku 1983. Jedná se o text Velký hit Zdeňka Borovce.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: S 15. hodinou vás v neděli 21. června 2026 na Proglasu zdraví Josef Javůrek a přeji vám krásný den otců a evropský svátek hudby. Právě před 435 lety zemřel španělský jezuita svatý Alois Gonzaga. Stal se patronem mládeže a studentů, ochráncem při volbě povolání. A vše dobré k svátku Aloisům a Aloisím. Jméno Alois je z němčiny a vykládá se jako slavný bojovník. No a já už oznamuji, že pořad blahopřání vstupuje do své finální hodiny. Vy můžete vytáčet číslo 739-850-345 a někomu blízkému věnovat hezkou písničku nebo snad popřát k narozeninám, svátku nebo jiné hezké příležitosti. A samozřejmě zapomněl jsem říct, pokud se bojíte nebo stydíte mluvit přímo do vysílání, můžete využít SMS na čísle 775-132-132, 775-132-132 a nebo e-mailovou adresu živě@proglas.cz. živě@proglas.cz. A já už pouštím další píseň, jmenuje se Utajený světadíl.

začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl, postel nebo kousek místa někde v podkroví.

vrah, co brácho pak, co pak. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba, sůl, postel ne.

A já už mám velkou radost, protože přišla první zpráva SMS s přáním. Já ji teď přečtu. Přeji hodně zdraví a božího požehnání všem zaměstnancům Proglasu. Lidušce Blechové se synem Pavlíkem, Zbyňkovi Švehlovi s maminkou, Marie od Přibyslavy. A já už posílám písničku Na schodech kostela od Jelena. A také děkuji za přání.

0: Dozněla nám písnička Na schodech do kostela a já už vítám na vlnách Proglasu naši první volající dnešního blahopřání. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem Faltusová z Hřmanic. Děkuji vám za všechno vaše vysílání a dnes je den otců, tak prosím vás, něco pěkného zahrejte, oni si to ty tátové zasloužejí.
0: Tak já posílám písničku Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk. Já vám také moc děkuji. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky, s Pánem Bohem a děkujem.

To byla písnička Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk, kterou jsme hráli všem otcům a tatínkům, protože i oni jednou byli kluci. A já mám velkou radost, protože přišla další SMS. Dobrý den, děkujeme za přání od Marušky od Přibyslavy a též přejeme Marušce mnoho zdraví, štěstí, radosti a božího požehnání a děkujeme za písničku Blechovi. Já mám velkou radost, že už na sebe i takto reagujete, to je moc hezké. No a posílám písničku Malý dům nad skálou od Věry Martinové.

Mám tu další přání, prosím o písničku pro všechny nemocné, osamělé i vám všem do Proglasu a též pro všechny kněze z naší farnosti. Děkuji, Helča z rozpáleného Zábřeha. Posílám písničku Koloseum od Mariky Gombitové.

Zatím přišlo další přání sem do studia. Prosím o skladbu Návrat z Francie všem pro radost. Marek Verbík z Lanžhota. Já plním přání a pouštím písničku.

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například

moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě. To bych jel radši někam do pouště, učit se milovat a odpouštět.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak bez země, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedoved. Jsem na mou duši vděčný osudu, že v létě kožich nosit nebudu. A kdyby od zítřka už jenom hustěli, i tak vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

Kdybych se mohl poslat jak balík PPL-kou, zabalit a poslat na cestu převelkou.

Lec, kde chtěl bych zůstat, a taky lec, kde bych zkusil si žít. Ač natluču si ústa tolikrát, až bude škoda to šít.

To byl Michal Horák a píseň Domů k vám. No a já už teď pro radost všech pouštím písničku Chucka Berryho No Particular Place to Go.

0: pozor, vůz jede přes zastávku rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
1: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let a můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
2: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola, do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
3: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
2: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
1: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
0: Příští zastávka a rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu v 17 hodin a 10 minut.
4: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.
1: Je tu 16. hodina, od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová a jdeme na písničky z archivu. Mám tu pro vás hned Hříchy mládí Marcela Zmoška z roku 1986.

Spěchám dospívala Hana Zagorová a doprovázel Karel Wagner se svým orchestrem a taky Kotwald a Hložek, nahrávka z roku 1982. Teď si dáme skladbu, kterou původně zpíval Elton John jako True Love, Iveta Bartošová s láskou z alba Čekám svůj den.

Tak to byla kapela Turbo a hit z roku 1987. A pojďme pro změnu na velký hit Michala Prokopa a kapely Framus Five z roku 1984. Bitva o Karlův most.

Poslouchali jsme Vladimíra Mišíka a kapelu ETC a píseň Sadem, lesem, parkem z alba 20 deka duše z roku 1989. Písničky z archivu pomalu končí. Dnes je uzavře Petr Linhart a po něm ještě Spiritual Quintet.

16:30, jsou tu synkopy na kanapy na neděli 21. června. V příští půlhodince budeme poslouchat ukázky z nového alba švédského kontrabasisty, violončelisty a skladatele Larse Danielsona. Album se jmenuje Ekomir a jde o pátou nahrávku projektu Libereto, v němž Danielson už řadu let spolupracuje s britským kytaristou Johnem Pericellim, francouzsko-karibským pianistou Gregorym Privatem a švédským bubeníkem Magnusem Eströmem. Danielson na albu kombinuje jazz s prvky klasické hudby a severského folklóru a soustředí se především na melodii, atmosféru a komorní souhru. Na úvod si poslechneme skladbu Something She Said.

Posloucháme ukázky z alba Ekomir švédského kontrabasisty Larse Danielsona. Název alba je autorovým vlastním novotvarem. Slovo echo, eko, odkazuje ke zvuku a rezonanci, zatímco staroseverské mir znamená močal nebo bažina. Danielson tím chtěl vyjádřit hudbu vycházející z hlubokého nitra člověka. Album vzniklo ve spolupráci dlouholetých hudebních partnerů, kteří spolu muzicírují už více než 15 let a právě vzájemná důvěra a citlivá souhra patří k jeho největším přednostem. Teď si poslechneme dvě skladby za sebou, Presto a Himlen Everdej, což švédsky znamená Nebe nad tebou.

Představujeme si album Ekomir švédského hudebníka a skladatele Larse Danielsona. Jeho tvorba je charakteristická schopností spojovat jazzovou improvizaci s melodickou přístupností a s inspirací klasickou hudbou. Kritici často upozorňují na to, že i složitější hudební myšlenky dokáže Danielson podat velmi přirozeně a srozumitelně. Na albu Ekomir hostují také trumpetista Arve Henriksen nebo hráč na flétny Magnus Lindgren. Následující skladba Sensitiva patří k nejliričtějším momentům celé nahrávky a dává vyniknout Danielsonově hře na violončelo i kontrabas.

Album Ekomir je dalším důkazem, že Lars Danielsson patří k nejzajímavějším evropským jazzovým skladatelům současnosti. Jeho hudba stojí na melodii, promyšlené práci se zvukem a na schopnosti vytvářet silnou atmosféru bez zbytečné okázalosti. Na závěr dnešních synkop na kanapy si poslechneme skladbu Supreme, v níž kvarteto rozšiřuje norský trumpetista Arve Henriksen. Jeho zvuk dodává nahrávce téměř duchovní rozměr. Pořad pro vás připravil Milan Tesař.

0: Je 16 hodin 55 minut a na Proglasu uvádíme Charitalk, který připravila Nadežda Hávová.
1: Pomoc, která nekončí jedním darem, ale mění celé životy, mění i komunity. Arcidiecézní Charita Praha už několik desítek let podporuje lidi nejenom v nejchudších částech světa, ale pochopitelně je tady i k potřebám těch, kteří to potřebují v České republice, zejména v Praze. Arcidiecézní Charita Praha staví školy, nemocnice, studny, dává šanci dětem na vzdělání a o tom, co skutečně znamená rozvojová pomoc, budou následující minuty. Ze studia dnešního Charitalku zdraví Nadežda Hávová. No a zdravím i ředitele Arcidiecézní Charity Praha Jaroslava Němce. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Pamatujete si moment, kdy jste si řekl Charita? To je moje nejenom poslání, to je moje asi celoživotní cesta.
2: Tak úplně takhle to nebylo. Mě nikdy asi nenapadlo, že bych pracoval v charitě, protože jsem pracoval ve státní správě na ministerstvu financí. A pak jsem jednoho dne potkal pana biskupa Malého, který mi řekl, a to seš jako katolík a nepracuješ v církvi, mohl bys třeba dělat charitu. To bylo na Štrosmajerové náměstí, když jsme čekali na zelenou. No já jsem vůbec nevěděl, vůbec katolík jsem, ale jako vůbec jsem nevěděl, co by to... A trošku mě to hloubalo v duši, v srdci, tak jsem o tom přemýšlel a na ten konkurs jsem se přihlásil a takhle jsem se dostal do charity. Vůbec jsem netušil, co to jako bude přesně, ale tak... Někdy velké věci začínají takovými malými.
1: A po těch letech, co pro vás charita dneska znamená?
2: No, říkám si, jestli jsem charitní byl vždycky, nebo až jako
1: s nástupem,
2: s tou praxí, když člověk vidí ty příběhy různé, tak ho to samozřejmě ovlivní. Jako bych řekl, že jsem asi typ charitní byl vždycky, ale nejsem si jako jistý. Spíš mě možná... Není mi to jasný dodneš, ani mě.
1: Tak uvidíme třeba, co přinesou následující roky. Pojďme se teď podívat na nějaké ty konkrétní příběhy. Když se ohlédneme za těmi desítkami let rozvojové pomoci, kterou arcidiecézní Charita Praha poskytuje, co považujete za největší úspěch v zahraničí?
2: Největší úspěch v zahraničí považujeme to, že jako charita jsme součástí té společnosti, kde pracujeme. Že nejsme nějaká nezisková organizace, která prostě jako přijde, má nějaké peníze, něco tam jako dělá. Když má člověk třeba nějaké fondy, tak se mu jako všichni hoberou jako důležitou osobu nebo důležitou organizaci, ale chce to vždycky několik, někdy mnoho let, abyste se cítili jako součástí a oni vás tak brali, protože aby vás právě nebrali ty, kteří z Evropy přijedou, něco tam postavějí a třeba odejdou nebo neodejdou, většinou ty neziskovky odejdou. Takže to považuji za úspěch, že se cítíme součástí, ať je to v Indii, ať je to v Ugandě, ať je to v Bělorusku, i když Bělorusko je složitější.
1: Rozumím. Jak se taková vzájemná důvěra v zahraničí v těch nejchudších oblastech buduje? Na čem se staví?
2: Staví se na spolupráci s církví. Protože samozřejmě ty lidi jsou většinou ve světě věřící nějakým způsobem a přes ty naše partnery, kteří jsou většinou katolické organizace nebo přímo sociální organizace řízené biskupem, tak právě jsme součástí, protože to známe, jsme jako jedna rodina. Ale ani to není jednoduchý vybudovat, i když jsme jako jedna rodina, máme stejné, že oni mají biskupa, my máme biskupa. Ani to není jednoduché a taky to trvá několik let důvěry a známostí nebo pravidelných setkání.
1: Pojďme si definovat, co to je rozvojová pomoc a jak se liší od pomoci humanitární.
2: Tak to jsou jako velké diskuze, i když je na to jako odpověď zcela jasná. Ta humanitární pomoc je, když něco někde záplavy, hladomor, prostě takové to rychlé, okamžité. Tam je jako obtížné ubudovat nějaké dlouhodobé vztahy, být součástí společnosti, ale zase charita má výhodu, že tím je pověřená touto činností Humanitární charita Česká republika, že vlastně má své partnery charitní, který už jsou součástí té společnosti, takže to už vlastně v té humanitární složce to vlastně funguje, protože tam máme vždycky partnery, máme tam svoje pobočky, takže to je humanitárka. Něco prostě se stane rychlýho a je potřeba rychle, okamžitě zakročit. A rozvojová pomoc by měla být ta následná, kde se jako zjistí ten stav, kde je potřeba pomoci, dlouhodobost, vzdělání, zdravotnictví, nějaké sociální projekty, většinou co to finance dovolí.
1: Arcidiecézní charita, tedy v místech svého působení v zahraničí, to znamená v tomto případě v Africe, v Ugandě, v Indii, Bělorusko zatím nechme tedy stranou, protože tam je specifická situace, si hledá místní lidi k tomu, aby vytvářeli nějakou síť svých spolupracovníků a začali tam rozvojově působit a rozvojově pomáhat. Takhle to můžu chápat.
2: My jako máme mnoho projektů a každá země je na tom trošku jinak. V Africe nebo v Ugandě tam musíme mít, nebo ze začátku jsme měli i lidi z naší arcidiecézní charity, zaměstnance, dneska už ne, ale ze začátku to bylo naprosto nutné. V Indii jsme občas měli nějakého člověka, který tam byl třeba půl roku, protože Indové zase mají úplně jinou mentalitu a neměli jsme takové obavy o ty projekty jako v Africe.
1: Z jakého důvodu?
2: Z jakého důvodu co?
1: Ty obavy.
2: No tak jako musíme taky pečovat o ty prostředky a o Africe se toho hodně říká, o stupni korupce a tak dále, takže je potřeba, aby se to nastavilo jako velmi dobře, aby nedocházelo k nějakým zásadním únikům. Takže v tomto smyslu je ta Afrika od Indie jako jiná, protože Indové vždycky byli přesně na to účetnictví, vyúčtování, na ty projekty jako perfektní, abychom tam jezdili, i když taky je to potřeba samozřejmě se tam občas jako nějak to zkontrolovat, i když tady jsou oddělení naše, kteří jako to kontrolují, jestli ty naše peníze, na co byly poslány, jestli byly utraceny, ale tak je to jiný přístup.
1: Ono se říká, že pomoc musí lidi postavit na vlastní nohy. Jak se v praxi pozná, že takový projekt není jenom tou krátkodobou injekcí, ale že nakonec povede k těm dlouhodobějším cílům, že promění život celého společenství nebo tamní komunity?
2: No to, jak jsme právě řešili ten rozdíl mezi tou pomocí humanitární, kde vlastně přijdete a pomáháte prostě momentálním průšvihům, které se staly, tak v té rozvojové by se už mělo s rozmyslem váhat, do čeho se investuje. A aby těm lidem se stále něco jenom nedávalo, to jsme ze začátku taky, už fungujeme 30 let, se jako snažili prostě, aby to mělo nějaký hlubší rozměr, nejenom, že tam rozdám všechny peníze, co mám, rozdat bych je jako měl, ale musíme taky počítat s nějakou spoluúčastí, aby ty lidi, když vidějí Evropana, si nemysleli, jako, že teda jim dá všecko, co jako potřebují a že oni se nepřičiní. Takže v tomto smyslu, a aby to bylo dlouhodobé, je potřeba zapojit právě tu společnost, ty komunity, aby třeba nikdy nedostali 100%, aby dostali míň a museli si kousek sehnat, nebo aby se tam udělal nějaký projekt, kde někdo pracuje a z toho projektu se částečně něco platilo. Čili dlouhodobost je a rozvojovost je v tom, že je nepoučujeme jako z Evropy, ale snažíme se řídit manažersky trošku, aby ty projekty mohly být i v budoucnu třeba samostatný, protože ty peníze taky nejsou navždy, že jo, taky nemáme navždy. Můžou neziskovek je mnoho, lidí už třeba 10 let podporují jednu organizaci, pak se řeknou, budeme podporovat jinou. Není to kvůli nějakému nespokojenosti, ale jako chápem to, je to určitě před 30 lety třeba nebylo tolik možností, dneska je prostě 10x víc možností, kam lidi mohou, koho mohou podporovat.
1: A jaké parametry má tedy potom rozvojová pomoc v Bělorusku?
2: V Bělorusku to nikdy nebylo o vzdělání, nikdy o komunitách, bylo to s našimi partnery vytipování chudých dětí a pomoc jim v rozpočtu. Mělo to zase v jejich domácím rozpočtu, mělo to zase i úplně jiný rozměr, protože osobní kontakt v Africe, v Indii se úplně moc nedoporučuje, tak v tom Bělorusku to právě bylo, aby třeba ty děti, a to se dařilo, dneska se to jako nedaří moc, aby ty děti třeba o prázdninách přijeli navštívit své dárce, nebo oni, to vlastně byla pomoc, aby jednou bez charity mohli se znát, což se jako hodně podařilo, já jsem sám měl s rodinou jsme měli pomoc čtyřem holkám, který dřív to ještě bylo v Litvě, než mi byla v Evropské unii, tak jsme měli pomoc s litevským holkám, kteří nás navštěvovali, teď s běloruským. Bylo to jako super, přijeli na prázdniny, takže ty lidi, kteří chtěli, aby měli jejich děti třeba kontakt s běloruskými dětmi, tak se viděli, takže to mělo trošku zase jiný rozměr, ten osobní.
1: Vy jezdíte samozřejmě nejenom do Afriky, do Indie. Když přijedete, dejme tomu, do Ugandy, jak je člověk zasažen, nebo jak je překvapen tou chudobou? Co na vás, když jste jel třeba poprvé, nebo jedna z vašich prvních návštěv Afriky, co na vás zapůsobilo nejvíc? Co pro vás možná bylo nějakým kulturním šokem?
2: Tak první návštěva je vždycky jako šok. To pak člověk přijede po 10-14 dnech domů a neví, jestli se mu to jako zdálo, nebo jestli to viděl dokumentární film, nebo jestli to skutečně zažilo. Úplně všechno, vedro, prostě nekonečný řeči, projevy. Oni jsou tam zvyklí, že svaté mít 3 hodiny nebo nějakou slavnostní. My jsme tam otvírali poprvé, když jsme byli nějakou školu Maranata. Dneska si to pamatuju. Prostě 4-hodinová na sluníčku, prostě vlastně složité. Teď toalety žádné, že jo? Teď si člověk chtěl odskočit. Následovalo 50 dětí za ním pořád, čili to vlastně ani nešlo. Čili bylo to jako, je to vyčerpávající. Každá cesta je jako v podstatě nebezpečná. Dneska, že v Ugandě ebola, je to prostě, já už jsem tam byl kolikrát, když byla ebola, nevím, jak je to dneska veliké oproti těm jiným. Čili je to, dneska, když už přijedu do Ugandy, tak už jsme jako mezi svými, kromě toho, že tam máme své zaměstnance místní, kromě toho, že tam máme svoji nemocnici, své školy, už se jako známe, tak je to úplně jiné, ale pořád vždycky si člověk myslí, že už všechno ví, a není to pravda. Každou návštěvu se dozví něco nového.
1: A vzpomeňte na nějaký příběh, ať z Afriky nebo z Indie, který vás třeba hodně osobně zasáhl, když jste se s ním seznámil.
2: Tak vždycky ty příběhy v těch nemocnicích, kdy ty lidi nebyli zvyklí chodit do nemocnic, a my jsme dělali součástí toho projektu v Ugandě, v městečku Buikweye, i prostě ty lidi seznamovat s tím, že je možné jít do nemocnice, protože oni byli zvyklí nechodit nebo chodit k šamanovi, anebo byli zvyklí přijít až v poslední fázi, takže to už kolikrát jako nešlo nic dělat, ale když se třeba zachránilo dítě nebo v tom inkubátoru, když vidíte tu nadšenou maminku, kdy už třeba se nedávala moc šance, tak to jsou příběhy, které vidět, že pomáhají. Pak jsou příběhy, tady vím, že jsi mi volal pan starosta z jedné obce, že byl, jak mi to gratulujou těm seniorům, třeba k 80, tak ten senior mu říká, no ale já ještě jako nemůžu umřít, já platím školný, mám svého své vnouče v Ugandě, nebo oni na někoho uměla fotku. Čili někdo to bral skutečně, že podporuje dítě úplně jako zcela osobně, a těch lidí není málo. Hodně lidí prostě má své fotky, píšou si, prostě prožívají ten osobní vztah, který je vzniknul na základě financí, takže jsou to někdy příběhy opravdu zajímavé. Někdo z tomu tak propadne, že veškeré peníze, že třeba podporuje 10 dětí nebo i 15 dětí někdo podporuje. Takže ty příběhy, někdo se začal učit, nechci úplně jmenovat, jeden známý herec se začal učit místní jazyk Luganda, aby mohl s tím dítětem mluvit.
1: Komunikovat.
2: Takže jsou příběhy jako, teď oni dostávají to vysvědčení, ty rodiče, někdo to dítě mělo špatné výsledky, ten pán nám volal, že by připlatil jestli doučování, nebo to jako v Africe nejde vlastně to. Takže ty příběhy jsou, na jednu stranu nás podporují manažeři, kteří vždycky píšou, jejda, já jsem se neozval, prosím vás, už rok, to je hrozný, co si o mě, ale vědí, že ale jako nemají čas. A pak jsou lidi, kteří skutečně si říkají, je, tak to naše dítě, tak zkoumají to vysvědčení. Většinou i s těma svými dětmi, tak nám zase napsal tady, tak se pojďte si to přečíst. Takže je to takový obohacení, myslím, rodinného života.
1: A jak důležité je potom při rozvojové pomoci respektovat místní kulturu, místní tradice, náboženství? Setkal jste se třeba někdy s nepochopením pro to, co děláte ze strany nějakých místních komunit?
2: No, my jsme jako hodně ostražití už od začátku, a tím, že jsme tam součástí a nikdy jsme neudělali sami o sobě nic bez vědomí místních, ať komunit, nebo pana biskupa, nebo místního pana faráře, tak jsme se do úplných zásadních problémů nedostali. Ale je to strašně, je to jako nejdůležitější. Je to nejdůležitější neudělat nějakou zásadní chybu, protože dneska, když tam třeba hlásí dobrovolníci, to si tam přijede tam nesezdaný pár, a tak prostě je to pro ně divný, je to nenormální. Jako. Čili já nechci zase tady někoho lustrovat, jestli je ženatej, vdaná, nebo, ale je to tam, jak jste to přesně řekla, je to strašně důležité. Nemůžeme tam prostě mít lidi nebo dělat věci, které jsou s jejich kulturou
1: neslučitelné,
2: s oblíkáním. To je prostě první, co bylo, když tam někdo jede, říkám, prosím vás, zejména dámy musí mít prostě sukni, nebo oni samozřejmě už se to posunuje za těch 30 let, ale dneska už občas i vidíme v nějakých upnutých džínách i nějaké, a dřív to nebylo. Trošku se to posouvá, ale my bychom neradi, a na to dbáme strašně, aby jako jsme tam Evropani nepůsobili prostě.
1: Jako cizorodý prvek?
2: Jako cizorodý provokativně? Prvek, který provokativně oni to neberou. Náš vlastně hlavní ředitel té naší partnerské organizace dostal od ministra zahraničí teď cenu Gracias Agit. Přijala jeho manželka, byla pozvaná ministerstvem zahraničí a já jsem se jí ptal na první jako dojem, tak ona říkala, že je úplně překvapená, jak tady chodí ženy oblékané. Prostě bylo léto, že jo, prostě že úplně jako nemyslitelné. Že kdyby dneska jak běžný turista nebo i třeba chodí oblíkaní v Praze, kdyby přijeli do Ugandy, tak to je úplně poprask na vesnici. A my jsme skutečně si zakládáme, že jsme ve vesnicích a v malých městečkách. My nejsme v Kampale, nebo... takže o to více. V těch velkých městech se dneska už různě ty rozdíly jako sjednocují a nejsou takové, ale v těch vesnicích. A to se hned jako ví, to oni už nás znají. Právě, že jsme součástí tý, tak jsme taky sledovaný, že jo, a vědí o nás. Takže kolikrát už mě třeba pan biskup říkal, hlejte se tady, ty dva lidi, co byli, to bylo... No, takže to víme přesně. To jste řekla, to je zcela zásadní, ono to nevypadá, ale pokud chceme prostě jako katolická organizace rozvojově pomáhat, tak to je strašně důležité.
1: Já jsem ráda, že jste to zmínil. Arcidiecézní Charita Praha získala celou řadu významných ocenění. Naposledy právě v loňském roce, v červnu, dostal šéf charitní mise v Ugandě Grace Mbojzi od ministra zahraničních věcí Jana Lipavského ocenění Gracias Agit. A potom, co cenu převzal, tak ji pan Mbojzi symbolicky věnoval českým dárcům. Je to tak?
2: No, jakoby cenu dostal nějaký diplom, ten nevěnoval, jako věnoval českým dárcům, protože on je ten, který s těmi českými dárci vlastně komunikuje. Čili on leta, 20 let nebo ještě více. Takže on, my jsme dřív měli Čecha, který byl vedoucí mise, pak jsme tu funkci zrušili, jsem tím pověřen já, ale já nemám čas tam být víc jak jednou za rok. Takže on dělá tu pravou ruku mě jako vedoucího mise, tak jsme zjistili, že je vlastně dobrý, aby občas taky přijel on do Čech. Protože on odpovídá ty dopisy, ty kontroluje, když někdo říká, si tohle dítě to či ono. Takže on vlastně se s těma dárci zpřátelil, on vlastně už pochopil trošku naši evropskou náturu, vždycky, když mě třeba v Ugandě říká, a má to být jako evropský nebo ugandský, protože už ví, že to je úplný jako rozdíl od setkání až po nějakou konferenci, až po nějakou návštěvu dítěte, takže on to jako věnoval, protože je vděčný těm dárcům a už zná tu problematiku, jako já už znám třeba hodně o Ugandě a o sociálním prostředí, tak on zná o České republice, když jste se ptala na ty příběhy, tak byl úplně jako v šoku, jak se tady chováme ke zvířatům, protože v Ugandě zvířata, že jo, to je spíš
1: zdroj,
2: buď to pes je hlídač, nebo je to obživa, ale rozhodně tam není vztah. A viděli my jsme byli někde, kde nějaká paní převážela v kočárku psa a on vůbec jako nevěřil, že to je jako možný, nebo někdo říkal, že musel jet, že dal psa do hotelu a zjistilo se, že ta týden ten pes v hotelu stál tolik, co tento pán se 4 dětma platí za rok nájem v Ugandě. Takže to třeba byl příběh, kdy vůbec nechápali, jak je to jako možné. Takže když se bavíme třeba o té chudobě, tak chudoba je i taková, že si někdo nedovede představit, že by zase samozřejmě někdo nemůže mít děti, tak má pejska, tak to já nechci jako hodnotit, ale takže to jsou takové příběhy, které mi vždycky si vzpomenu, co se jako právě, a je dobré, že on tady třeba byl, že, jo, že vidí tu evropskou jako mentalitu, co lidi zajímá, co vlastně, takže to on, takže to je v tom jako geniální, takže to věnoval jako symbolicky těm rodičům nebo těm dárcům, protože ví, že za prvé bez nich by ty projekty nebyly a za druhý už se s nimi píše a už se s některými zná. Takže.
1: Nebudu se ptát na rozdíl v mentalitě mezi obyvateli Ugandy a mezi obyvateli Indie. To je jasné. Zajímá mě spíš, jestli pracovníci arcidiecézní charity, kteří tam působí, přistupují ke své práci nějak výrazně jinak.
2: My tam Čechy nemáme, čili my tam máme organizace UCDT, Uganda Czech Development Trust, kde právě řídí pan Grace. A oni už jsou, to vedení těch je asi 5 lidí je ve vedení té organizace a pak tam jsou ty sociální pracovníci v těch vesnicích, protože to je všechno dálkami, obhospodařujeme velkou část Ugandy. Takže ty pracovníci, oni mají pravidelné porady, aby vlastně ty názory těch dárců nebo ty přání, aby jako realizovali v tom terénu. Takže oni mají, oni přesto, že to jsou ten poslední sociální pracovník, který bere $100 nebo... Ale už trošku jako ví, co my chceme, ze začátku vůbec nevěděli, co chceme nebo proč, nebo bylo to jako plánovali jenom rozdávání peněz a nic, ale právě ta rozvojová pomoc, aby se ty lidi jako vedli v tom životě.
1: A funguje to stejně i v Indii?
2: V Indii tam je to, bych řekl, přesný režim nějaké organizace pod biskupem katolické nebo pod sestrama, kde mají jako pevný režim, skoro jako v klášteře, nechci říct, že to je jako v klášteře některý, kde jsou třeba ty děti v nějakých těch školách, kde třeba přespávají, tak tam je to jako hodně, ale jinak to jsou jako, jinak jako tam se dávají peníze na účet těm dětem, ona Indie si to začala teď poslední dobou velmi hlídat jako stát, takže mají velmi omezené pracovní podmínky ty naši pracovníci, protože všechny peníze jdou na státní účet, který je ten je kontrolovaný, takže oni, ty Indové, mají jako precizní režimy sociální práce. Myslím si, že v té Africe jsme sociální práci hodně učili a v té Indii už měli ty vize té konkrétní sociální práce, protože to jsou většinou, my jsme založili z nuly, kdežto v Indii ty sociální organizace, ty už existovaly třeba v menší míře, nebo takže oni to tam měli k tomu už jako hlubší vztah delší dobu.
1: Velké téma je v současnosti kolonialismus. Má Evropa vůči těm chudým zemím určitý morální dluh? Nebo by měla být rozvojová pomoc čistě otázkou solidarity, financování, dobrovolnictví? Jak tohle vnímat?
2: Jestli má dluh, to já na to jsem malý pán, se k tomu jako vyjadřovat. Samozřejmě, že jsem za těch 30 let pomoci jsem měl chvíle, že to je prostě, že pražská charita totálně změní Afriku nebo Ugandu. Pak jsem si říkal, tyjo, já nevím vlastně, jak... Takže vycházím z toho, že každý dobrý skutek je dobrý. Často se nás lidi ptají, jestli jako co je za úspěch těch našich projektů, nebo co je, já říkám, jestli prostě dítě na rozdíl od svých rodičů umí číst a psát, tak to je prostě úspěch. Jestli se učí líp nebo hůř, někdy se učí líp, ale zase střední škola není dostupná, je někde 200 kilometrů. Prostě. Takže to je jako, nevím o dluhu, nevím, ale určitě to je jako obrovská pomoc a musí se dělat jako, musí na to člověk mít čas přemýšlet o tom, o různých grantech, kde se něco jako pošle někam, nevím. To nechci říct, že to nemá smysl, ale jaká je účinnost přesně, protože vidíme, co naše úsilí, my třeba máme jako, posíláme jako dost peněz, ale samozřejmě to není srovnatelný s ničím, je to kapka v moři. Takže si myslím, že tomu věnujeme hodně velkou pozornost, co se tam jako děje. No, a že to není schopný nějakých státních vůbec tu pozornost věnovat. Ano, kontroly jsou, zkontrolují se, jestli, ale nejsem si jako jist.
1: Mnoho lidí, kteří přispívají, si může říct, to jsou peníze, které jednou někde v tom dlouhém procesu, než se dostanou k adresátovi, zmizí, nebo část jich propadne nějakým sítem. Jak zajišťujete transparentnost, jak zajišťujete kontrolu toho, že prostředky byly vynaloženy správně?
2: No tak většinou ty prostředky jsou na ty projekty tam v místě, že ty děti chodí do školy, čili my garantujeme, že dítě chodí do školy. No a pak jsou další projekty, že někdo posílá na školu, dneska už jako to dítě už není, jsou zdaleka, nejsou jediné projekty, co se jako, to bylo třeba prvních 5 let, ale dál už, čili podporují lidi z nemocnice prostě vznikla. Samozřejmě je to všechno ohrožený, projekt Bělorusko je ohrožený, co se děje v Ugandě, dneska Ebola, je to všechno ohrožený, čili je to jako samozřejmě všecko je malinko jako risk, ale 30 let se dějí dobré věci a na tom místě jsou prostě, oni mají rozpočty, to oni vedou jako perfektně, to není jako, že to oni mají excelovské tabulky.
1: Dárci nemusí mít obavy.
2: Ne, jako my garantujeme, že to dítě, že se tam dějou ty s těma komunitama, že to všechno jako funguje, či to se dá jako zjistit, jako do jaký hloubky se vůbec má jako jít. Já takhle to sleduju, co ty organizace některý pošlou peníze a tím to končí, mají nějaký fotky, tak my na místě tam děláme jako sociální práci, takže tomu dítěti třeba samozřejmě nejdou všechny peníze, tam je prostě tým lidí, který se o to dítě stará, protože my nemáme jako zájem, aby to dítě vystudovalo a konec. Prostě, aby ta rodina i, aby prostě se naučili, že tam má nějaký ty self-help group, že sbírají ty peníze a třeba ty maminky koupí šicí stroj. Takže to je jako hlubší.
1: Když přijedete po letech do oblasti, ve které Charita postavila školu, postavila studnu, ve které působí, co je pro vás třeba nejsilnější nebo největší zadosti učinění?
2: No zadosti učinění, a to je ta právě rozvojová práce, že by to mělo fungovat i po letech. My vidíme třeba v Africe obrovské množství nedostavených škol, obrovské množství nějakých polorozbitých domů, ještě s názvem nějaký neziskovky. Čili ono vždycky se říkalo, no jo, sehnat peníze na investici, ale z praxe musím říct, že investice sehnat peníze samozřejmě je těžké. Ale každodenní provoz, ale to vidíme i v Praze, že jo, každý mi říká nový projekt, já říkám, my jsme rádi, že udržíme zastávající situace, ty existující, protože udržet projekt dlouhodobě je prostě těžká věc. Takže radost nám dělá to, že nemocnice i po 20 letech funguje, že naopak, že je tam větší o ní zájem, že škola je plná dětí a že se už ty lidi na to zvykli, že to je součástí společnosti a že to prostě běží dál a že se snažíme co nejvíc to napojit na ty místní zdroje, místní lidi. My nemusíme za rok mít třeba žádné peníze a mělo by to fungovat jako dál. Hmm. Čili dneska nemocnice už je předaná arcidiecézi nebo diecézi Lugazi a my jenom podporujeme prostě, jenom, ono to je hodně, že, aby vidíme, že to, aby to vymalovali, aby nechceme tam dělat evropskou nemocnici, ale aby byla hezká a plně vyhovovala čili těm místním, čili něco zlepšujeme. Přístroje třeba kupujeme, na to by oni jako neměli. Tam běžná nemocnice nemá ty přístroje, co má naše nemocnice. Čili my jako jsme už dávno předali a teď ji prostě monitorujeme, jakoby nepřímo řídíme, to má svého ředitele a hlavně pomáháme v rozvoji právě, aby mohli zaplatit personál, třeba připlácíme na platy a kupujeme přístroje.
1: Adopce na dálku ta bezvadně funguje už desítky let, takže to už je taková zavedená rozvojová pomoc. Existuje přesto nějaký projekt, který se nedaří podle vašich představ?
2: No já myslím, že do čeho jsme šli se jako daří. Ta adopce na dálku, to je jako trošku zavádějící slovo, je to rozvojový projekt s tím, že zabezpečujeme, nebo ten dárce zabezpečuje vzdělání pro dítě a zabezpečuje ale současně i vzdělání té komunity nebo prostě rozvoj toho místa, protože asi, aby jeden člověk tady jako zajistil vzdělání jednoho dítěte, by bylo malý cíl. Takže Takže do čeho jsme šli? Nikdy se, nemůžu říct, že by se nepodařilo. Určitě jsme třeba chtěli první naše heslo někde bylo vzdělání těm nejchudším. Pak jsme zjistili, že úplně těm nejchudším, když třeba rodiče nechtějí, aby dítě chodilo do školy, když to dítě tam třeba chodí jenom, že na Vánoce dostane dárek, že to úplně není to pravý. Těm nejchudším, který mají třeba zájem o studium. Mm-hmm. Nebo jim ten zájem vysvětlit a pak se třeba chytnou nebo nechytnou. Ale, takže nedošlo bych, že k ničemu, čeho bychom litovali nebo co se nám nepodařilo, ale že se jako měnila ta struktura, kam cíl, kam chceme dojít, to určitě ano.
1: V čem jsou čeští dárci specifičtí? Jestli vůbec jsou specifičtí? Víte, říkám si, jestli pomáhají spíš srdcem, anebo jestli chtějí potom vidět i nějaké konkrétní výsledky. Jestli touží po tom dopisu, jestli chtějí vidět fotografie postavené nemocnice, jestli stojí o výroční zprávu a chtějí čísla.
2: Naši dárci se jako za 30 let hodně změnili. Já pamatuju, před 30 lety to byly opravdu maminky, babičky s farností, 99% katolíků, který prostě byli rádi, že tam znali sestru Marie Goretti, znali všechny ty biskupy. Vlastně oni sem taky jezdili. Samozřejmě tito dárci, někteří už zemřeli, mnoho z nich, a někteří jejich děti nám píšou, maminka zemřela, ale ona chtěla podporovat vždycky, tak já v tom budu pokračovat. A pak hodně lidí tím, jak jsme už dlouho v tom segmentu, hodně manažerů a tak prostě pošlou 5-7 tisíc, ani ne třeba pro rozvoj dítě na nějakou školu, nemocnici. A často mají, jako si říkají, já jsem se vůbec rok neozval, ale to asi nevadí, ne? Nebo mají jako takový, cítí takový dluh, že s námi jsou rádi, že to jako funguje, takže to dřív nebylo. To se teď jako hodně změnilo, že to jsou třeba, dárci posílají třeba i více peněz a jsou rádi, že to funguje. My jim posíláme nějaké biletiny, někdo chce třeba odhlásit, třeba posíláme na několik tisíc adres biletin, ty dárci, ale třeba tři napíšou, že jako nechtějí, aby, ale jako většina to asi čte, nebo určitě, a ty odpovědi máme jako pozitivní. Takže ty dárci se měnili, ale mají tím, jak je člověk dlouhodobě na trhu, a třeba naše ugandská nemocnice je jako hodně známá, takže to lidi chtějí třeba na Vánoce hodně podpořit.
1: My jsme tu popsali docela podrobně projekty, které má arcidiecezní Charita Praha v Africe, v Indii. Zmínili jsme taky specifickou situaci v Bělorusku. Co Česká republika, co Praha?
2: No, v Praze máme taky mnoho projektů, jako asi každá charita. Nejsme v ničem obrovští, ale v každé máme projekty, v každém, bych řekl, cílové sociální skupině si každý u nás najde místo, takže máme domovy pro seniory, domovy pro mentálně postižené, pro matky s dětmi, pečovatelskou službu, a máme to jak v Praze, tak ve Středočeském kraji, čili v pražské arcidiecézi. Samozřejmě, což je jako nevýhoda, že všechny ty projekty jsou jako přeplněné, že zájem o sociální služby je obrovský, tak taky se čeká, jak jako zareaguje, jak se na to zareaguje, jestli teda na to jsou peníze nebo nejsou peníze. Vlastně hodně těch žadatelů se odmítá, a máme i domov pro bezdomovce, máme poradenství pro ty migranty, pro sociální lidi, kteří jsou sociální nouzi, Čechy, pro všechny tyto skupiny. Samozřejmě vidíme, a to já potravinové u pomoc, vidím jako velký problém, aby se identifikovali ti, kteří tu pomoc potřebují. Protože většinou ty příběhy nejsou úplně přesné, co ty lidi udávají. A pak někdo si jako myslí, že je na tom hodně špatně, a přitom se jejich situace neliší třeba od našich zaměstnanců, nebo že to není úplně tak špatné. Čili trošku já se snažím, ono to úplně jako moderní není, abychom, když někomu pomáháme a jakože můžeme pomoct, aby to byla prověřená situace toho člověka. Protože ty maily a ty příběhy, tak zjistíte, že to je jako malinko jinak. Že...
1: Takže potřebujete dopodrobna znát jeho osobní příběh?
2: Dopodrobna ne, ale jako nějaké šetření, jo, protože si myslím, že ta cílená pomoc těm, kterým pomoc potřebují, dneska samoživitelka, to je strašně moderní, ale my jsme roznášeli potravinovou pomoc a samoživitelka popsala, tak jsme jí přinesli asi 3 tašky jídla, že nemůže ven, a přišel proto pán, který s ní bydlí. Že? Hmm. Tak jako musí člověk, nechceme nikoho jako lustrovat, nebo, ale na druhou stranu spíš apel na lidi, aby si všímali ve svém okolí lidi,
3: někoho,
2: kteří znají.
3: Kdo skutečně potřebuje.
2: Ale už se to jako i množí. Píše nám paní, hlejte se, já myslím, že sousedka, ona moc nevychází a ona fakt jako nemá co k jídlu. Nebo,
3: že to pořád platí to, že se celá řada lidí, celá řada Čechů, potažmo Pražanů, stydí o pomoc říct?
2: No samozřejmě ty, co pomoc potřebují a jsou velice slušní, až jako bych řekl, tak si neřeknou. A takový jsou lidi, kteří napíšou na 7 charit a chtějí od každý 5 000. A když se neudělá to šetření, tak by teoreticky, a ještě chodí na faru, a tak by teoreticky ta paní mohla dostat 40 000 za měsíc, že jo? Což se někdy stávalo. My už máme, i se teď jako informujeme i ty charity mezi sebou, protože těch žadatelů takových je hodně. Čili ti, co proto říkám, že to je na nás, aby jsme trošku si všimli, jestli někdo nepotřebuje pomoc. Maminka má 5 dětí třeba někde, nebo že asi nemá na ty kroužky. Nebo, čili v mezích charity je pomoc, úplně bez problémů. Problém je, že množství lidí, který vlastně pak po zjištění se úplně jako tu pomoc třeba nepotřebují.
3: Máte při své náročné práci vůbec nějaký prostor vypnout? Co vám třeba pomáhá k tomu, abyste načerpal další energii?
2: Chodím cvičit, chodím do sauny a mám skvělou manželku, takže se můžu té charitě věnovat
3: naplno.
2: Věnovat jako naplno, a to mě baví. Mě třeba nevadí, když mi zavolá někdo v sobotu, v neděli, v noci, ve dne, to mě jako nevadí. To si myslím, že s tím jako souvisí, a když už jsme si na tento rodinný režim takhle zvykli, tak si myslím, že to není žádný problém.
3: Tak já vám přeju, ať vás vaše práce pořád nabíjí dál, tak jak to dělala doposud. Mimochodem, zažil jste někdy nějaký moment, kdy jste si říkal, no tak teď už jsem na hraně toho, jestli moje práce má smysl nebo ne? Nebo to nikdy nenastalo?
2: No, pokud beru to, co jsem říkal, že

sdílením, lajkem, anebo třeba i tím, že podcast doporučíte dál. I díky tomu se důležitá témata mohou dostat k více lidem. A já si vážím toho, že jste dnešnímu Charitalku věnovali svou pozornost a Naděžda Hávová se těší zase opět příště.

Máme 17 hodin a téměř 8:30 minut a posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou v neděli 21. června 2026. Slavíme Den otců a také Evropský svátek hudby. Právě před 435 lety zemřel španělský jezuita svatý Alois Gonzaga. Stal se patronem mládeže a studentů, ochráncem při volbě povolání.

85. by dnes oslavil komunisty umlčovaný básník Petr Kabeš, nositel ceny Jaroslava Seiferta. Spolutvůrce slovníku zakázaných autorů zemřel v roce 2005. A před rovnými 35 lety opustil Československo poslední transport se sovětskými vojáky a týlovou technikou. 53. narozeniny má dnes bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. 55. slaví skladatel a hudebník Jan P. Muchov. 79. narozeniny slaví íránská obhájkyně práv žen a dětí, právnička Shirin Ebadiová, laureátka Nobelovy ceny za mír. 84 let se pak dožívá spisovatelka a scénáristka Markéta Zinerová. Vše dobré přejeme k svátku Alojzům a Alojzím. Jméno Alojz je z němčiny a vykládá se jako slavný bojovník. No a společně plujeme na Proglasu odpoledním proudem písní a zpráv vstříc myšlence na den papeže Františka. Bude to repríza z roku 2023. Myšlenka přijde na řadu před 18. hodinou. Od 18.15 vysíláme týdenní zpravodajský přehled slovenského vysílání Radia Vatikán a o 10 minut později se s rodinou Glogarovou ze Ženklavy můžete pomodlit modlitbu za rodiny. Zůstaňte s Proglasem.

seš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje, ještě odpočívej.

0: Archiválie z pozůstalosti významného brněnského architekta Ernsta Wiesnera převzal Národní památkový ústav. Archiválie budou umístěny ve vile Šťastny, kterou Wiesner navrhl, stejně jako chráněnou budovu brněnského krematoria nebo současná sídla krajského státního zastupitelství a Českého rozhlasu Brno. Archiválie měl dosud u sebe Timothy Wilkinson, jehož rodina se s Wiesnerovými znala. Kastelánka vily Kateřina Konečná přiblížila.
1: Ještě všechny jsme neměli možnost důkladně prostudovat, ale je tam deník paní Evy Wiesnerové, je tam disertační práce pana architekta Wiesnera, což pro nás bylo velké překvapení, že my ho tady máme všichni spojované s tou moderní meziválečnou architekturou, ale disertační práce se týká barokní architektury. Ale je tam také spousta fotografií a na ty se těšíme obzvlášť, protože k Wiesnerovi je těch fotografií velmi málo, tak jsme rádi, že se nám rozšiřují i co se týká toho jeho osobního života.
0: Brněnský rodák židovského původu Ernst Wiesner z města uprchl na počátku nacistické okupace. Zbytek života pak strávil v Anglii. Od jeho úmrtí v Liverpoolu uplyne v červenci 55 let.

0: To byla ukrajinská zpěvačka Anna Danč. Restaurátoři začnou v nejbližších dnech pracovat na opravách Mariánského sloupu na Masarykově náměstí ve Znojmě. S vítězným sdružením město podepsalo smlouvu za 8 milionů korun. Očekává se, že práce budou hotovy za 3 až 4 roky. Mohutný sloup z konce 17. století, který předci postavili ve vděčnosti za odvrácení morové epidemie, prošel naposled obnovou v polovině 90. let minulého století, připomněl místostarosta Jiří Kacetl.
1: Sloup bude generálně sanován, prostě opravdu každá součástka tohoto sloupu projde pečlivým restaurováním. Mimo jiné bude třeba zhotovená replika té vrcholové sochy Panny Marie Immaculaty, protože ona vlastně, jak je na vrcholku a je poměrně mohutná, tak s tím současným provedením z umělého kamene tak velmi zatěžuje, namáhá ten unikátní dřík ze salzburského mramoru, který tam zůstane a který je vlastně velmi drahocenou součástí.
0: Originál sochy, který byl právě v 90. letech sejmut, mohou lidé vidět ve vestibulu znojemské radnice.

Poslouchali jsme upravenou báseň svatého Františka z Assisi, píseň Tvorstva. Zpíval dětský sbor od svaté Anežky České z Prahy z Pořilova, doprovázeli Bob Flídr a Ondřej Škoch. Čestnými občany Prahy se stanou hudebník a moderátor Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista, který se v české metropoli narodil, Jacques Rupnik. Schválili to ve čtvrtek pražští zastupitelé. Hlavní město zároveň ocení bronzovou medailí policistku Kateřinu Brodňanovou. Stříbrné medaile udělí divadlu Spejbla a Hurvínka, sportovkyni Ludmile Ordnungové, historikovi Petru Čornejovi, malíři a ilustrátorovi Pavlu Vavrisovi a také psychologovi, psychoterapeutovi a pedagogovi Jaroslavu Šturmovi. Tento někdejší člen Papežské akademie pro život a zakladatel dětského centra Paprsek loni v listopadu oslavil 80. Ocenění od hlavního města dostane za mimořádný přínos v dětské psychologii, psychoterapii a pedagogice a za dlouhodobou práci ve prospěch dětí se zdravotním postižením a jejich rodin.

17 hodin a 57 minut. Na Proglasu vám nyní nabízíme myšlenku na den papeže Františka. Jedná se o reprízu z roku 2023. Čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Ježíš v 10. kapitole Matoušova evangelia opakuje hned třikrát svým učedníkům: nebojte se. Krátce předtím hovořil o pronásledování, které budou muset pro evangelium vytrpět. Církev totiž od samých počátků spolu s četnými radostmi poznala také mnohá pronásledování. Hásání Božího království je sice poselstvím o pokoji a spravedlnosti, přesto se setkává s odmítáním, násilím a perzekucí. Ježíš prohlašuje, že se nemáme bát, nikoli proto, že by ve světě vše dobře dopadlo, ale protože pro našeho Otce máme velikou cenu a tudíž nic dobrého nepřijde vniveč. Ježíš nám tedy říká, abychom se nedali brzdit strachem, ale obávali se spíše něčeho jiného, a to jediné věci. Jaké? Údolí Gehenna, česky peklo, obyvatelé Jeruzaléma dobře znali jako veliké městské smetiště. Ježíš o něm hovoří, aby vyjádřil, že ve skutečnosti bychom se měli obávat o to, abychom nezahodili svůj vlastní život. Jako by chtěl říci, že se kvůli věrnosti evangeliu nemáme bát nepochopení a kritiky, ztráty prestiže a ekonomických výhod, ale strachovat se o to, zda nemrháme životem, když se ženeme za nicotnostmi vhodnými pro smetiště, které naše bytí nenaplňují smyslem. Mám na mysli rodiče, kteří musí pracovat, aby uživili rodinu, ale nemohou žít výlučně prací. Potřebují také čas nezbytný k tomu, aby jej trávili se svými dětmi. Také se mi vybavuje kněz či řeholnice, kteří se sice mají nasadit ve své službě, aniž by však zapomínali na čas určený Ježíši. Jinak jim totiž hrozí, že podlehnou duchovnímu zesvětštění a ztratí smysl toho, čím jsou. A dále mám na mysli mladého muže či ženu, kteří mají tisícere aktivity a zájmy, školu, sport, různé koníčky, mobily, sociální sítě, ale potřebují se setkávat s lidmi a utvářet veliké sny, aniž by plýtvali časem na to, co beze stopy pomíjí. To vše, bratři a sestry, sebou nese určité odříkání. Zachovat věrnost tomu, co má cenu, přijde draho. Něco stojí, když jdeme proti proudu. Nezahazujme ale svůj život. Pouze toto by nám mělo nahánět strach. Kéž nám Panna Maria, moudrá matka, pomáhá k moudrosti a odvaze při rozhodování, které podstupujeme.

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

0: Milí přátelé, ze studia Hedvika v Ostravě se dnes s vámi bude modlit rodina Glogarova. A to tatínek Jiří,
1: maminka Mirka,
2: Jirka,
3: Mirka,
4: Jáňa,
5: Martěcké,
6: Marie
7: a Peťa.
0: Začneme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
8: Amen.
0: Světlo Kristovo.
9: Sláva tobě, Pane.

0: Trojediný věčný Bože, přijmi večerní modlitbu své rodiny. Na jejím počátku promluv k nám ty sám slovy písma svatého.
1: Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům: Nebojte se lidí, nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Co pak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy. Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým otcem v nebi. Ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým otcem v nebi. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Chvála tobě, Kriste. Jak je dobře, že nám Pán tolikrát zdůrazňuje, že se nemusíme bát v žádné situaci, v žádném okamžiku, protože ví o všem a nic se mu nemůže vymknout z ruky. Jen my sami mu můžeme zavřít srdce, zapřít ho nejen před druhými, ale sami před sebou. A s tím nezmůže nic. Není násilník, ale milující otec. Otec, který je dobrý a chce to největší dobro i pro každého z nás. Není třeba se bát.
0: Pane, děkujeme ti za všechny dary tvé lásky, které jsme dnes od tebe přijali. Je jich víc, než si zasluhujeme a než můžeme pochopit. Děkuji ti, Pane, za společenství církve.
3: Děkujeme ti, Pane.
2: Děkuji ti, Pane, za dar víry a za všechny, kteří nás ve víře povzbuzují.
3: Děkujeme ti, Pane.
1: Děkuji ti, Pane, za přátele.
2: Děkujeme ti, Pane.
4: Děkuji ti, Pane, za všechny mladé manžele, kteří jsou otevřeni novému životu.
3: Děkujeme ti, Pane.
5: Díky, Pane, že nejsi soudce, ale milující otec.
3: Děkujeme ti, Pane.
1: Děkuji ti, Pane, za krásu přírody.
2: Děkujeme ti, Pane.
6: Děkuji ti, Pane, za rodinu.
2: Děkujeme ti, Pane.
7: Děkuji ti za školku a kamarády.
2: Děkujeme ti, Pane.
0: Nyní se může každý z vás doma připojit se svými osobními díky.

0: Odpust, Pane, co jsme zůstali dlužní v lásce k Tobě a blížním. Odpust všechny chvíle, kdy jsme nejednali podle Tvé vůle a zarmoutili Tě svou slabou vírou, neláskou, lhostejností a hříchem. Tyto chvíle si nyní kajícně připomínáme. Odpust mi, Pane, že nejsem dost trpělivý a laskavý.
1: Odpust nám, Pane.
2: Odpust mi, Pane, že více kritizuji, než miluji.
1: Odpust nám, Pane.

0: Prosíme tě, Pane, za všechny, kdo naléhavě potřebují pomoc. Za lidi postižené válkou, hladem a neštěstím. Za všechny nemocné, opuštěné a zoufalé. Prosím tě, Pane, za nová kněžská a řeholní povolání.
1: Prosíme tě, slyš nás.
2: Prosím tě, Pane, za všechny mladé lidi spoutané nějakou závislostí a za uzdravení zraněných vztahů v rodinách.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Prosím tě, Pane, o vnímavost ke tvému hlasu.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
4: Prosím tě, Pane, za nenarozené děti a jejich rodiče.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
5: Prosím tě za všechny země postižené válkou. Dej mír celému světu.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Prosím tě, Pane, za lidi hledající cestu k tobě.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
6: Prosím tě, Pane, za nemocné a umírající děti a jejich rodiny.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
7: Prosíme za děti, kteří nemají rodiče.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
6: Prosím tě, Pane, za naši ostravskou opavskou diecezi.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Nyní můžete každý, i vy doma, předložit Pánu svou prosbu.

Nyní se společně pomodlíme desátek ružence. Dnes budeme rozjímat nad tajemstvím slavného ružence, který nám Ducha Svatého seslal. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

0: naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
1: Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
6: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
7: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami, plod života tvého Ježíš, kterého jsi
6: starý nám Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
1: Pane, ty jsi počátek a konec. Jsi první a poslední, jsi cesta, pravda a život. Požehnej naší rodině a všem Božím dětem ve velké rodině své svaté církve. Přijmi celý náš týden, který ti vděčně vracíme. Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. Dej, ať nás spánek posílí, abychom se probudili do nového dne k radostné službě tobě a bližním. Tobě, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
0: Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
8: Duše věrných zemřelých, pro milosrdenství Boží, ať odpočívají v pokoji. Amen. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko,
0: neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vyprost, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď.
1: Děkujeme vám za společenství modlitby a přejeme pěkný večer a dobrou noc. Loučí se s vámi rodina Glogarova. Tatínek Jiří,
6: maminka Mirka,
2: Jirka,
3: Mirka,
4: Jáňa,
3: Bája,
5: Peťa,
7: Markétka.
1: Dej nám, Bože, své požehnání. Chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do života věčného.
0: Amen.
1: Dobrodečme Pánu.
0: Bohu díky.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Ahoj, holky a kluci. Čeká tu už na vás poslední příběh z pohádek pro nejmenší. Na řadě je vyprávění o žabce Emilce, které pro vás napsala Svatava Kašparová.

0: Rozmarínka byla jedna malá holčička, která bydlela s maminkou a tatínkem v chaloupce u rybníka. Z chaloupky vedly tři cesty. Bílá, oblásková k rybníku. Druhá, měkoučká a voňavá, se stáčela za chaloupkou do hlubokého lesa. Tam chodila Rozmarínka nejraději. A ta třetí byla hlavně pro mámu a tátu a taky kamarády, kteří si chodili za Rozmarínkou hrát. Dnešní vyprávění je z bílé cesty k rybníku. O zelené žabce. Rybník byl pán v nejlepších letech. A jak se ještě uměl parádit? Kolem hlavy poměnky, blatouchy a lílie rákosí si nechal narůst místo vousů a když čekal hosty, nechal rozkvést všechny stulíky a lekníny do té největší krásy. V tomhle kouzelně krásném rybníce měla už druhé jaro svůj domov i žabka Emilka. Nejraději se dala na velikém kameni blízko rákosí a tento týden měla velké starosti.
1: Kua, kua. V neděli bude soutěž o nejrychlejší žabku a také závod ve skocích do dálky. Však jsem pilně trénovala. Kuk, kde vezmu dres? Bez dresu mě ke startu pan rozhodčí určitě nepustí. Já jsem tak nešťastná. Jehlu jsem nikdy v prstech nedržela. Tak z čeho si dres ušiju? Musím na radu, kuk.
0: Pustila se na zdař Bůh a koho potkala, každého se vyptala. Což o to? Chytří byli všichni. Hned věděli, jak by to mělo vypadat, ale takové rady jsou k ničemu, když nikdo Emilce dres neušije. A závody se blížily. Večer opět seděla Emilka na velikém kameni a přemýšlela a vzdychala, až z přemýšlení usnula. Zaspala žabí koncert. Spala, když nad ní kroutil hlavou měsíček. Cože to tu není někdo v postýlce? A jaký kámen tlačil, zdálo se jí, že se blíží černý mrak.
2: Oho, z cesty jsem obrovský, těžký, plný vody. Kdo neuhne, toho zavalím. Jen se podívejte na mé kulaté břicho, pomalu se na celou oblohu nevejde, hoho, a stále přibývám. Podívejte, umím se tak nafouknout, že nic většího jste ještě neviděli.
0: A jak se mrak naparoval, byl tak tlustý, že praskl. Byla to rána, že se Emilka probudila. Však se už rozednilo a černý mrak byl pryč. Jen drobně pršelo. Sluníčku se už také nechtělo spát, ale nošit v postýlce a tak vesele vykouklo. Najednou, věřte, nevěřte, na obloze se objevila nádhera. A zrovna několika barev. Duha. Sluníčko bylo spokojené a tak obrátilo zvědavá očka na zem, až uvidělo Emilku.
3: Co ten smutek a starosti, Emilko? Co s tím uděláme? Alespoň osušíme slzičky. Ukáž.
0: Sluníčko se nadechlo a fouklo přes oblohu na to Emilčino neštěstí. Ale nějak se mu do toho fouknutí zamotala i duha, zašimrala je v nose a ono kýchlo na Emilku barevné kapky. A bylo po starosti. Emilka byla oblečená.
1: Sluníčko, děkuji ti, že jsi mi pomohlo. Teď určitě musím vyhrát. Tak krásný duhový dres nemá ani princezna. Já mám takovou radost, že si doskočím až na konec rybníka. Kuk.
0: Závody samozřejmě Emilka vyhrála. Oboje. Protože byla moc šťastná. Rozmarínka ji k tomu ke všemu ještě odměnila velkou medailí. A když byl večer žabí koncert na oslavu vítězů, hádejte, komu to nejlíp kuňkalo. I rybník za odměnu rozkvetl. To proto, že mu Emilka udělala takovou čest. Každý na světě má kamaráda, a když Bůh dá i přítele, ten je mu hvězdou, která ho vede i sluncem, jež ho zahřívá. Mějte se rádi, človíčkové.

0: Příběhy a pohádky, které pro děti ve své škole napsala Svatava Kašparová, jsou z knížky Rozmarínka, pohádky pro nejmenší, kterou vydal Šimon Ryšavý v Brně v roce 2001. A vyprávěli vám Dušan Baur, Magda Hauserová a Adriana Růžičková. Od zítřka se děti můžete těšit na pohádky o zvířátkách od Markéty Ciprové. V té první se dozvíme, jak slon přišel k svému chobotu. A samozřejmě mám teď pro vás nachystané písničky. Leguán a spol a Stojí, stojí v mlze dům.
1: Znám já jednoho pána, ten doma má leguána, za sklem líně se kouká.

taky souseda Toníka a on má doma čuníka, chlupatý malý čuně z Vietnamu.

I my už musíme za chvilku na kutě děti, tak se teď společně pomodleme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Končí další týden a já ti za něj chci, Pane, poděkovat. Za to, že byl tak barevný, že přinesl spoustu zážitků, zkušeností, milých setkání a krásných chvil. Prosím tě, uč mě, abych ti uměla být vždycky vděčná za to, co mi dáváš. Amen. Tak děti, zíváček je u konce, dávejte na sebe pozor, prosím. A krásné sny, dobrou noc.

0: Na Proglasu vás Josef Javůrek vítá u 15. 27. kola hitparády. Pořadu, ve kterém můžete hlasovat pro vaše oblíbené písně. Vyberete si tři a udělíte jim po jednom, dvou a třech bodech. Musíte to ale stihnout vždy do středečního poledne, a to prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Během hlasování můžete také připsat tip na novinku, která by podle vás v hitparádě neměla chybět. Tento pořad vám ale kromě žebříčku 9 postupujících písní z minulého kola a 3 novinek přináší i tipy na nová alba, přehled koncertů a týdenní výhled na nadcházející vydání pořadu Jak se vám líbí. Chybět nebudou ani odpovědi na minulou anketní otázku a samozřejmě zadání nové. 2 z vás vylosujeme a stanete se výherci balíčku CD. Teď už si ale pojďme představit novinku na 12. místě. Píseň Ukázal na mě v podání Ivo Viktorina je zhudebněná báseň Michala Horáčka ze sbírky Pozemský prach a Boží dech. Je to vlastní první dokončená skladba z připravovaného alba, které k této sbírce vyjde a na kterém budou Horáčkovi texty zhudebňovat a zpívat různí umělci.
1: Bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

stran se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě.

Pokud si nevíte rady, jaký dárek koupit svému hudebnímu přehrávači, mám tu pro vás tipy od Milana Tesaře. Francouzské duo Cocagna je podepsané pod albem Flam Folklore. Písničkář Petr Linhart vydal nové album s názvem Shénau. A Maracanos je společné album dvou brazilských hudebníků, perkusisty Ayrta Moreiry a pianisty Ricarda Baselara. Na 11. místo nasazuji novinku s názvem Čekanie. Pod písní je uměleckým jménem Havrila, podepsán slovenský písničkář a kytarista Dušan Havrila.

V minulé anketní otázce vás Milan Tesař vyzval k zamyšlení. Kdybyste organizovali festival podle svého gusta, jak by se jmenoval a jaká hudba by na něm zněla? Posluchačka Růžena nám napsala. Od dětství jsem poslouchala hudbu sama. Nikdy jsem neposlouchala takovou hudbu, kterou bych mohla s někým sdílet. Teď mám ráda všechno možné. Většinou menšinové žánry, blues, jazz, world music, a momentálně si nedokážu představit, že bych z té hudby sestavila nějaký festival. Obdivuji každého, kdo se do toho pustí, protože to není jen hudba, ale také spousta logistických záležitostí. Je k tomu potřeba celý tým nadšených lidí a ten bych já nedokázala dát dohromady. A dalším problémem je, že na můj festival by určitě nepřišlo moc lidí, takže by se to nevyplatilo. Je proto úplně zbytečné, abych mu vymýšlela název. Bohužel to tak je. Moc děkuji za odpověď. Zbývá nám vyhlásit poslední novinku dnešního kola na 10. místě. Mária Podhradská je slovenská zpěvačka, skladatelka, textařka, herečka a moderátorka, známá zejména díky dětskému, hudebně vzdělávacímu projektu Zpěvankovo a své dlouholeté tvorbě pro děti. Píseň Zasadím strom je její nová skladba pro dospělé. Napsala ji v době, kdy její manžel a manažer bojoval s vážnou nemocí.

Novinky dnešního 15. 27. kola hitparády jsou známé. Hlasovat pro ně můžete opět do středečního poledne. My si teď ale přečteme další odpověď na minulou anketní otázku od posluchače Ondřeje. Kdybych měl organizovat hudební festival, byl by zaměřen na zpívanou poezii. Název by mohl být Zpívaná poezie nebo Slyšte slovo, zpívejte píseň. To by mohlo narazit, protože jde o název existující knihy. Nebo by se ještě název musel vymyslet. Jako hudebníky bych pozval ty, co zhudebňují verše, třeba Miroslava Palečka, Slávka Janouška, skupinu Listověj, Moniku Načevu, Mariana Frýdla, Honzu Žambocha a další. Akorát by to asi nepřitáhlo mnoho diváků, což by na jednu stranu bylo příjemné. Mám raději akce komorní než masové, ale mohlo by to způsobit problémy s financováním. Moc děkuji za sdílení nápadu. Místo 9. Ivana Mer a píseň Raj srdca.

Posluchačka Kateřina nám napsala. Nad anketní otázkou jsme se doma zamýšleli jen chvíli. Festival by byl jistě folkový. Název ještě nevíme. Pracovně Folková sešlost nebo Hanácké Woodstock. Nejspíše by se konal v pěkném amfiteátru ve Velké Bystřici. Zvali bychom své oblíbence a rodinu, mezi nimi Žambochy, kapelu Marien, písničkáře Stanislava z Olomouce, Jana Řepku, Marii Tilšerovou, písničkářku Anesku a kapelu Goji. Také bychom tam rádi slyšeli Samsona Lenka, Slávka Janouška, Roberta Křesťana nebo kapelu Epidemie, která to má nahanou však trochu z ruky. Zatím si ale vystačíme s folkfestem v Mohelnici, která je nedaleko, nebo s festivalem na konci světa na Půlčinách. Sedmé místo patří Petru Linhartovi a písni Železniční most.

Miláčku za to zvíře, neraz mi hlavou kopity. Miláčku za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou, oči má.

A máme tu pozvánku na koncerty. Festival Okolo Třeboně bude probíhat od 26. června do 6. července. V Třeboně letos vystoupí například Ališi, Nezmaři, Mňau Mňau Band, Luboš Pospíšil, Blondýna, Ivo Jahelka, The Folks, Jana P.S., Marien, Spolektiv, Asonance, Marie Tilšarová a mnoho dalších. V pražském klubu Jazz Dog vystoupí 5. července slovenská zpěvačka Sisa Feher se skupinou Mamatus, 15. července americká skupina The Bad Plus a 26. července pianista Daniel Bulatkin se svým mezinárodním projektem. A venezuelský hudebník, virtuózní hráč na maracas Manuel Rangel představí v úterý 14. července v pražské expozici Neviditelná výstava svůj projekt Maraca Fusion, který propojuje tradiční venezuelskou hudbu s moderními zvuky a obrazovou projekcí. Koncert proběhne po tmě, takže posluchači budou moci naplno vnímat jedinečný zvuk maracas i hudební příběhy inspirované Venezuelou. Vyhlašuji 6. místo. Markéta Irglová s písní Nameless Children.

0: Co vám v následujícím týdnu přinese pořad Jak se vám líbí? Čtvrtek 18. června bude patřit rozhovoru se Zdeňkem Vřešťálem o albu 70. V pátek si budeme povídat s Martou Kloučkovou a Davidem Dorůžkou o albu How Little We Dream. Sobota 20. června přinese reprízu rozhovoru se Zdeňkem Vřešťálem o albu 70. V pondělí 22. června uslyšíte koncert skupiny Randevu ze studia Proglasu. Úterý bude patřit pozvánce na festival Boskovice 2026 a ve středu 24. června se zaposloucháme do koncertu skupiny Tough Love ze studia Proglasu. Pátá je skupina Mňau Mňau Band s písní Blues o orientačním běhu.
1: Permanentně v pěsti tisknu vsteky skřehlý dlaně, laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně, čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzolou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda, zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic Jánu to prej vcuclo do bažiny. Hola hej, Pánice se

hemisféra má svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na tý

Nestačily vám naše pozvánky na koncerty? Ještě několik jich v kapse mám. Festival Jazz ve městě se bude konat ve dnech 24. a 25. července ve Frýdku Místku. Hlavní hvězdou bude francouzská zpěvačka Camille Bertot. Dále vystoupí například Libor Šmoldas, Kristina Bárta a další. Od 25. července do 1. srpna bude probíhat festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Vystoupí na něm například Bára Zmeková, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Kanazoe Orchestra z Burkiny Faso, mezinárodní trio Lantidot, britské duo The Bread, Beata Bocek, Pavel Čadek nebo společný projekt belgické skupiny Vér a švédských Kongero. A festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech v Brně od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například kolektivní Halucinace, Maržary, Obyvatelé cihlového domu, Znouzecnost, Tereza Richtrová, Randefu, Vojenský umělecký soubor Ondráž a také spousta zajímavých hostů ze zahraničí. Místo 4. kapela Žamboši a píseň Teorie něhy.

0: uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Slíbil jsem, že dva z vás vylosuji a stanete se výherci balíčku CD. Milan Tesař se vás v minulé anketní otázce ptal, jak by se jmenoval festival podle vašeho gusta a jaká hudba by na něm zněla. Posluchačka Tereza nám napsala. Na dnešní anketní otázku je dost těžké odpovědět. U nás se koná velké množství festivalů a určitě si z nabídky vyberu. Nicméně pořádat hypoteticky svůj vlastní by byla výzva. V mém případě by byl složen ze směsi folku, world music, jazzu a jejich multižánrových kombinací. Výběr by byl těžký, to je jasné. A název festivalu vůbec nevím. Možná vlastní výběr, což uznávám, není moc atraktivní. Ale zatím mě nic zajímavějšího nenapadlo. Moc děkuji za odpověď a gratuluji. Stáváte se výherkyní balíčku CD. Ze všech hlasujících ještě losuji Martina Gajdu a také posílám malý dárek. Na třetím místě Céline Bosy s písní K'erevin leté.

0: entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir. Tous ces voyages, ces paysages n'ont de valeur que pour celui entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir.
1: Posluchač Pavel nám napsal: ambici pořádat festival nemám. Asi 10 let jsem působil v pořadatelských týmech Folkové růže a Folkového pluháče, takže trochu vím, co to obnáší. Dnes spíš pomůžu nějakou propagací. V teoretické rovině bych o muzice měl jasno, jen by šlo o otázku, koho vynechat. V názvu by folk byl nějakým způsobem zakomponován. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji druhou příčku, která patří Romanu Dostálovi a Ditě Zangeové Holé, píseň Samota.
2: Samota blíží.

V tomto kole neuspěly skupiny Tajíledy, Moře dní a Sylvie Krobová. Naopak pro dnešních 9 postupujících písní a 3 novinky můžete hlasovat až do středečního poledne prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Vyhlašuji první místo, skupina Za koncem s písní Beskydy.

0: Hitparáda dospěla ke svému konci, ale ještě máme čas přečíst si jednu odpověď na anketní otázku. Posluchač Jiří napsal: pokud bych pořádal nějaký hudební festival, byl by určitě multižánrový, aby si tam každý návštěvník našel to své. Vystupovali by tam umělci z první ligy, i ti méně známí z regionu. Samozřejmě se v rámci anketní otázky nezabývám takovými maličkostmi, jako je termín a místo konání, nebo snad dokonce finance. Moc děkuji za odpověď a teď už nastává čas na rekapitulaci.
1: Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu.
0: 12. místo Ivo Viktorin ukázal na mě.

0: Chlapci jdou nad krajinou, varhany pod mě slyším hrát. Jiný si našel jinou.
1: Sedmička, Petr Linhart, Železniční most.

0: třeba vlaky hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně.
1: Pětka, Mňau Mňau Band, blues o orientačním běhu.
2: Hola hej, mapník dobře skrej,
0: noc se kradne.

0: Hitparádě Proglasu můžete hlasovat prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Vždy do středečního poledne. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 3, 2 a 1 bod. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka.
1: Když mě divné věci napadají, lásku je prokletí.

0: Při poslechu relace Před kostelem vás vítá Antonín Žohnerčík. Na přelomu dubna a května se v Polsku uskutečnila duchovní cvičení rodiny svatého Šarbela, na kterých přednášel pan Raymond Nader z Libanonu. Akce se zúčastnil frář z Dobratic, otec Jan Vojnár a celá řada věřících z České republiky. V ostravském studiu tedy vítám otce Jana Vojnára.
1: Chvála Kristu.
0: A další, kteří vážili cestu do ostravského studia, aby se s námi o zážitcích z duchovních cvičení podělili. Prosím, můžete se představit.
2: Tak já se jmenuji Natálie Ramíková a jsem z Bašky, tady kousek od Frýdku-Místku.
3: Moje jméno je Jiří Boríko, jsem z Olomouce.
4: Já se jmenuji Josef Trajlínek a jsem z Újezdu Hulťova.
0: Oče Jene, o svatém Šarbelovi už je dostatečné povědomí, zvláště po návštěvě papeže Lva v Libanonu. Ale přece jen pro posluchače, kteří o svatém Šarbelovi uslyší dnes poprvé. Můžete svatého Šarbela představit?
5: Ano, velice rád, drazí posluchači. Šarbel Mahluf z Libanonu narodil se roku 1828. Jeho svátek slavíme u nás 24. července. Je považován za velkého asketu, přímluvce, za ochranu a uzdravení a je taky velice známým nejenom na Středním východě, ale burcuje k víře, můžu říct, celý svět. Při křtu dostal jméno Josef, bylo to v době nadvlády Osmanské říše v Libanonu. Když měl Josef 3 roky, zemřel mu otec. Ve 23 letech Josef vstoupil do kláštera, nejdříve v Majfuku, pak žil v klášteře v Anaj a po teologických studiích byl roku 1859 vysvěcen na kněze. V roce 1860 se stal Šarbel svědkem hrozného masakru, kdy členové sekty druzů zabili přes 20 000 křesťanů. Stovky uprchlíků hledalo útočiště v klášteře v Anaj. Mniši se za ně modlili, postili. Šarbel činil pokání, nabídl Bohu sám sebe jako oběť za vykoupení z utrpení a prosil Boha o slitování. Ano, když někdo je takhle oddan zcela Bohu, tak je přemoženo to působení zlého ducha dobrotou, dobrotou Boží. Šarbel již byl tehdy považován za svědce, přemáhal zlo svou dobrotou, svou svatostí. Roku 1875 odchází do poustevny svatých Petra a Pavla, tam nosí říněnou košili, spí pouze několik hodin denně, jí velice málo. Ústředním bodem jeho života je Eucharistie, čte písmo svaté, pracuje a modlí se. Skrze něj Pán Bůh už tehdy činil zázraky, ať už to byla záchrana úroda před zničením kobylkami, uzdravení princova syna Nagiba, který byl nemocný tyfem, uzdravení duševně postiženého člověka, který byl pro okolí nebezpečím a tak dále. Svatý Šarbel zemřel na Štědrý večer roku 1898, byl vložen do společné hrobky v klášteře, nad kterou se 45 nocí objevovala záře. Hrob byl otevřen, jeho tělo bylo neporušené a z jeho těla vytékala tajemná tekutina. K jeho hrobu začali přicházet ať už křesťané nebo muslimové nebo lidé jiných vyznání a byli uzdravováni. To se děje i dodnes. Papež Pavel VI. Šarbela blahořečil roku 1965 a svatořečil roku 1977 a jeho úcta se šíří po celém světě.
0: V úvodu pohradu jsem říkal, že duchovní cvičení v Polsku vedl pan Raymond Nader z Libanonu. Pro posluchače, kteří o něm ještě nikdy neslyšeli, to je kdo?
2: Tak pan Raimund Nader se narodil v roce 1961. Je to maronický křesťan, pochází z Libanonu a je ženatý a je otcem tří teď už dospělých dětí. No, když mu bylo asi 24 let, tak začal pravidelně navštěvovat poustevnu svatého Charbela, kde se modlil a tam taky prožil takovou hodně jedinečnou a hlubokou duchovní zkušenost. Po tom duchovním zážitku, který měl, úplně změnil svůj život. On opustil svoji práci, kterou v té době měl, založil modlitební skupinu s názvem Rodina svatého Charbela a v současné době jezdí po celém světě prakticky a podává svědectví o tom, co zažil. Tak je ředitelem křesťanské televize Nursat, která šíří vlastně křesťanství v muslimském světě.
0: Tolik svědectví paní Ramíkové. Před chvílí zazněl pojem maronická církev, maronité. O koho se jedná? Otec Jan?
5: Maronická církev je jedna z východních katolických církví, která používá liturgii vycházející z antiochijského ritu, sahající až k prvnímu jeruzalémskému biskupovi a apoštolovi Jakubovi mladšímu. Liturgie dnes je doplněna řadou prvků liturgie římské. Co se týče doktriny, nelíší se od římskokatolické církve, pouze její liturgie je sloužena v odlišném ritu a ženatí muži mohou přijímat kněžské svěcení, což tam odpovídá tradici blízkovýchodní.
0: Oče Jene, Raimund Nader a svatý Charbel, jaká mezi nimi probíhá komunikace? Protože víme, že Raimund Nader vychází z poselství svatého Charbela.
5: Je to tak. Již více než 30 let pan Raimund přijímá ve formě takových, můžu říct, spirituálních zkušeností určité, nazvěme to poselství, po smrti svatého Charbela. A u nás byla vydána malá knížečka Myšlenky svatého Charbela karmelitánským nakladatelstvím. Nyní se pracuje na překladu novém z polského jazyka. Na téma soukromých zjevení je nutné říct, že katolická církev odlišuje veřejné zjevení, které vyvrcholilo v Kristu a bylo svěřeno apoštolům, od soukromého zjevení, která se mohou vyskytovat v průběhu dějin. Už dogmatická konstituce Dei Verbum učí, že Ježíš Kristus dovršuje celé zjevení a že apoštolové odevzdali všechno, co Bůh chtěl dát nám, lidem, pro naši spásu. A z toho plyne, že veřejné zjevení je definitivní a nepřekonatelné. A proto se po apoštolské době nemůže objevit nové závazné zjevení. Katechismus katolické církve tuto nauku shrnuje slovy. V průběhu staletí se vyskytla takzvaná soukromá zjevení, z nichž některá církev uznala, jejich úkolem však není vylepšovat nebo doplňovat Kristovo konečné zjevení, nebož pomáhá z něho plně žít v jisté době. Takže katechismus vyslovně uvádí, že soukromá zjevení nepatří k pokladu církve a jsou podřízena tomu hlavnímu Kristovu zjevení, jsou nezávazná, nenáleží k pokladu víry. Ale zároveň musím říct, že pomáhají duchovnímu životu, otvírají prostor pro osobní zbožnost, pevně zakotvenou evangeliu. Kladou důraz na opomenuté takové základní pilíže v životě naší víry. A to je důležité.
0: Tak už zde zaznělo, že duchovní cvičení se konala na přelomu dubna a května v Polsku. Oče Jene, pokolikáte už se konala a jaký byl jejich průběh?
5: Tato duchovní cvičení rodina svatého Charbela v Polsku organizovala již po třetí. Pokaždé přijel pan Raimund Nader a přednášel v jazyce anglickém, bylo to s překladem. můžu říct, že mě nejvíce zaujaly jeho přednášky, které se opíraly o duchovní poklad maronické církve, o prostě životy církevních otců, poustevníků. Kromě přednášek byly také skupinky, ve kterých jsme pracovali. Samozřejmě každý den byla mše svatá, kterou jsme slavili společně. Modlitba breviáře každodenní, protože svatý Charbel se modlíval v maronické církvi 7x denně breviář a dokonce i v noci. Je to modlitba nejenom kněží a zasvěcených osob po druhém vatikánském koncilu, ale je také modlitba laiků. Nebo rád jsem se setkával s lidmi u jídla, tvořil společenství, seznamoval jsem se s lidmi. Byl také večer smíření, byla možnost svátosti smíření.
3: Mě na těch cvičeních zaujalo, my jsme se mohli s Raimundem Naderem setkat a mluvit s ním osobně. A Joška, to se omlouvám, teďka mu beru jeho otázku, že se ho zeptal, co je důležité pro duchovní život a ochranu před zlem. A on říkal, že velmi důležitá je svatá zpověď, minimálně 2x za měsíc, a půst, kterého si myslím, že hodně teďka ustupujeme.
4: Bych to ještě trošku doplnil, a to asi v tom směru, že ohledně toho půstu, on tam přímo jsme se ptali na takový ten duchovní rozměr, co konkrétně pod tím postem si myslí. A on teda říkal, že doporučoval ten půst, jak doporučuje Panna Maria z Medjugorje, kdy vlastně, že z pohledu duchovního je stejná síla toho postu, jestli je to voda a chléb dohromady, anebo jenom voda. Jo. Takže ve své podstatě, pokud někomu jako dělá problém vyloženě se postit bez jídla, tak není problém prostě si dát i ten chleba. A s tím teda, že moje zkušenost je taková, že teda hlavně v letních měsících teda doporučuji doplňovat i minerály, čili si posolit ten chleba nebo si dát trošku soli do té vody, aby přece jenom to tělo to lépe zvládalo. Já teda osobně jsem to začal dodržovat, takže teďka středa a pátek se postím. No a s tím, že opravdu pociťuji takový ten duchovní přínos a večer teda potom postuje člověk takovej unavený, ale na druhý den, když se člověk vyspí a trošičku nabere síl, tak se úplně perfektně modlí. Jo, můžu říct, že to tělo je takový prostě smysly trošičku otupělé, ten duch se dostává do popředí a i běžné modlitby, nemusí to být nic hlubokého duchovního, mají úplně jiný rozměr.
0: To bylo krásné svědectví, pane Josefa, ale chtěl bych se zeptat vás všech, tak jak jste se dozvěděli o tom, že v Polsku někde se konají duchovní cvičení s Raimundem Naderem? Zda jste tam byli poprvé a co vás tak nadchlo, že jste zvážili cestu někam do Polska, do neznáma?
2: Tak já jsem se vlastně vůbec nehlásila na ty exercicie, na to duchovní cvičení s nějakým duchovním záměrem. Mě požádal otec Jan, jestli bych netlumočila v případě, že by se našlo dostatek lidí, kteří by stáli o překlad do češtiny. A nakonec těch Čechů na duchovním cvičení bylo, myslím, 15, včetně mě. Takže ten překlad byl žádaný a já jsem se přihlásila vlastně z takových pracovních trošku důvodů.
0: Ale nakonec jste prožila duchovní zážitek?
2: Ano,
0: plno.
2: Nakonec z toho byl i duchovní zážitek, nejen pracovní.
0: A pan Jiří?
3: Já jsem se s Raimundem Naderem setkal poprvé, předtím jsem o něm vůbec neslyšel, nevěděl. Pokud bych ho měl charakterizovat jedním slovem, nebo to, jak na mě zapůsobil, tak musím říct, že pozitivně. Je to velmi vyrovnaný, charismatický člověk a vyzařuje z něho obrovský pokoj. A o duchovních cvičeních jsem také nic nevěděl a dozvěděl jsem se to tady od Jošky, který mi zavolal v úterý asi tak kolem poledne a řekl mi, že jede na duchovní cvičení a že si na mě vzpomněl, že se tam uvolnilo jedno místo a že jestli bych nejel s nima, abych se do večera rozhodl a že ve čtvrtek teda odjíždíme. Tak jsem za podpory rodiny teda jel s Joškou a s jeho synem a musím říct, že to byl teda pro mě taky neskutečně silný duchovní zážitek.
0: Pan Josef se o exercicích v Polsku dozvěděl jak?
4: Tak já jsem se o tom dozvěděl z knížky, která tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na tom, že vyšla v češtině. Tu knížku mi v Olomouci koupila manželka a uvnitř byl takový malý listeček, kde bylo upozornění, že to cvičení v Polsku bude probíhat. Takže po přečtení té knížky, kterou jsem, dá se říct, přečetl jedním dechem, nebylo možné se od toho odtrhnout, tak jsem to četl, myslím, do 2 do rána, až jsem to teda přečetl a pak se mi teda velice krásně usínalo potom. Ta knížečka vyšla u nás v Česku a její název je Poslední úder srdce a napsal ji samozřejmě pan Raimond Nader. Takže jakmile jsem se o tom dozvěděl, tak jsem začal konat a prostě skontaktoval jsem prostě otce Jana, následně polskou stranu a okamžitě jsem tam rezervoval místo. Jsem moc rád teda, že jsem tam mohl být, protože opravdu změnilo to můj pohled na určitý věci a i ten způsob, jak pan Nader to prezentoval, je trošičku jako jiný úhel pohledu. Samozřejmě mluví o stejných pravdách, které slyšíme i u nás, ale trošku z jiného pohledu a je to velice obohacující.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovoříme o nedávných duchovních cvičeních vedených Raimondem Naderem z Libanonu na téma Spiritualita svatého Charbela Maclufa. Zatím jsme vůbec nehovořili o tom, kolik dnů taková duchovní cvičení s Raimondem Naderem trvala. Oče Jene?
5: Ta duchovní cvičení začínala ve čtvrtek 30. dubna večer, končila v neděli 3. května poledne. Hlavním tématem rekolekcí bylo, jak žít tajemství kříže. První večer ve čtvrtek nám pan Raimond dal body na naší životní cestě. Za prvé jíst Boží slovo, za druhé život z Eucharistie a za třetí vztah k Panně Marii. Pátek byla nádherná jeho přednáška, která měla název Proč kříž? Kříž jako oběť? A v sobotu skrze kříž přichází Ježíš do našeho srdce a odpolední, čemu nás kříž učí. Poslední v neděli dopoledne, jak každodenně žít křížem.
0: Otec Jan hovořil o programu duchovních cvičení, tak program to byl jistě velmi nabitý, plný hlubokých myšlenek a usebrání, adorací, rozjímání. Co vám tak nejvíce utkvělo v paměti? Třeba paní Natálie.
2: Tak otec Jan už mluvil trošičku o obsahu těch přednášek, tak já bych řekla konkrétně, co se mě dotklo. A vlastně hned na začátku bych chtěla říct, že pan Nader mluví hodně tak srozumitelně a velmi jednoduchým jazykem o velmi složitých tématech. A to na takových akcích není úplně běžné, takže to mě hodně potěšilo. A asi úplně nejvíc mě zaujala ta poslední přednáška. Pan Nader tam mluvil o tom, jak prakticky v každodenním životě nějak smysluplně prožívat to tajemství kříže. A hodně tam zdůrazňoval, že všechno začíná v rodině a že pokud chceme mír ve světě, tak musíme začít v našich rodinách. A to je myšlenka, která určitě stojí za pozornost. A hlavně, když on mluvil o tom, že my máme v první řadě odpustit svým rodičům, sourozencům, dětem. Na nic nečekat a odpustit hned, teď, v tuhle chvíli. On říkal, zavřete si oči a teď to udělejte. Ony zranění v rodině jsou kolikrát ty nejbolestivější a někdy i nejtěžší odpustit křivdy právě v rodině, tak ten moment byl hodně silný, věřím, že nejenom pro mě.
0: Vy jste přednášky

0: také. Jsem rád, že u nás v České republice, na Slovensku, v jiných zemích, vůbec ve světě. Tuším, že loni na těchto duchovních cvičení bylo 150 osob, letos 220. Mně se velice líbí, že to jsou duchovní cvičení nejenom pro samotné lidi, kněze, ale především také pro rodiny, to znamená i s dětmi. Nevím, já bych se zeptal tady otce a matky rodin, jak oni vnímali tuto atmosféru dospělých spolu s dětmi.
1: Jestli můžu mluvit teda za sebe, tak mně se tam líbilo, jak to bylo po této stránce velmi perfektně teda zajištěno. A vždycky, když jsme chodili do té kaple na ty jednotlivé přednášky, tak jsem si všiml těch menších sálků, kde byly různé skupiny malých dětí, měli to asi rozdělené podle věku a byli tam různí animátoři, kteří se těm dětem věnovali, hráli tam míčové hry, hráli tam deskové hry, měli tam omalovánky a další a další.
2: A kde jste byli ubytováni? 220 lidí ubytovat v nějakém obřím hotelu, paní Natálie?
3: A tak to ubytování bylo vlastně částečně přímo v místě těch duchovních cvičení. Je tam takový exerciční dům, jestli to tak můžu říct, nebo domov mládeže. A protože bylo těch účastníků tak moc, tak nakonec ještě byli ubytováni v takovém nedalekém městečku v hotelu. Ten zájem byl obrovský a těch míst bylo prostě víc, než ten dům mládeže zvládl pokryt.
2: Věřím, že taková duchovní cvičení s člověkem, který přijede z Libanonu a který na svém těle nese dotek svatého Šarbela, zanechá obrovský dojem. Změnila tato duchovní cvičení něco ve vašem životě, třeba pane Josefe?
4: A jak už jsem předeslal před chvílí, začal jsem víceméně dodržovat to, co mi poradil pan Nader, čili chodím teďka ke zpovědi každé 14 dní. Předtím jsem chodil jednou měsíčně a druhá věc, co jsem teda začal vlastně praktikovat, je ten půst středa a pátek, takže uvidíme, ovoce ještě asi je předčasné nějak jako sklízet nebo vyhodnotit, ale uvidíme teda, co to přinese pro ten duchovní rozvoj. No a co se týče potom přímo svatého Šarbela, tak jsem se vrátil k modlitbám. Teďka se s manželkou modlíme novénu k svatému Šarbelovi a víceméně jsem se začal víc zajímat o jeho spiritualitu a celkově o spiritualitu maronické církve, protože ty kořeny toho prvotního křesťanství tam jsou. Oni víceméně tu církev až tak moc nezměnili z těch dob Ježíšových. A řekl bych, že asi nám má to co říct a i zrovna co probíhá teďka synodální proces, tak jsme nedávno měli s muži v naší farnosti setkání, tak jsme se bavili i tady o tom, jako které prvky, co už církev tady měla třeba převzít do dnešní doby, tak aby prostě ten duchovní život té církvi se prostě zlepšil.
2: A pan Jiří?
1: Tak jak již bylo tady řečeno, tak první cvičení bylo na téma kříž. Mě tam velice zaujala jednoduchost, také jak tady mluvila paní Natálie, s jakou na toto téma Raymond Nader mluvil. A zvláště také to zhrnutí, jak ten kříž žít v každodenním životě. On tam vlastně vypichl čtyři věci. Trpělivost, odpuštění, oběť a mlčení. A u toho mlčení mě teda zaujalo, že on říkal, že 90% hříchů pácháme svým jazykem. Tak to jsem si říkal, že na to si člověk musí dávat opravdu pozor a je to kritika do vlastních řad.
2: Tak to byla svědectví mužů a paní Natálie.
3: Tak co mě se týká, tak vzhledem k tomu, že se v posledních letech starám o tři děti, tak mám občas trochu potíž se sklidnit, tak jako stišit a vypnout, protože jsem pořád naladěná spíš na ty dětské potřeby. Ale díky tomu, že mám teda skvělého muže, který se o děti postaral, tak jsem tentokrát měla možnost se soustředit jenom na svoje duchovní potřeby. A už tohle samo o sobě je taková jako velká věc. Taky musím říct, že co se týká nějakého praktického života, tak mě hodně zaujalo, jak se pan Nader chová k lidem, kteří s ním chtějí mluvit, protože, jak tady zaznělo,

0: člověk páchá hříchy jazykem. A když pan Nádher mluvil s lidma, tak on jim věnoval plnou pozornost. Poslouchal, nepřerušoval, soustředil se naprosto výlučně na to, co ti lidé říkají. A to je v dnešní době hodně vzácné a pro mě osobně taky do dalšího života hodně inspirativní.
1: Říkala jste, že o tři vaše děti se postaral manžel. Musí to být skvělý muž tedy, a jaká byla jeho reakce prvotní, když jste řekla, jedu do Polska, postarej se o děti?
0: Já jsem nejdřív tak opatrně naťukla, že jsem teda po té první zkušenosti v Dobraticích loni byla požádána o ten překlad a že to asi jako nevyjde, ale kdyby náhodou. A on říkal, prosím tě, jeď, po 10 letech doma, jeď, já se o všechno postarám, vůbec nemusíš mít starosti. A taky, že jsem žádné starosti neměla, protože manžel je schopný děti naplno obstarat ve všech ohledech, takže i děti nesmutnily, takže mi to hodně usnadnili všichni. Bylo to moc fajn.
1: Tak to byla svědectví, můžeme říci, laiků, ale otec Jan?
2: Ve mně taky zůstalo mnoho myšlenek a rozhodnutí, co změnit ve svém životě, abych nesl svůj kříž a šel dál za Ježíšem. Jak v těžkých chvílích nestracet víru a důvěřovat Bohu. Uvědomil jsem si, že musím znovu tak bytostně uvěřit srdcem, že kříž je jazykem Boží lásky a transformací, proměnou mojí duše, která se díky zkušenosti kříže může měnit k lepšímu.

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovoříme o nedávných duchovních cvičeních vedených Raimundem Naderem z Libanonu na téma Spiritualita svatého Šarpela Maklufa.
1: Jak hodláte vědomosti o svatém Šarpelovi a celou tu jeho úžasnou spiritualitu promítnout do svého dalšího života? To se musí na člověku nějak podepsat. Paní Natálie?
2: Tak já můžu říct, že se svatým Šarpelem zatím spíše seznamuju a vzhledem k tomu, že to je poustevník, který žil někdy před 200 lety v poustevně jako mnich, tak je pro mě trochu těžké si představit, co praktického do života si od něho můžu vzít, ale určitě si myslím, že v dnešním životě nebo v dnešním světě se vytrácí prostor pro ticho, bere se to jako něco negativního a nudného a zbytečného a svatý Šarpel jako poustevník asi chápal význam ticha hodně dobře a Pán Bůh prostě je slyšet jenom v tichu, tam, kde dostane prostor, on se nikam nevnucuje. A další věc z té spirituality, tak jak byla třeba představena na těch duchovních cvičeních, tak je určitě takové jako umění snášet nepohodlí, protože život pro nás asi nikdy nebyl pohodlnější a strašně dobře se na to zvyká. Člověk to považuje pomalu za svoje právo, ale když chceme žít jako křesťané, tak prostě to sebou nějaké určité nepohodlí nese, ať už jenom v tom, že jdeme proti proudu, ale i v tom, že máme nést břemena jedni druhých a to se prostě, jak říkal pan Nader při jedné z přednášek, neobejde bez toho kříže.
1: Otec Jan?
3: Lidé, když se seznamují se svatým Šarpelem, mají představu o mši svaté slouženou ke svatému Šarpelovi, modlitbě, ať už korunky nebo novenny, modlitbě za uzdravení, pomazání olejkem svatou Šarpela. V celém světě, kde působí rodina svatou Šarpela nebo také v Polsku rodina svatou Šarpela, vznikají modlitebně formační skupinky. Lidé jsou pastoračně ve farnostech formováni, aby žili tuto spiritualitu asketickou a mnišskou ve svém životě, tam, kde jsou. Praxi uvádějí evangelní rady do života, rozvíjejí teologické cnosti a mají to krásné heslo být mnichy v srdci světa. Já nosím ve svém srdci takovou touhu, aby s touto formační pastorační službou se začalo také u nás.
1: Oči je nevíste, průkopníkem úcty ke svatému Šarpelovi v České republice. Můžete pozvat posluchače do Dobratic, do farnosti. Tam pravidelně jsou večery úctě ke svatému Šarpelovi zasvěcený.
3: Ano, jistě. Každého 22. měsíci od 16 hodin prožíváme den úcty svatého Šarpela. Lidé přicházejí z okolí i z větší dálky, prožíváme takové vnitřní duchovní uzdravení během svátostí, svátosti smíření, svátosti Eucharistie, během modlitby svatého Ružence, přimluvné modlitby, lidé mohou využít duchovní rozhovory. Taktéž už je stanoven termín na příští rok těchto duchovních cvičení. Opět to bude od 30. dubna do 3. května roku 2027 a s radostí jsem si přečetl na webových stránkách Hvězda Mořská o prvním poutním zájezdu od nás do Libanonu za svatým Šarpelem, za ostatními svědci, svatou Ravkou, svatým Nimatulahem, blahoslaveným Stefanem. A je tam termín od 12. do 21. listopadu letošního roku 2026. Kéž je velký zájem a i takto lidé chtějí poznat svatého Šarpela. A jinak víme, že v Dobraticích nejsme jediní. V Kladně je uctíván svatý Šarpel, na Cvilině, v Pohořelicích u Napajedel. Jsou to také Kvasice nedaleko Kroměříže a další místa.
1: Já bych vám všem chtěl poděkovat za svědectví, která jste tady vyslovili, ale na závěr přece jen ještě otázka asi na vás všechny, co byste chtěli vzkázat posluchačům a všem, kteří o svatém Šarbelovi slyší třeba poprvé. Pan Josef.
4: Tak já bych chtěl asi vzkázat, že jak se rozvíjí rodiny svatého Šarbela po celém světě, že to má obrovský význam a víme, že ten rozvoj těch rodin je obrovský i na místech, kde by to člověk nečekal, třeba na Aljašce. A naposledy jsme byli v Polsku, tak pan Ader říkal, že na Filipínách je aktivní kněz, který v podstatě za jeden měsíc založil 200 poboček. Takže vidíme, že jako nikdo ani nechápe proč, ale prostě oslovuje svatý Šarbel lidi na celé planetě. Asi takový jeho vzkaz, jak to sám říkal, že mnicha nedělá kutna nebo to oblečení, ale prostě nastavení srdce, takže je možný žít to mnišství i v reálném životě a nemusíme utíkat do pouště nebo být v klášteře. A to je asi takový vzkaz pro nás, pro všechny, co by jsme měli zkusit nebo aspoň se na to zaměřit.
1: Pan Jiří, co bych chtěl vzkázat?
5: Já bych se ke Ješkovi připojil na jednoduché aspekty duchovního života, modlitba, půst, almožna. A potom by si zjistili posluchači, kdy Raymond Nader dává duchovní cvičení a jeli na ně.
1: Paní Natálie?
2: Tak já bych to vzala tak prakticky a posluchačům bych určitě vzkázala, že jestli se rozhodují, jestli třeba příští rok taky se nepřihlásit na ty duchovní cvičení, tak určitě ať neváhají, ať se nebojí, protože ta akce byla fakt skvěle zorganizovaná, ať už po stránce ubytování, stravování, ta atmosféra tam byla nádherná, ty přednášky byly opravdu unikátní. A pokud nechcete nebo z nějakého důvodu se nemůžete zúčastnit, tak si aspoň přečtěte knihu pana Nádera Poslední úder srdce, protože to je v skutku vynikající.
1: Otec Jan má v rukou útlou knížku, která je ale svým duchovním rozměrem obrovská. Chcete, oče, jen něco přečíst na závěr pro posluchače?
6: Velice rád. Všichni lidé byli obdarováni párem uši, aby slyšeli, ale jen málo je těch, kteří poslouchají. Mezi těmi, kdo slyší, jen málo je těch, kteří chápou. A také mezi těmi, kdo slyší a chápou, jen velmi málo je těch, kteří žijí podle toho, co pochopili. Jen málo je těch, kteří směřují ke království a brána je úzká. Slyšte, chápejte a svědčte. Popřejte sluchu Božímu hlasu. Pochopte pravdu a vydejte o ní svědectví. Žijte ji.
0: Hosty relace Před kostelem byli pater Jan Vojnar, Natálie Ramíková, Jiří Borik a Josef Trajlinek. V pořadu zazněla živá nahrávka modlitby Bože Otče pravdy v aramejštině. Zbývá ještě dodat, že Raymond Nader přislíbil v roce 2027 návštěvu České republiky. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

0: K moderátorce Aleně se připojují i otec Martin. Budeme se modlit texty z 12. neděle v mezidobí, to znamená texty ze 4. týdne žaltáře. V novějším vydání je to strana 1273, kde začínáme hymnem 1273. Pouze mariánská antifona, to je k této neděli, ta je na straně 791. 791. Kdo máte původní vydání breviáře, tak prosím nalistujte stranu 1145. 1145 a antifona mariánská je na straně 701. 701. A zveme k modlitbě zejména vás, táty a dědy, protože dnes je den otců. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pravý Bože na výsosti, předivný si své moudrosti, kterou všechno spatřuješ, nebe zemi spravuješ, chvála všemohoucímu, chvála vševědoucímu.
1: Jediným slovem své moci učinil si všechny věci. Nic tobě nemožného, ani nic nesnadného. O Bože všemohoucí, buď chválen dnem i nocí.
0: Ty jsi v nebi kůry andělské, v světě pokolení lidské, stvořil by ti sloužili, navěky s tebou byli. Buď tobě za to chvála, věčná a neskonalá.
1: Kdo tebe v pravdě poznají, v tebe naději skládají, neb ty jsi věčná dobrota, uvádíš do života, o Bože dobrotivý, budiš nám milostivý. Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Aleluja.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Aleluja.
1: Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
0: Blaze muži, který se bojí Hospodina, který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
1: Mocné bude na zemi jeho potomstvo. Pokolení řádných lidí bude požehnáno.
0: Hojnost a bohatství budou v jeho domě a jeho štědrost potrvá navždy.
1: Září v temnotách jako světlo řádným lidem. Je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
0: Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva.
1: Neboť na věky nezakolísá. Ve věčné paměti bude spravedlivý.
0: Nemusí se obávat zlé zprávy. Jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
1: Jeho srdce je zmužilé, nebojí se. Dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
0: Rozděluje, dává chudým. Jeho štědrost potrvá navždy. Jeho moc poroste v slávě.
1: Uzří to hříšník a rozlobí se, bude skřípat zuby a schřadne. Zajde touha bezbožníků.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
1: Chválte Boha všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja.
2: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chválte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
2: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chválte Boha všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja.
2: Z listu Židům z 12. kapitoly. Přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi. Přistoupili jste k soudci Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy, a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova. Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
2: Jeho moudrost převyšuje všechno.
1: Jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.
2: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
2: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
2: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
2: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
2: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, I já se přiznám před svým Otcem v nebi.
2: Od Boha pochází všechno dobré, proto ho upřímně prosme.
0: Bože, vyslyš naši modlitbu.
1: Otče a Pane všech, ty jsi poslal na svět svého Syna, aby na každém místě bylo oslavováno tvé jméno.
2: Posilni svědectví své církve mezi národy.
1: Učiň, ať ochotně přijímáme apoštolské učení.
2: Aby náš život odpovídal pravdám naší víry.
1: Bože, ty miluješ spravedlivé.
2: Zastaň se těch, kdo trpí bezpráví.
1: Osvoboď nevinně vězněné, dej světlo slepým.
2: Ujmi se vyhnanců, ochraňuj cizince.
1: Splň touhu věrných zemřelých.
2: A doveď je skrze svého Syna, ke slávě vzkříšení. A připojujeme několik prozeb. Jednak děkujeme za působení otců, tátů, kteří dnes mají svůj den, a prosíme, aby byli dobrými svědky svým dětem, svým vnukům. Dále prosíme a myslíme na média veřejnoprávní, která zítra budou dělat výstražnou stávku. A také přejeme dobré zakončení školního roku, zejména učitelům a učitelkám. Vyprošujeme, aby dobře zvládli ta hodnocení pro studenty a žáky. Tak za to, za všechno Pána prosme a volejme.
0: Bože, vyslyš naši modlitbu.
2: Volejme k Otci.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k Tobě. Vždyť Ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
0: Amen.
2: Děkujeme za možnost společné modlitby. Pán s Vámi.
0: I s Tebou.
2: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
0: Amen.
2: Jdeme ve jménu Páně.
0: Bohu díky.

Dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš, když jsem s tebou v obětí, všechno jde s nás. Kdybych tě zklamal a doba naspat, prosím tě pane, pomoz mi vstát. Ukaž mi směr, kudy mám jít, ty jsi mé světlo, ty jsi můj štít. Bože můj pane, ty dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš, když jsem s tebou v obětí,

Je 21 hodin a 15 minut a sváteční koncert na Proglasu dnes naplní duchovní hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Poslechneme si jeho rozsáhlé oratorium Paulus, ve kterém autor umělecky zpracoval biblické texty z Nového zákona. Toto vokálně instrumentální dílo je inspirované hudbou starých mistrů, jakými byli Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel. Oratorium Paulus mělo svou premiéru v roce 1836 na hudebním festivalu v německém Düsseldorfu. Pojednává o svatém Pavlovi z Tarsu, který byl nejprve pronásledovatelem křesťanů, po zjevení Ježíše Krista v Damašku se ale obrátil k víře a spolu se svatým Barnabášem podnikl několik misijních cest. Mendelssohnovo dílo je rozděleno do dvou částí a šesti scén, které se nazývají Kamenování Štěpána, Obrácení a křest Pavla, Mise Pavla a Barnabáše, Pronásledování Pavla, Rozloučení Pavla v Efezu a Mučení Pavla. Oratorium Paulus od Felixe Mendelssohna Bartholdyho nyní uslyšíme z nahrávky sborů Gehinger Kantorei Stuttgart a Pražského komorního sboru. Spoluúčinkuje Česká filharmonie s dirigentem Helmutem Rielingem. Sóla přednesou zpěvačky Juliane Banse, Ingeborg Danz a zpěváci Michael Schade a Andreas Schmidt.

Doznělo oratorium Paulus Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Slyšeli jsme je z nahrávky sborů Gechingkantorei Stuttgart a Pražského komorního sboru. Spoluúčinkovala Česká filharmonie s dirigentem Helmutem Rielingem. Sóla přednesly zpěvačky Juliane Banse a Ingeborg Danz a zpěváci Michael Schade a Andreas Schmidt. Závěr koncertu vážné a duchovní hudby na Proglasu bude patřit klavírní tvorbě Friderika Chopina. Uslyšíme jeho Andante spianato a velkou brilantní polonézu opus 22. Vše zazní v podání solisty Ivana Klánského.

Poslouchali jsme Andante Spianato a velkou brilantní polonézu opus 22 Friderika Chopina. Hrál Ivan Klaus.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část má název Zlý svět. V následujícím úryvku z knihy Prameny světla se Tomáš Špidlík zamýšlí nad dvěma významy slova svět. Svět stvořený Bohem, tedy něco, co je dobré a Bohem chtěné, a svět ve smyslu špatného prostředí skažené společnosti, tedy skutečnost, která odporuje evangeliu. Svět stvořený Bohem může být jenom dobrý. I ty věci, které snadno vedou ke zlému, jsou sami v sobě dobré. Co pak je zlého na zlatu? Ptá se svatý Maxim Vyznavač. Nic, vždyť je stvořil Bůh. Je tedy snad zlá mysl člověka, který o zlatě přemýšlí? I tu mysl Bůh stvořil. Ani sama myšlenka na zlato nemůže být zlá, je-li přirozená. Co je tedy zlého? Zlá je jenom vášeň, touha zneužít dobré věci ke zlu, tomu svatý Maxim říká vášeň. Zlo tedy není ve věcech, ale v nás samých. Není v ženě, jak říká ještě týž autor, ale v muži, který má nečistou mysl. Nezbývá tedy, než opakovat starou zásadu. Čistým je všechno čisté. Kdo je však čistý? Rozhodně ne ten, kdo to sám o sobě lehkomyslně předpokládá. Všichni, kromě Panny Marie, nosíme následky hříchu. Proto se mnoho z toho, co je dobré, stává nejen příležitostí, ale pokušením, lákadlem ke zlému. Peníze, pohlavní život, jídlo, hra, společnost. Stačí pohled, stačí prodlení a už neodoláme. Nejsme ovšem všichni slabí stejně, ne vždy, ne stejnou měrou. Přesto je v životě jakýsi kalný proud společného nebezpečí, který strhuje neskušené jednotlivce. Tomu pak duchovní autoři říkají duch světa na rozdíl od ducha Kristova. Je souhrnem pokušení, špatných zásad, jakéhosi spřáhnutí špatné vůle pod vlivem zlého ducha, který je knížetem tohoto světa. V tomto smyslu je svět zásadním odpůrcem evangelia, Ducha svatého. Svět to je, jak píše svatý Bazil, souhrn náklonností ke zlému. Nikdo tedy nebude pochybovat o tom, že tento svět musíme přemáhat, bojovat proti němu, utíkat z něho, nemilovat ho. Apoštol Jan píše ve svém prvním listě, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska. Vždyť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a honosný způsob života, není z otce, ale ze světa. Svět však pomíjí a s ním i jeho žádost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává na věky. První list Janův, 2. kapitola.
0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

0: Při poslechu pořadu v cyklu Radio Report vás vítá Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Tentokrát je mým hostem zde ve studiu písničkář a básník Pavel Tůma, známý však pod uměleckým jménem Fousáč. Jeho one-man show stojí na určité syrové opravdovosti, na původních textech a na autorské hudbě. Ve svých písních, ale i textech zachycuje bez příkras jakousi vesnickou filozofii, všední okamžiky i celkový pohled na svět. A v našem pořadu vám nabídneme chvíle k zamyšlení, pousmání i k tichému naslouchání. Já tě tady moc vítám a chtěl bych v úvodu našeho pořadu, abys nám trošku přiblížil, jakým způsobem jsme se rozhodli tenhle ten pořad koncipovat. Co to vlastně bude? Bude to nějaké pásmo? Hudebně poetické pásmo, že?
1: Teď se to v podstatě pojmenoval. Bude to hudebně poetické pásmo. Budou to básně ze sbírek Sedmikráska a Klíče od ráje, který budou doplněný hrou na foukací harmoniky.
0: Jak jsem v úvodu říkal, tak ty jsi původně byl multiinstrumentalista. Vím, že jsi hrál na ukulele a akordeon a možná další nástroje. Proč jsi teďka vybral jenom foukací harmoniky?
1: Je to prostě takový zjednodušení. Já jezdím na akce většinou vlakem, a tahat se s nástrojema je trošku problém. Navíc, když je člověk hudebník, tak musí cvičit. A to mě moc nebaví, já radši jen tak zevluju nebo pracuju na zahradě. Teď mimochodem začíná sezóna, příští týden rajčata, okurky, melouny, žiju na Litoměřicku, takže zahrada Čech. A prostě mě to tak jako přijde přirozený, protože se víc cítím být básníkem než hudebníkem. A když člověk potom používá básně do takzvaných písní, tak je musí různě ohejbat, nastavovat a mě to vlastně jako nevyhovuje. Takže jsem zvolil tady ten způsob prezentace, kdy v podstatě recituju básně a prokládám je hrou na takzvané foukačky.
0: Já jenom připomenu našim posluchačům, že ty už si v Proglasu jednou vystupoval. Konkrétně to bylo s kolegou Milanem Tesařem v cyklu Jak se vám líbí a tam si vystupoval z pozice čistě hudebního asi, že?
1: Byly tam taky básně. Taky. Myslím, že jsem prokládal ty písně básněma. Ale bylo to víc postavené na těch písních, to máš pravdu.
0: Takže dnes to bude kombinované tak nějak půl na půl asi, dalo by se říct, plus nové věci.
1: Jo, dá se to tak říct.
0: Ty jsi si sem přinesl do studia tři foukací harmoniky. Prosím tě, vysvětli mě jako lajkovi, proč máš tři a v čem se liší. Na první pohled vypadají velice podobně.
1: No, já bych teda, pokud nás poslouchá někdo, kdo na foukací harmoniky umí, tak já bych jako poznamenal, že jsem opravdu jako amatér, takový jako fanoušek tady toho nástroje, ale moc tomu nerozumím. Nicméně jedna je durová, čili taková veselá, druhá je molová, a teď nevím, jaká molová, takže smutná, a ta další je molová podle jednoho amerického hráče na tady ty foukací nástroje, který se tak jako upravil tu stupnici pro sebe. A mě to zaujalo, jako třeba malíře zaujmou nějaký barvy, tak mě prostě zaujala barva těch harmonik, no, toho tónu. O té stupnice, v jakém ty harmoniky jsou jako laděný.
0: Pokud se týká té hudby, tak vím, že ty jsi hrával folk, underground, punk, nebo nějakou takovou venkovskou poetiku. Jak by ses zařadil teď s touhletou současnou hudbou na ty foukací harmoniky?
1: To jo, ale to vůbec nevím. Já bych to spíš nechal na posluchačích, ať si, pokud budou chtít mě někam zařaděj, nebo ať přijdou, obrážím víkend co víkend kluby po celé republice, takže ať dorazej. Mm-hmm. A na stylu asi nesejde.
0: Mm-hmm. A když se teď podíváme na tu druhou stránku našeho pořadu, což jsou ty básně, ty jsi říkal, z kterých sbírek vlastně tady budou ty ukázky v tomhletom pořadu. Jak by se zařadil, opět stejná otázka, u tvých básní, do jakého stylu?
1: No, tak to vůbec nevím. Já vlastně fakt jako nevím, no. Nevím, já hlavně jakoby ty básně nepíšu. Nepíšu je s tím záměrem, že bych se set a chtěl se k něčemu vyjádřit. Mně ty básně spíš jako přicházejí. A ve chvíli, kdy to přichází, tak já jenom vezmu tušku, to je to, co potřebuju. Nepíšu do telefonu, do počítače. Potřebuju tušku a blok. Tu báseň zapíšu, většinou až na konci zjistím, o čem ta báseň je. A pak vlastně jako jenom... Takže jsem vlastně takový zapisovatel, ne spisovatel, nebo básník. Jsem zapisovatel těch básní a pak jim poskytnu takový ten servis, jakože vytvořím sbírku a jezdím s nima mezi lidi, anebo jako teď třeba k tobě, do rádia.
0: Teď to taková zastřená otázka. Zapisovatel koho jsi?
1: No, to je otázka. Ne, já myslím, že je tady nějaká, je tady něco nad náma, jedno jak to pojmenuješ, Bůh, což je nám asi jako Evropanům nejbližší a prostě je to tady a jenom to k tobě mluví.
0: Takže ten spirituální přesah tam je naprosto jasný u tebe.
1: Asi jo. Řekl bych, že jo.
0: Dalo by se asi říct, tedy, že seš, my tomu říkáme, něcista. Tak, jak je asi většina lidí u nás v Čechách. To znamená, že vědí nebo věří, že něco existuje, ale nedefinují přesně co nebo kdo, že?
1: No, takhle asi úplně ne, protože já jsem vlastně kousek odsud pokřtěnej a to v září roku 69, byly mi 2 měsíce, jsem pokřtěnej tady ve Svatém duchu a moje babička mě jako k tomu katolictví vedla. Moje druhá babička byla z Českobratrské církve, takže taky. Obě ty babičky mě vlastně jako tady tím směrem směřovaly. Křesťanství a já mám prostě pocit, že tam jako jsem, že ty hodnoty prostě ke mně patřejí. No. Nicméně teda, jestli nakousnu tady to, tak samozřejmě se inspiruju třeba i taoismem, buddhismem. Mimochodem, já na zahradě mám takový místo a mám tam kříž a mám tam i Budhu, protože já si myslím, že kdyby se Ježíš s Budhou potkali, tak by byli kámoši. Jestli to teda nikoho neurazí, tak takový můj jako pohled na věc. No.
0: Já když jsem četl ty tvoje sbírky, tak mám takový dojem, že vlastně vycházíš z toho nejobyčejnějšího, nejprostšího života, hlavně třeba na venkově, a z takových obyčejných pozorování třeba lidí nebo chování, že? Ze svého okolí.
1: Jo, já si myslím, že to, co si člověk sám jakoby udělá, což znamená, udělá si to teplo, naštípe si dříví, zatopí si v kamnech, vypěstuje si něco, co potom sní a osobně se poznává s lidma, že je to daleko víc než něco, co ti někdo zprostředkovává a vnucuje ti nějaký názor. Takže já se snažím žít jako jednoduše. No.
0: Vystupuješ také se svými básněmi nebo písničkami na některých místech?
1: Jo, obrážím kluby a alternativní festivaly po celé republice. Pokud by to posluchače zajímalo, tak ať si najdou na internetu Fousáče. A většinou tam je vždycky přehled měsíční, kde jsem, nebo respektive kde budu. A nebo na YouTubeovém kanále si můžou pustit nějaký básně, písně, či si koupit sbírky básní.
0: My jsme se domlouvali, že vlastně si na ten tvůj profil dáš i potom odkaz na tady ten náš pořad, který natáčíme, takže si ho každý bude moct poslechnout z našeho audioarchivu, že?
1: Určitě.
0: My se teď dostáváme do druhé poloviny pořadu, kterou bude tvořit takové, dalo by se říci, poeticko-hudební pásmo s výběrem přímo pro tento pořad. na kterém jsme se s fousáčem domluvili.

I stalo se, že mě najednou vše upadlo od ruky. Tak to nechávám ležet a jdu dál. Ta lehkost je trochu zvláštní, jako bych byl z tenkýho skla, ale rychle si na ně zvykám. Ještě někdo přibíhá a snaží se mě vnutit nějaký krám, ale krámy mě už nezajímají. Zajímá mě ten novej stav. Kdy jsem vším, zároveň ničím, s každým kámoš, co by se rozdal, a přitom v celém vesmíru úplně sám. I stalo se.

krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím. Krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím, jo.

Mám to, anebo to nemám? Další výzvu ze země zvedám, abych opět zjistil, že to, co hledám, se po zemi neválí.

krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím. Krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím, jo.

Žít vesnickej zen byl od mládí můj sen. Nosit vodu, štípat dříví a třísky na podpal. Když pak po ránu si kamna čoudnou a káva zavoní, teplo se ostýchavě plazí chalupou jako zmije suchou loukou. Dary záhonů a stromoví jsou ve špajzu vyrovnaný. Ruce od týdřiny rozpraskaný, indulónou namazaný, otevřou to štěstí zavařený. Ten vesnickej zen, po dědkovi a po bábě, zděděnej sen.

přijmout a pustit. To vlny učí. Přijmout a pustit, mít klidnou duši. Přijmout a pustit lpěním, neklást sobě pasti. Pohladině tančit, toť vrchol slasti.

Tak tu na pařezu sedím a s úžasem hledím, že ten, kdo někam šel, nedošel. A když došel, nepostál. Že ten, kdo hledal, nenašel, a když našel, hledal dál. Já nikam nejdu, nemám žádný cíle. Ke štěstí mě stačí, když po ránu najdu brýle.

Sousedovic kohout chcíp. Leží teď na zádech, pařáty natažený k nebi a kolem se popelej slípky jeho, jakoby nic.

Co sousedů pes naštěká, to slepice nakdáká. Ptáci zobák nezavřou a křovy nějaky řvou a žvou. Toť letní idylka v naší malý výsce. Neměnil bych, jsem tam vrostlej, prdím, kdy chci a jsem sprostej, v jedněch hadrech chodím bos. Splývám svůní hnojníků, králičáren, kurníků. Spokojenej parchant, co si vytáh správnej los.

Navozil jsem na záhony hnůj a reju. S každým zabodnutím rejče děkuju za to, co jsem sklidil a za to, co za rok sklidím. Najednou to přijde. Jsem a mám z toho obyčejného bytí radost. To je ono. Ta radost neustále oplodňuje přítomnost. Vůně hnoje a obnažený zeminy zažehla prastarej program. Bylo, je a bude. Se tím rytím mísí v jedno tady a teď. Navozil jsem na záhony hnůj a reju.

Pingl na zádech mám. Jdu dál, jen já vím kam. Klobouk a boty věrný táhnem na boží flám. Nedělám nic, život je báseň. Nedělám nic, vždyť je tak krásnej.

Po celý den sleduju na louce lehkost motýlí. K večeři hrst švestek, ořechy a čaj. Nic nedělat, nic nepodělat, tak se tvoří ráj.

Přirozenej jsem se narodil. A tak se celým svým srdcem a s pomocí Boží snažím, abych přirozenej zase umřel. A to, milí posluchači, Rádia Proglas, přeju i vám.

Končí pořad Radio Report z Královéhradeckého studia. Mým hostem zde byl písničkář a básník Pavel Tůma, vystupující pod uměleckým jménem Fousáč. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Jednou z nejstarších dochovaných památek v Ostravě Porubě je farní kostel svatého Mikuláše. Jeho historie sahá až někam do 14. či 15. století. Já jsem se dnes do Poruby vypravil a u mikrofonu vítám duchovního správce farnosti otce Pavla Marka. Chvála Kristu.
1: Na věky. Krásný den.
0: Otče Pavle, vy slavíte takové malé kulaté výročí. 10 let, co jste do farnosti Poruba nastoupil. Jaké byly ty začátky tady? Vy jste nebyl hned farářem.
1: Nastoupil jsem tady jako kaplan. Začátky byly, musím říct, příjemné v tom, že když člověk nastupuje jako kaplan, nemá takovou zodpovědnost, nemá, řekněme, tolik náročné práce, ale bylo to pro mě náročnější v tom, že Ostrava jako město je úplně jiná svou mentalitou, povahou proti vesnickému stylu života, kde jsem vyrůstal.
0: Můžete prozradit, kde jste vyrůstal?
1: Vyrůstal jsem většinu svého života v Lubině, což je vesnice u Kopřivnice. A opravdu je to, tenkrát za mých dětských let, to byla vesnice se vším všudy, takže taková ta klasika, že jsme běhali s klukama po venku, hráli fotbal a podobně. A vlastně i to smýšlení a vnímání těch lidí bylo čistě vesnické.
0: Předpokládám, že jste ministroval v Lubině.
1: Ano.
0: A potom přišlo rozhodnutí, půjdu do kněžského semináře. To bylo v kolika letech?
1: Poprvé, kdy jsem nad tím vlastně nějak začal, já bych řekl, jinak přemýšlet než normálně, tak takový první impuls přišel někdy ve 12 letech, ale to bylo, já bych řekl, takové kratičké období, kdy mě to více vtáhlo a pak se to zase ztratilo. A někdy během té střední školy začalo uzrávat takové to vnímání, jak ti kněží žijí, čím žijí. U nás byl po celou vlastně dobu mého dospívání jeden farář. Z hodou okolností jsem potom zjistil, že pocházel z Poruby, tak je to takové hezké přemostění. A během toho dospívání, během té střední školy jsem se ještě setkal s jedním mladším knězem, který mi zase ukázal úplně jiný náhled na to. A myslím si, že i to mě nakonec formovalo a oslovilo kompletně.
0: Jáhenskou službu jste vykonával někde?
1: Ve farnosti Havířov.
0: A tam to bylo lepší než v Porubě?
1: Tam to bylo jiné v tom, že Havířov je sice taky velké město, ale fara tam není u farního kostela, respektive u toho hlavního kostela, který je vlastně u kruhového objezdu, ale je tam fara v Bludovicích, což už je vlastně taková vesnička přičleněná k tomu Havířovu. Takže i tam to setkávání s těmi lidmi v těch Bludovicích bylo takové vesničtější, zatímco ten Havířov už zase byl městský, tak to bylo takové postupné zvykání si na to.
0: A první kaplanské místo bylo?
1: První kaplanské místo jsem měl v Kravařích, což sice je taky město, ale je to maloměsto, kde i ty, řekněme, vztahy a tak jsou takové vesničtější, nebo ti lidi jsou si blížší, navíc je to Pražská, takže ty vztahy jsou ještě takové i specifické, ale krásné.
0: Poruba je a vždycky byla celkem živou farností. Já mám totiž k této farnosti takový zvláštní vztah. Já jsem tady vyrůstal, já jsem přijal svátost křtu v kostele svatého Mikuláše, byl jsem tady u prvního svatého přijímání. Takže kdybych dělal chytrého během natáčení pořadu, tak až do roku 1994 jsem tady vlastně bydlel s rodiči naproti kostela. Že je živá farnost Poruba dodnes, o tom svědčí i obsazení farnosti duchovními. Tak vy jste farářem, máte tady výpomocného duchovního?
1: Ano, je to otec Josef Gazda. který vlastně přede mnou tady býval farářem 33 let.
0: Pak je tady kaplán ještě, pomáhá vám také, nebo má jiné úkoly?
1: Máme tady kaplana, který je školním kaplanem na biskupském gymnáziu, otec Tomáš Čirš, a ten se věnuje té pastoraci především ve škole.
0: Dále tady jsou jáhnové, trvalí, nebo připravují se na kněžství?
1: Máme tady trvalého jáhna, který už je ale emeritní vzhledem ke svému věku, takže už je na trvalém odpočinku, pan Emil Morav. A pak máme, dostali jsme pro tento rok jáhna Vojtěcha Koláře, který se připravuje na kněžské svěcení, které by měl přijmout na konci června.
0: Kdo viděl někdy nějakou historickou fotografii porubského kostela, tak ví, že kostel stojí na kopci nad takzvanou starou porubou a za kostelem nic, jenom pole. V 50. letech se tady začalo stavět obrovské sídliště, které se staví snad dodnes ještě, a Poruba se stala opravdu asi 100-tisícovým velkoměstem, které je součástí Ostravy. Než byly postaveny kostely v okolních obcích, tak všichni chodili sem do porubského kostela, jestli to byla Vřesina, Svinov, Třebovice. Asi nejnovějším

0: se stavěl kostel ve stejnou dobu, což jsem teda obdivoval svého předchůdce, že vlastně zvládal v té době stavět dva kostely najednou. A spravujeme i tento kostel ve Vřesině, který je teda filiálním kostelem porubské farnosti.
1: Na Proglasu posloucháte Radioreport. U mikrofonu mám duchovního správce ostravské farnosti Poruba, otce Pavla Marka.
2: Kostel svatého Mikuláše v Porubě prošel mnoha změnami. Původně údajně měl gotický ráz, potom byl barokizován, potom různě přistavován. Pamatuji si, když bylo to uvolnění v roce 68-69, tak se přistavovala sakristie a tam už, co by dítko školou povinné, jsem rád chodil pomáhat. No, stihlo se to do normalizace. Nějaké další přestavby byly, opravy. Říká se, že vždycky je práce jak na kostele. Pochlubte se, co tady je všechno ještě uděláno.
0: Na samotném kostele hlavní práce, které pak probíhaly, byly přestavby interiéru. Ten se měnil několikrát. Byla snaha přistavit ještě jednu část na opačné straně, než je zákristie, asi v 90. letech, protože těch lidí bylo stále hodně, ale tam už do toho zasáhli památkáři, kteří s návrhem, který dovolili, tak zase nesouhlasil pan farář, takže se to stoplo. Ale v roce 2012 prošel kostel kompletní opravou fasády. A ještě se i spravovala střecha, takže to byl takový, a prostranství kolem kostela, takže to byl takový velký zásah, jeden z posledních zatím.
2: Ještě takovou malou vzpomínku z mého dospívání. My jsme se tady s tatínkem střídali na věži, tam jsme každý den se museli natahovat hodiny. To byl takový starý hodinový stroj na kliku, se to muselo natahovat a dokonce jsme chodili i zvonit. Někdy se tahalo za provaz ještě u těch zvonů, tak teď už je to také úplně o něčem jiném, ne?
0: Ten hodinový stroj ještě vím, že ve věži stojí, už je tam vyloženě jenom na nějakou připomínku a i zvony, i hodiny už jsou dneska elektrifikovány, takže to odbíjení nebo to zvonění a natahování odpadlo. Jediný zvon, který zůstal a vím, že má ještě lano připojené na sobě, umíráček, ale ten už nepoužíváme tady v Porubě.
2: Jeden zvon stojí před kostelem, takový železný, toho jste vyměnili z nějaký lepší?
0: Přiznám se, že tady tenhle ten zvon byl, pokud si to dobře pamatuju, byl vlastně do kostela dosazen poté, co ty první zvony byly zrekvírovány, ale nakonec se vyměnil i tento a jsou tam dva odlité zvony, které zvoní do současnosti.
2: V dřívějších dobách k faře příslušelo hospodářství poměrně velké. Ta farská zahrada byla propojena se zámeckou zahradou, protože nedaleko dodnes stojí zámek. V současné době dole pod farskou zahradou je dům farnosti. Ten už tam údajně stojí asi 100 let. Ale já, co by dítko, ho pamatuji jako kino Zdar. Tam jsme chodili se školou do kina. Dům farnosti jste dostali zpátky v restitucích v 90. letech. Je to skvělá věc. Jak ho využíváte?
0: Dům farnosti prioritně sloužil pro potřeby farnosti ve smyslu pořádání různých společenských akcí, skupiny jako mládež nebo případně i rodiny jej třeba využívali i na nějaké drobné sportovní aktivity jako florbal nebo že tam zkoušeli hrávat i volejbal, ale je tam zase nižší strop trochu. Ale určitě slouží především k setkávání v rámci poutě, v rámci velikonočních aktivit a podobně. A v současné době slouží taky pro pořádání plesů, které tady místní porubské spolky rády pořádají i farnost. A využíváme ho třeba i jako prostor pro taneční školu, která tam mívá několik kurzů během roku.

0: Če Pavle, říkal jsem, že farnost Poruba byla a je živou farností, tak v době totality se tady náboženství moc nevyučovalo. Pamatuji si, po normalizaci v těch 70. letech, tak do náboženství jsme potom chodili dva. Jak to vypadá v současnosti? Tady je spousta základních škol?
1: Je tady celá řada základních škol i středních škol, je tu několik gymnázií, ale je pravda, že doba komunismu se výrazně podepsala na občanech Poruby a bohužel jde to poznat právě i na počtu dětí v náboženství, protože tady nevyučujeme na žádné škole, ale děti docházejí na faru. A ve všech těch ročnících, kdy první stupeň máme po jednotlivých třídách, sem tam jsou některé spojené, ale druhý stupeň už máme jako jednu skupinu, tak dohromady máme asi 45 dětí, včetně těch, které dochází i třeba z okolních vesnic a podobně.
0: První svaté přijímání letos?
1: Letos jsme měli první svaté přijímání teď v neděli 17. května a poprvé přijalo Pána Ježíše 5 dětí, kdy 4 vlastně jsou tady z Poruby a jedno dítko z Vřesiny.
0: Já se na to ptám schválně, protože já jsem tady u prvního svatého přijímání byl v roce 1970, no nás tady bylo asi 150 na to první svaté přijímání. Je to až neuvěřitelné, ale pamatuji si, když jsem byl hodně malý, když byl pohřeb, tak se šlo za rakví, která byla na pohřebním voze, táhli ten vůz koně a chodilo se pěšky až do Vřesiny. Tady Poruba neměla hřbitov. Jak je to teď? Tak s koňma už se asi nechodí, ale pořád do té Vřesiny?
1: S koňma se opravdu nechodí a někteří ten pohřeb mají do Vřesiny, pokud tam mají hřbitovní místo, ale jinak prozatím Poruba stále hřbitov nemá, protože v rámci centralizace v Ostravě, kde se vlastně začala i stavět ta Poruba jako taková, tak se starý hřbitov, který byl u kostela, zlikvidoval a všechno se to centralizovalo na jeden hřbitov na Slezské Ostravě. Což ale pro rodilé Porubáky bylo těžko snesitelné a většina se snažila využít hřbitovy v okolních farnostech. V současné době městský obvod Poruba připravuje prostor pro nový hřbitov, který bude v těsném sousedství Svěnovského hřbitova.
0: Jak jste na tom s ministranty? Já jsem se něco tady naministroval v Porubě, ale to nás bývalo až 25?
1: V současné době ministrantů máme, musím říct, dost, protože myslím si, že je jich těch kluků kolem 35. A vystřídají se na těch jednotlivých mších, záleží, kolik z těch starších ještě přijde, a nebo nepřijde, ale je jich tady dost, jsou aktivní, mají schůzky, setkávají se stejně tak i děvčata ve schole, těch je taky kolem 30 a mají vlastně dvě scholy, malou, velkou, takže těch dětí je tady takto dost.
0: Bohu díky, protože tato část Poruby se stává takovým velkým domovem důchodců, kdy ta populace stárne, zůstávají tady tak stále dorost tady je. Když se slaví svatý Mikuláš v prosinci, no tak je zima, takže se neslavilo nic. Zde v Porubě bývaly právě slavnosti na svatého Antonína. To bylo v červnu, bylo hezky. A tehdy ještě ve Vřesině nebyl kostel svatého Antonína, tak Vřesina slavila svou pouť v Porubě. Jak je to teď s patrociniem kostela?
1: Tak hlavně si připomínáme toho svatého Mikuláše. Ono je to trošku náročnější, i protože už je vždycky adventní doba a zároveň je venku zima, takže určitě kolotoče a takhle nepřipadají v úvahu. slavnost svatého Antonína se v podstatě i tou oslavou přesunula do Vřesiny, takže tam mívají nějaké posezení, někdy se jim to podaří spojit i se dnem obce, kdy tedy jsou kolotoče tam a porubáci jsou zváni na takový výlet na vesnici do Vřesiny.
0: My se půjdeme do toho kostela podívat, ať můžeme posluchačům popsat, jak vypadá interiér.

0: S otcem Pavlem jsme se přemístili do kostela svatého Mikuláše v Porubě. Poklekáme před svatostánkem, tak opět musím říct, že jsem tak starý, že pamatuji ještě starý oltář tady. Takový nějaký barokní to bylo, ale bohužel červotoč ho zničil úplně. Tak toto je nový oltář, oče Pavle.
1: V presbytáři teďka dominuje kříž, který je na, řekněme, takovém rozšířeném sloupu. A pod tím křížem najdeme svatostánek a po stranách dva anděly, kteří jsou odlití nebo vytepaní do nějakého plechu a stráží vlastně ten svatostánek.
0: Je tady socha svatého Mikuláše a socha svatého Antonína Paduánského. Ten svatý Mikuláš stával nahoře na tom starém oltáři, no a svatý Antonín, ten byl tady vždy uctíván díky farnosti Vřesina. Pamatují jiný obětní stůl, takový jednodušší, teď je krásný, to je čí zásluha?
1: K nějaké větší úpravě došlo jednak za té normalizace, kdy vlastně kompletně se ten prostor vybavil jeklovými prvky, byly lavice s kovovými nohami, i ten oltář byl tak jakoby jednoduše tvořen. A postupně potom v 90. letech otec Josef Gazda provedl, řekl bych, takovou barokizaci skrze dřevo, kdy vyměnil jednotlivé lavice, dneska už jsou dřevěné, i lavičky v presbytáři a oltář samotný je nový, je z masivního dřeva a navíc je na něm taky reliéf, dřevěný reliéf poslední večeře.
0: Ten presbytář není až tak rozměrově velký, tady se 35 ministrantů nevleze.
1: Vejdou se, ještě se musí přidat lavičky a pro ty úplně nejmenší malé rozkládací židličky, ale většinou se nesejdou všichni na jedné mši svaté, ale tím, že se rozdělí, protože mší svatých je tady více, tak se vejdou.
0: Tady po pravé straně historická křtitelnice. Tak tady jsem byl pokřtěn v dubnu roku 1962. Když se podíváme směrem dozadu, vzhůru, tak tam nejsou varhany. Bývalý. Pamatuji, bývalý, i ten kůr byl poněkud větší. Teď už tam je pouze takový balkonek a varhany jsou na boku.
1: Ano, právě už zmiňovaný červotoč, který se pustil do oltáře, pustil se stejně tak i do varhan a do, řekl bych, kůrové přístavby, která byla dřevěná. Takže v rámci oprav se jednak odstranil tento prodloužený kůr a dneska už je tam jenom přizděný balkónek. A na zadním kůru, protože je větší než ten boční, nově přistavený v těch 70. letech nebo na začátku 70. let, tak zadní kůr se využívá pro lidi, kteří tam mohou sedět na židlích a varhany od roku 1980 jsou tedy tady na boku, na bočním kůru, což je taková raritka, nebo není to úplně typické.
0: Lavice opravdu velice krásné. Ty tady září novotou. Tak přišli jsme do lodi kostela, tak po pravé straně socha Panny Marie, po levé straně Božské srdce Ježíšovo. To se tady nezměnilo. Kde míváte třeba Boží hrob nebo Betlém? Tady není moc místa.
1: Kostelík je to malý, protože úplně původně byl stavěn jako menší a vzhledem k velikosti Poruby je ten prostor opravdu stísněný. Proto třeba zrovna na Velikonoce se k tomu bočnímu oltáři s Božským srdcem Ježíšovým přistaví ještě takový, řekněme, předoltářík, uvnitř kterého je Boží hrob a zároveň to slouží i jako getsemanská zahrada a jediné, co musíme udělat, je demontovat jednu z těch předních lavic, aby tady bylo trošku více prostoru.
0: Vzadu v kostele ještě svatí naši patronové Cyril a Metoděj, tak ti stávali kdysi na tom starém oltáři pod svatým Mikulášem. To živě se mi to vybavuje, ale tak teď mají kostel v Pustkovci. Nemusí nikam putovat, už jsou tady. Oče Pavle, na závěr pořadu pozvěte do kostela svatého Mikuláše. Kdo tady ještě nebyl, ať přijede se podívat. Patříte mezi otevřené chrámy?
1: Nepatříme, to je taková, řekněme, trošku nevýhoda, že když člověk přijede, tak většinou najde zavřený kostel. Řešíme to, protože tady je docela problém s bezdomovci, kteří okamžitě si najdou klidný prostor, kde se začnou usídlovat, občas nám nocují kolem kostela na bývalém hřbitově. Takže pokud byste chtěli přijet a podívat se, tak je možnost zavolat, domluvit se a můžeme zpřístupnit kostel, anebo potom v době bohoslužeb, které přes rok bývají každý den v 18 hodin mimo neděli. O prázdninách je ten pořad bohoslužeb trošičku jiný, ale v neděle tady bývá standardně mše svatá v 8 hodin, v 10.15 a potom v 18.30.
0: Takže kdo bude mít cestu do Ostravy a ještě nebyl v Porubě, určitě mohou přijít do kostela svatého Mikuláše podívat. Oče Marku, já vám moc děkuji za všechny informace a přeji hojnost daru Ducha Svatého pro vedení tak náročné, celkem živé farnosti, jakou Poruba je, stálou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie a svatého Mikuláše a svatého Antonína také.
1: Díky, naschledanou a přeju Boží požehnání všem posluchačům.
0: Návštěva farnosti svatého Mikuláše v Ostravě Porubě je u konce. Pořadem nás provázel její duchovní správce otec Pavel Marek. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

Je okolo 1 hodiny ráno, pondělí 22. červen 2026. Na Proglasu začíná blok komorní hudby. Dnes jej zahájíme barkarolou F-dur Friderika Chopéna. Na klavír zahraje František Malý.

Dozněla Barcarola F-dur Friderika Chopina v podání Františka Malého. A následuje sonáta pro housle a klavír F-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Uslyšíme ji v podání houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Josefa Hály.

Vyslechli jsme sonátu pro housle a klavír F-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Na housle hrál Ivan Ženatý, na klavír Josef Hála. Závěr bloku komorní hudby na Proglasu bude patřit houslové sonátě číslo 2 A-dur Johannesa Brahmse. Zahrají houslista Milan Pala a klavírista Ladislav Fancovic.

0: Blok komorní hudby na Proglasu dnes uzavřela houslová sonáta A-dur Johannesa Brahmse. Slyšeli jsme ji v podání Milana Paly a Ladislava Fancovice. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Vítejte u poslechu pořadu Studna slova. Zase po nějakém čase se posouváme o kousek dál v biblickém textu a za chvíli tedy společně s Jiřím Hurtou zamíříme do 9. kapitoly 1. listu Korinským. Pokud si vzpomenete, minulá setkání se věnovala masu obětovanému modlám, ale vlastně mnohem více šlo ještě o něco jiného. Pavel mluví o svobodě a tentokrát k ní přidává jednak vlastní pozorování a pak i spoustu otázek, které mohou zasáhnout nás stejně, jako působili na křesťany v 1. století. Slovo předávám Jiřímu Hurtovi, díky, že jste si i dnes pustili program, který pro Proglas vzniká v redakci Transworld Rádia, Rádia 7.

Dnes máme před sebou prvních 14 veršů 9. kapitoly 1. listu do Korintu. V 8. kapitole se Pavel zabýval otázkou, zda jíst či nejíst maso obětované modlám, a na tuto otázku pak navazuje zřetelně teprve v kapitole 10. Někomu se tedy může zdát, že v 9. kapitole vlastně Pavel odbočuje od tématu. Ale ve skutečnosti to je mylný, protože povrchní pohled. Základem tématu 8. kapitoly totiž není biblická polemika o tom, co křesťan smí či nesmí jíst. Základním tématem je veliké téma křesťanské svobody. A v 9. kapitole v tomto tématu apoštol Pavel důsledně pokračuje. Když totiž v závěru předešlého oddílu prohlásil, že v zájmu svého bratra, který je slabý ve víře,